blížil s italským zpěvákem, sopranistou, skladatelem, klavíristou a impresáriem Venanciem Raucinim, představitelem role římského senátora Cecilia. Raucini svým pěveckým výkonem a neobyčejnou hudební kultivovaností nadchl Wolfganga do té míry, že pro něho zkomponoval moteto Exsultate jubilate, jakési vokální koncerto, které se stalo Mozartovou nejslavnější a dodnes nejuváděnější duchovní skladbou. Vincenzo Raucini se narodil v prosinci 1746 a jako zpěvák debutoval o 19 let později v Teatro Valle v Pičiniho opeře Il Finto Astrologo. V 70. letech 18. století Raucini často hostoval v Benátkách a Mnichově a po ukončení své pěvecké kariéry, bylo mu 30 let, se věnoval výuce zpěvu a komponování. Od roku 1780 se trvale usadil v Anglii, nejprve v Londýně a poté v Bathu, v němž organizoval a financoval koncertní život až do své smrti roku 1810. Coby skladatel vytvořil několik oper a větší množství instrumentálních kompozic, z nichž si poslechneme Rauciniho třívětou symfonii D-dur. Hraje Bayerische Kammerphilharmonie, řídí Reinhard Gebel.

Tak to byla symfonia D-dur od Venancia Rauciniho v podání Bayerische Kammerphilharmonie a zařízení Reinharda Gébla. Vraťme se ještě jednou k českému skladateli Josefu Myslivečkovi. Jehož hudba měla na umělecky dozrávajícího Wolfganga Amadea velmi významný vliv. Mysliveček za svůj krátký a bouřlivý život, dožil se pouhých 44 let, vytvořil vedle rozsáhlého instrumentálního díla i 28 oper, v nichž významnou měrou přispěl k formování stylu operní hudby rozvíjejícího se klasicismu v 70. letech 18. století. Z Myslivečkovy opery Olympiáde, která měla premiéru v neapolském Teatro San Carlo v listopadu 1778, si v podání Filipa Žaruskyho poslechneme árii Líkida, domnělého syna kréckého krále. Hraje Collegium 1704, řídí Václav Lux.

Filip Žarský za doprovodu ansámblu Collegium 1704, řízeného Václavem Luxem, přednesl árii Líkida z opery Olympiáde od Josefa Myslivečka. V době své první italské cesty navštívil Wolfgang se svým otcem na jaře roku 1770 také Neapol. Zatímco v Lombardii byli Mozartovi habsburskými vládci přijati s otevřenou náručí, tak v Neapoli, byť publikum bylo na koncertech dost vřelé, marně čekali na příležitost vystoupit před bourbonským králem. Wolfgang se zde alespoň setkal se svým vrstevníkem, 19-letým houslovým virtuózem a skladatelem Francem Lamottem, dvorním hudebníkem rakouské císařovny Marie Terezie, který na její příkaz a její náklady odcestoval do Itálie hudebně se vzdělávat. Lamott pocházel z Flander a už jako 15-letý zázračný houslový virtuos vystoupil roku 1766 ve vídeňském Burgtheatru. V 70. letech podnikl řadu koncertních turné po Evropě. Hrál v Paříži, v Londýně, v Lipsku a údajně i v Praze. Lamott vedl poněkud bouřlivější život a před svými dlužníky nakonec musel uprchnout do Hágu, kde krátce poté v pouhých 29 letech zemřel. Ze skladeb France Lamotta, které jsou převážně určeny houslím, si dopřejeme třívětý koncert číslo 2 D-dur pro housle a orchestr, vydaný tiskem roku 1775 pařížským nakladatelem Ledikem. Hrají Miriam Koncen a Bayerische Kammerphilharmonie. Řídí Reinhard Gebl.

Tak to byl koncert číslo 2 D dur pro housle a orchestr od Franza Lamotta v podání Miriamy Konzen a Bayerische Kammerphilharmonie za řízení Reinharda Gebla. Opustíme nyní Itálii Mozartova mládí z počátku 70. let 18. století a posuňme se časově o 17 let dopředu, severně za alpským směrem. Praha. Město, které byť ve velmi krátkých časových úsecích sehrálo v Mozartově životě a tvorbě významnou úlohu. Tři Wolfgangovy pražské pobyty v letech 1787 a 1791 jsou neodmyslitelně spjaty s jeho operami Figarova svatba, Don Giovanni a La Clemenza di Tito. A také s poznáváním významných osobností pražského hudebního a společenského života. Jednou z nich byl Mozartův o 5 let starší vrstevník, český varhaník, čembalista a hudební skladatel Jan Křtitel Kuchař, rodák z Choteče na Jičínsku. V letech 1772 až 90 působil jako regens chórý v pražském kostele svatého Jindřicha. Poté byl jmenován varhaníkem ve strahovském klášteře v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vyučoval hudbu v pražských šlechtických rodinách Hartigů, Bukvojů či Příchovských a rovněž působil i jako čembalista pražské operní společnosti. Byl také jedním z prvních, kteří pochopili a šířili Mozartovu hudbu. Jan Křtitel Kuchař zkomponoval řadu varhaních a chrámových skladeb, zejména pro strahovský kůr a také pro svá četná koncertní vystoupení. K jeho nejvýznamnějším skladbám patří 2 varhaní koncerty, fugy, tokáty či koncertní fantazie. Jednou z nich je i fantazie pro varhany G-moll, která zazní v provedení Jiřiny Pokorné.

Jiřina Pokorná přednesla fantazii pro varhany G-mol od Jana Křtitele Kuchaře. K neopomenutelné osobnosti pražského hudebního života konce 18. století a úzce spjaté s Mozartovými pobyty v Praze patří František Xaver Dušek, skladatel a pedagog, jeden z nejvýznamnějších pražských čembalistů a klavíristů. Spolu se svou manželkou Josefínou Duškovou, evropsky proslulou pěvkyní, byli Mozartovými hostiteli při jeho pobytech v Praze, s nimiž je spjata jejich legendami opředená venkovská usedlost Bertramka na Černém vrchu na Smíchově. František Xaver Dušek se narodil v prosinci 1731 v Chotěborkách na Trutnovsku. Od mládí se vzdělával v hudbě a na jezuitském gymnáziu v Hradci Králové se připravoval ke kněžskému povolání. Po těžkém úrazu, který mu způsobil trvalé fyzické postižení, musel z gymnázia odejít, ale s podporou hraběte Jana Karla Šporka se mohl dále věnovat hudbě. V letech 1748 až 54 tak rozvíjel své hudební nadání v Praze u Františka Habermana a posléze ve Vídni u dvorního skladatele Georga Christofa Wagenseila. U nich studoval skladbu a hru na klávesové nástroje. Do Prahy se Dušek vrátil kolem roku 1770 a věnoval se skladbě a stal se vyhledávaným pedagogem hry na čembalo a první fortepiána. Právě pro čembalo a kladívkový klavír vytvořil Dušek velké množství kompozic, od drobných kusů, sonatin a variací, až po rozměrnější sonáty a několik klavírních koncertů. Jedním z nich je třívětý koncert pro klavír a orchestr D-dur, který si dopřejeme v podání Karla Košárka a Pražského komorního orchestru.

Koncert pro klavír a orchestr D-dur od Františka Xavera Duška hráli Karel Košárek a Pražský komorní orchestr. Současně se skladbami pro klavír zkomponoval Dušek velké množství komorní hudby pro tehdy oblíbené dechové nástroje, od trií po sextety. Tento druh hudby, dá se říct žánr, byl hojně vyhledáván při pořádání rozličných společenských setkáních, ať v salonech nebo v přírodním prostoru zahrad. Takováto podobná setkání se často odehrávala na Duškově venkovské usedlosti Bertramka, která svojí malebnou polohou poskytovala jedinečný společenský prostor. A že Bertramka zažívala pravděpodobně svůj zlatý věk v době Mozartových návštěv, je na bílední, stejně jako to, že v oněch chvílích musela zcela jistě znít hudbou. Mozartovou nebo Duškovou. Ostatně přátelství mezi Mozartem a manželi Duškovými se nepočalo v Praze, ale mělo hlubší kořeny sahající do 70. let 18. století, kdy se s nimi Wolfgang prvně setkal v Salzburgu. Z Duškových skladeb pro dechové nástroje se potěšíme půvabnou drobničkou v podobě čtyřvěté partie C-dur pro tři basetové rohy, kterou zahraje Pražské trio basetových rohů.

Tak to byla partia C-dur pro tři basetové rohy od Františka Xavera Duška a v podání pražského tria basetových rohů. Duškovo skladatelské dílo je poměrně rozsáhlé. Podle katalogového soupisu, pořízeného ve 20. století muzikologem a klavíristou Václavem Janem Sýkorou, čítá kolem 194 skladeb, zahrnující díla komorní, orchestrální a chrámová. Jenom orchestrálních symfonií vytvořil Dušek kolem 37. Jeho hudební styl bývá označován za jakousi syntézu vlivů první vídeňské školy a nových podnětů ze školy mannheimské. Často také upoutá výrazná melodika jeho hudby, v níž lze vytušit náznaky vlivu českého hudebního prostředí. Na závěr našeho prvního setkání s Mozartovými současníky, vysílaného na stanici Český rozhlas D-dur, si z díla Františka Xavera Duška poslechneme čtyřvětou symfonii S-dur, která je zajímavá tím, že jako jediná ze všech jeho symfonií má pomalý majestátní úvod. Hraje orchestr Helios 18, řídí Marie-Louise Oschatz.

dozněla symfonie S-dur od Františka Xavera Duška. Hrál orchestr Helios 18, řídila Marie-Louise Ošac. Od mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur se loučí a naslyšenou při druhé části pořadu se těší redaktor Libor Dřevíkovský.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve vysílání stanice následuje další část cyklu s názvem Od Klaudia k Ludwigovi. Speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné vystižení pravděpodobného dobového znění. A to na základě studia listinných pramenů, literárních dokumentů, kritik a historických hudebně teoretických traktátů, včetně důvěrného zblížení s originálními hudebními nástroji nebo jejich novodobými replikami. Programem stanice vás bude následující čas provázet autor výběru hudby Rafael Brom. Úvodní skladbou bude koncertus pro loutnu, housle a violu da gamba A dur od Jana Antonína Lossiho. Hraje OU Ensemble ve složení Jan Čižmář, housle, Martina Pastuška, housle a Křištof Firlus, viola da gamba.

Komorní trio, soubor s názvem O Ensemble, hrálo koncertus pro loutnu, housle a violu da gamba od Jana Antonína Lossiho. Starý Mozart, Leopold, otec božského Amadea, napsal řadu skladeb komorních i koncertantních, množství symfonií a serenád, včetně divadelních kusů a oratorií. Obvyklý je naturalistický nádech jeho symfonií, který je přítomen i ve skladbě Selská svatba. Instrumentář zahrnuje dudy, niněru, cymbál, pišťalky a výstřely z pistole. Mozart také přidává k provedení skladby naučení o hudebních hnutích, zejména pocitu nevěsty. Hudba má vyjadřovat skromný smutek, vyjadřující lítost Panny ze ztráty věnce. A k tomu poznamenává, že hudebníci udělají dobře, když dají housle a basy dohromady, neboť je snadné hrát podle ucha. Symfonii Selská svatba hraje barokní orchestr Orfeo. Řídí Mickey Geig.

To byla symfonie Selská svatba od Leopolda Mozarta. Hrál barokní orchestr Orfeo, řídila Miki Gajik. V programu dnešního dílu speciálního vysílání zaměřené na starou hudbu v dobové interpretaci následuje klavírní skladba France Schuberta s francouzským názvem Mon Ma Musico opus 94 podle Deutschova katalogu číslo 780. Je to cyklus o šesti částech a patří vedle Emprompty k nejhranějším Schubertovým klavírním skladbám. Do speciálu jsem dnes vybral nahrávku Mon Ma Musico, kterou natočil vídeňský pianista Ingomar Reiner, specialista v oboru staré hudby. Univerzitní profesor, magistr filozofie, činný na katedře pro praxi historické hudby v Rakousku na Vídeňské hudební univerzitě. Založil soubor Studio da Camera pro interpretaci staré hudby na dobové nástroje. Ingomar Reiner, jako mnozí jeho kolegové, odkročil mimo jiné také do poněkud vzdálenějšího žánru. Je také velikým znalcem hudby vídeňské rodiny Strausů a aktivním účastníkem sympozií o hudbě Valčíkového krále a jeho rodiny. V současné době je místopředsedou Vídeňského institutu pro studium hudby Strausů. Ingomar Reiner bude hrát na historický nástroj šest skladbiček pro klavír Mon Ma Musico opus 94 France Schuberta.

Vídeňský pianista Ingomar Rainer, specialista v oboru staré hudby, hrál na dobové fortepiano 6 skladbiček pro klavír. Moma Musico, opus 94 France Schuberta, v Deutschově katalogu číslo 780. Posloucháte pořad s názvem Od Claudia k Ludwigovi, speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné

století. Fuchs napsal také řadu drobných kompozic, připomínám korunovační operu Constanza e Forteza, Stálost a síla, nebo oratorium Il Fonte della Salute, Pramen spásy. Fuchs dosáhl ve Vídni funkce vrchního císařského kapelníka. Z katalogu skladeb Johanna Josefa Fuchse je dnes na programu Serenáda a Otto pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo z cyklu Concentus Musico Instrumentalis in Septem Partitas. Hraje Neue Hofkapelle Graz. Řídí Lucia Freuhofer a Michael Hell.

Soubor s názvem Noje ho v kapele Graz řídili Lucia Freuhofer a Michael Hell, hráli skladbu Johanna Josefa Fuchse, serenáda a oto instrumenty pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo z cyklu Concentus Musico Instrumentalis in septem partitas. Leopold Mozart byl oprávněně přesvědčen o genialitě svého syna Wolfganga Amadea a byl mimořádně hrdý na jeho virtuózní hru na housle. A bylo mu velice líto, že Wolfgang pověsil nástroj na zeď a věnoval se výhradně komponování. Ale své poznatky z otcovy výuky vložil Amade do 5 koncertů pro housle, z nichž je dnes na programu koncert D-dur. Kechlově katalogu číslo 218 z roku 1775. Autor ho nejspíše složil pro sebe, ale po opuštění Salzburského dvorního orchestru hudbu revidoval a aktualizoval pro nástupce na svou pozici v orchestru. Nástupcem byl Antonio Brunetti. Někteří badatelé spekulují o tom, jestli byl nový zápis nad umělecké síly autora, či zdali Brunetti mu, se kterým byl Wolfgang v dobrém přátelském vztahu, úmyslně koncert nestížil, aby více vynikly houslistovy dispozice. Druhá verze je nepochybně logičtější, neboť nejlepší houslista Evropy, jak pravil o svém synovi starý Mozart, určitě zahrál vše, co si zapsal. A také to odpovídá Wolfgangově veselé nátuře, s níž byl nakloněn k žertovným kouskům. Dnes uslyšíte nahrávku, kterou pořídil houslový virtuos Andrew Menzi spolu se souborem The English Concert. Jeho hráči mají nástroje z let 1660, 1674, 1720 a dalších až po současné repliky starých mistrů. A Menzi hraje na housle Josefa Galliana z roku 1782.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

partitury. Hezké ráno v partiturách, v době, kdy začínají být v plném proudu hudební festivaly náležející létu. Od mikrofonu vás zdraví Renáta Spisarová, dnes se zaměřením výhradně na hudební festival v srdci Jeseníků, klášterní hudební slavnosti, zvané Klášterky. Ty letos oslaví 20 let své existence. Konají se v době od 14. června do 28. září, tedy letos, v překrásných malebných prostorách jesenických kostelů, klášterů, kaplí, lázní, ale i muzeí, zámků a tančíren. V nahrávkách Českého rozhlasu se dnes vypravíme na koncerty, které jsme v průběhu let na Klášterkách natočili, ale i na ty, které jsou před námi. Hostem klášterních hudebních slavností v roce 2021 byl sbor Collegium Floreum, orchestr Musica Florea, umělecký vedoucí a dirigent Marek Štrincl. A poprvé v dobově poučené interpretaci v tom roce zaznělo díky oběma souborům také oratorium De Passione Domini Nostri Jesu Christi Václava Horálka, který je jedním z mnoha českých skladatelů, jejichž kompoziční kvality daleko přesáhli úroveň vesnických kůrů a škol. Přesto o nich existuje velice málo informací. Co víme? Například jen to, že Václav Horálek působil jako kantor ve Zlonicích a mezi jeho dochovanými díly je právě oratorium, které za chvíli uslyšíme. Vzniklo v roce 1735 a bylo zkomponováno na česky zpívaný text. V němž solové party patří čtveřici alegorických postav. Svědomí, naději, duši a zoufalství. Zpívají Michaela Šrůmová soprán, Aneta Petrasová mezzosoprán, Martin Javorský tenor, Miloš Horák bas, Václav Horálek, Oratorium De Passione Domini Nostri Jesu Christi ve stopáží cirka 30 minut. Live záznam z klášterních hudebních slavností z kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku.

partiturách dnes zastavení na klášterních hudebních slavnostech, které patří Jesenicku, severovýchodní části naší republiky, překrásnému kraji, ve kterém je stále jaksi podivně teskno a jehož radikální historickou poválečnou přeměnu ulehčují právě múzy, festivaly, jakými jsou klášterní hudební slavnosti. Letos slaví 20 let a my se vracíme k některým z nahrávek, které jsme jako Český rozhlas pořídili. Teď jsme poslouchali výkon solistů, zpívala Michaela Šrůmová, Aneta Petrasová, Martin Javorský a Miloš Horák. Také Collegium Floreum sbor a hrál orchestr Muzika Florea a všechny vedl Marek Štrincl, umělecký vedoucí. Tedy záznam z roku 2021, tenkrát nového koncertního programu, konkrétně zazněl v kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Oratorium de Passione Domini Nostri Jesu Christi Václava Horálka. Součástí koncertu bylo také slavné Mozartovo Requiem, také si jej dnes poslechneme, ale teď bych vám ráda nabídla aspoň část vystoupení z roku 2022, opět z klášterních hudebních slavností a tentokrát souboru, který si říká Vranicky kapele a vede jej Marek Štylec. Tak teď v jejich podání si poslechněme čtyřvětou symfonii 1 in A Jana Zacha z koncertu v chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku, hudbu 18. století.

Hudba 18. století, konkrétně Jana Zacha, a to v live nahrávce z koncertu v Ranicky kapele s Markem Štilcem pro klášterní hudební slavnosti. Ty letos slaví 20 let a ve svém hlavním programu si připomenou zejména 270 let od narození Wolfganga Amadea Mozarta, 350 let od úmrtí Adama Václava Michny z Otradovic a 120 let od narození Jaroslava Ježka. Novinkou v tomto roce bude řada koncertů s názvem Klášterky neklasicky. Oslavy jubilea klášterek zastřeší nosné téma mosty. Mosty jako propojení mezi generacemi, mezi kulturou a regionálním rozvojem, mosty k udržitelnosti umění. Skutečné mosty a technické památky připomene festival v rámci doprovodného programu. Festival je věnuje rodině Kleinů ze Sobotína, stavitelům mostů a železnic z 19. století. Na tomto už ryze letním festivalu připomenu, že se letos koná od 14. června do 28. září na nejrůznějších místech Jesenicka, bude Český rozhlas natáčet i tento rok. V roce svého 20. konání se prezentuje v malebných místech horských měst i výletních destinacích a prezentuje celkem 32 programů, nejen koncertních. Podrobné informace pochopitelně najdete na stránkách klášterek. A rozhodně vám doporučuji tuto specifickou jesenickou krajinu a okolí Rychlebských hor poznat, navštívit, zažít a návštěvu koncertů spojit i s poznáním pro mnohé z vás možná stále ještě neznámé krajiny. Epilogem letošních klášterek oficiálně tedy končí v září, ale ten epilog nastane až 23. listopadu, bude vystoupení právě v Ranicky kapele a dalších hostů, mezi níž patří sbor Boni Pueri, a tento epilog bude patřit monumentálnímu requiem Wolfganga Amadea Mozarta, kterým si festival připomene 270 let od jeho narození. Koncert se bude konat v Šumperku v kostele Zvěstování Panny Marie. A právě tam jej na pozvání klášterních hudebních slavností provedl v roce 2021, tedy requiem, soubor Musica Florea. Připomeneme si to. Mozartovo latinské zpívané requiem, jež je posledním původním autorem nedokončeným dílem, bylo napsáno v roce 1791 a o jeho finální podobu se zasloužil jeden z Mozartových žáků, Franz Xaver Süssmayer. Teď tedy opět soubor Musica Florea, sbor Collegium Floreum a solisté Michaela Šrůmová, Aneta Petrasová, Martin Javorský a Miloš Horák. A nad výkonem všech měl dohled Marek Štrincl. Tak tedy ještě jednou dnes návrat na klášterní hudební slavnosti 2021 do kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Před námi je asi 40 minut hudby, které vyplní requiem D-moll Kechl 626 Wolfganga Amadea Mozarta.

Doznělo Requiem D-moll, Kechl 626, Wolfganga Amadea Mozarta a slyšeli jsme záznam z kostela zvěstování Panny Marie v Šumperku z roku 2021, kdy na pozvání klášterních hudebních slavností účinkoval soubor poučené interpretace Musica Florea, jeho sbor i přizvaní solisté. A všechny dirigoval umělecký vedoucí souborů Marek Štrincl. V partiturách dnes cílíme na klášterní hudební slavnosti, které se konají na severovýchodě naší republiky, na Jesenicku. Tento rok po 20. a Český rozhlas bude opět u toho, tak jako bývá u dalších festivalů napříč naší vlastí. Do bohatého letos jubilujícího programu byl přizván také Czech Ensemble Barok se svým sborem a s uměleckým vedoucím a dirigentem obou souborů Romanem Válkem. Jejich vystoupení uzavře oficiální část klášterek a stane se tak až na svatého Václava, tedy v září. A koncert připomene 350 let od úmrtí Adama Václava Michny z Otradovic. My si teď připomeneme zvuk Czech Ensemble Barok a jeho sboru nahrávkou z Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka. Dostaneme se tak do kostela svatého Valentina v Příboře a opět za touto nahrávkou stál Český rozhlas a psal se rok 2019, tedy František Xaver Richter, Miserere F-moll. Na asi 30-minutovém provedení se podíleli solisté Pavla Radostová, Markéta Bémová, Kamila Mazalová, Piotr Olech, Jakub Kubín a Jiří Miroslav Procházka. Nerušený poslech.

Právě teď jsme doposlechli záznam koncertu z roku 2019, tentokrát z Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka. A slyšeli jsme Miserere F-moll, autor František Xaver Richter. A zpívala Pavla Radostová, Markéta Bémová, Kamila Mazalová, Piotr Olech, Jakub Kubín a Jiří Miroslav Procházka. Dále účinkoval Czech Ensemble Barok a sbor. Sbormistryně Tereza Válková a všechny dirigoval umělecký vedoucí souboru Roman Válek. A právě tyto soubory dnes uzavřou letošní 20. klášterní hudební slavnosti. Celý program festivalu je teprve před námi a začíná 14. června s více než 30 koncerty a doprovodnými programy. Součástí pozvaných hostů bude letos také pražské kytarové kvarteto, které vystoupí už 21. června v kostele Navštívení Panny Marie v pohraniční Bílé vodě. A čtyři kytary tam zazní jako symbol kulturního dialogu a sdílené hudební řeči napříč hranicemi. Budou u toho i mikrofony Českého rozhlasu. Tak aspoň krátce připomínka z minulých nahrávek pražského kytarového kvarteta. Vybírám Rondo z dvouvětého Preludia Brevis. Rondo Zdeňka Lukáše.

0: Rondo z dvouvěté kompozice Zdeňka Lukáše v nahrávce Pražského kytarového kvarteta ukončilo dnešní partitury věnované klášterním hudebním slavnostem. Festivalu, který v čele s ředitelem Romanem Janků slaví letos 20 let své existence. Hodně zdaru pořadatelům i hostujícím umělcům a návštěvníkům, skvělé zážitky z oblasti hudebních jeseníků při Renáta Spisarová a z technického pracoviště Aleš Huber. Hezké nedělní ráno.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
3: A krásné nedělní ráno vám v tuto chvíli, to znamená o 8 hodině raní v neděli 31. května, přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava Martina Kolajová. Před chvílí jsme v dnešních partiturách poslouchali duchovní hudbu v ohlédnutí za hudebním festivalem, který se pravidelně koná v srdci jeseníků. Duchovní hudba bude z našich vln znít také o 10. hodině dopolední. Budou to konkrétně varhaní improvizace na svatodušní hudební témata. Do té doby ale zbývá ještě spousta času a my je tradičně tak jako každou neděli na Vltavě vyplníme několika pořady s duchovním rozměrem. Nejdřív nás čeká spirituál Martina C. Putny, který se tentokrát společně s Ninou Rutovou bude možná trochu nečekaně věnovat filmu. Devátá, půl devátá bude patřit rozhovorům a úvahám o duchovním životě ve velkoměstě a o výzvách, které přináší život v uspěchané moderní době v metropolích. To je totiž téma dnešního kréda. A v 9 nebude chybět přímý přenos bohoslužby. V 9 vás tedy pozveme opět, abyste s námi prožili živě bohoslužbu, která nabízí prostor pro sklidnění a duchovní rozjímání. Ještě jednou tedy vám všem krásné ráno. A teď už je tu pořad Duchovní Evropa. V jehož rámci procházíme s profesorem Martinem C. Putnou a Ninou Rutovou spletitými duchovními dějinami Evropy.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: My se dnes ještě jednou vydáme do Dánska. Vícekrát jsme tady hovořili o tom, že něco, co vykvetlo v Dánsku, vlastně předtím rostlo v Německu. Že Kierkegaard je vlastně ten nejlepší plod německé romantické filozofie, ale v Dánsku, že Andersen je nejlepší plod německé romantické pohádky, ale v Dánsku. A ten samý vtip, nebo tu samou metaforu použijeme ještě dnes, kdy budeme mluvit o dánském duchovním filmu a řekneme, že Carl Theodor Dreyer, čili zakladatel dánského duchovního filmu, je vlastně ten nejlepší plod německého expresionismu, ale vykvětlý v Dánsku. To je ta zlatá éra německého němého filmu, autoři jako Murnau a další.
2: A vznikalo to zároveň na obou místech, anebo on byl poučen tím německým filmem?
1: On je tím samozřejmě poučen. Dreyer je poučen tím německým kulturním světem, jako všichni Dánové, ale současně on je tím francouzským. On má ty vzory z obou stran, protože on se samozřejmě učil u těchto lidí, ale zároveň pobýval ve Francii, znal se s realisty, znal se s Cocteauem, čili to jeho dílo je takový jakoby průsečík toho německého a francouzského a zároveň ten jeho nejslavnější, nejkanoničtější duchovní film Utrpení Panny Orleánské je němý samozřejmě, ale ty prvotní titulky jsou francouzské. To bylo vlastně
2: já jsem hledala jiné titulky, ale ta francouzština tam byla tak jednoduchá, že jsem rozuměla i já.
1: Tak. Takže my dnes budeme hovořit o tom zvláštním fenoménu přítomnosti posvátna v dánském filmu. Nebudu tvrdit, že znám všechny kinematografie všech národů, ale přece jenom na to, jak ten národ kulturně není moc početný a na to, jak v řadě jiných oblastí je, řekněme, ta dánská tvorba spíš jako navazuje na něco, co bylo jinde, tak ta přítomnost tématu posvátnosti a víry v posvátnost, v tom je to dánské zcela mimořádné. Znovu, ne že se pracuje s náboženskými tématy, ale že téma víry je bráno velmi vážně a je zobrazováno jako něco naprosto zásadního až po hranici toho, že se v tom filmu opravdu děje nadpřirozeno. Tady se jenom připomně třeba příklad, kontrast s jiným, vlastně ještě slavnějším švédským režisérem Bergmanem, který také samozřejmě velmi mnoho točí o náboženském prostředí, ale to jsou příběhy velmi civilní a spíš vlastně, nechci říct přímo antináboženské, ale ty farářské rodiny obvykle jsou zdrojem spíš traumatů a eucharistie spíš vlastně znamením nefungování vztahu a nefungování církve, než fungování.
2: No, Panna Orleánská, tam vystupují až karikatury těch všech, kteří soudí Pannu Orleánskou, která má často ty oči, jak to vidíme na barokních obrazech, oči v sloup a ta tvář hraje a jejich tváře hrají. Musím říct, že to bylo trošku pomalé, tak jsem si zdvojnásobila rychlost.
1: Nino, nic si z toho nedělej. Stalo se ti to, co se stalo mnohým divákům Karla Theodora Dreyera. To znamená, že si stěžovali, že to je strašně pomalé. Jiné jeho filmy, dokonce potom i ty, co už jsou zvukové, mají strašně pomalé tempo, takže to většinou obchodně byly naprosté propadáky.
2: Už tenkrát, není, že jako zrychlená doba už
1: ne, už
2: tohle.
1: Tehdy. Aha. Už tehdy to bylo tak bráno. Ale prosím, k té paní Orleánské, to je právě ten rozdíl. Ano, ti biskupové a opati, kteří vyšetřují panu Orleánskou, to jsou zlé karikatury nenávistných mocenských flanďáků. Ale ona je ta, která je nositelka víry. To je ten rozdíl znovu oproti Bergmanovi a jiným, Buñuelovi a jiným, protože tam je vlastně jenom karikatura, nebo satyra, nebo kritika, velmi výjimečně tam objevíš někoho, nějakou postavu, která by byla nositelem víry a byla brána vážně. U Buñuela, když někdo bere víru vážně, no tak mu všichni ostatní ukážou, že je úplný hlupák a je vlastně zesměšněn de facto. tady je to jednoznačná oslava Panny Orleánské, potržená ještě těmi kristologickými paralelami. Například vlastně tam si zní, žalářníci dělají legraci a ona tam vlastně sedí v póze, kterou mívá Kristus na středověkých obrazech vysmívání. Nebo tam je vlastně moment, kdy slunce vstoupí do té cely a tam mříž ukazuje na podlaze,

0: Vy jako teda věříte na upíry? On říkal, ne, ale mám-li udělat dobrý film, musím přesvědčit diváka, musím se tvářit, jako bych tomu opravdu věřil. A to se týká jeho víry, jaksi náboženské církevní. On nebyl členem státní dánské luterské církve, vlastně se pohyboval spíše v kruzích liberálních, avantgardních a podobně, ale na ty dotazy říkával, já beru víru vážně, já se vírou zabývám, víra je něco, co je téma mého přemýšlení. A to je na těch filmech skutečně vidět. Takže těch filmů je po vícero, ale já chci hovořit ještě aspoň o dvou. A to je Den hněvu z roku 1943 a Slovo Ordet z roku 1955. Den hněvu, to je o čarodějnicích v 17. století.
1: Něco jako naše kladivo na čarodějnice?
0: No právě, že ne, právě, že ne. Samozřejmě ten motiv pronásledování čarodějnic je odsouzen stejně jako v našem kladivo na čarodějnice. Ale rozdíl je v tom, že zatímco v tom českém kladivo na čarodějnice je to celé vymyšlení na hloupých a zlých lidí, hloupí s tím začnou a ti zlí to potom využijí, tady to čarodějnictví vlastně existuje. Já to vysvětlím, popíšu film, aniž bych řekl úplný konec. Je to podle skutečného příběhu, který se odehrál ve století 16. podle norského dramatu Anne Pedersdotter. Absalon Pedersen byl významný činitel rané reformace, žák německého učence Melanchthona, čili velmi významná postava v dánských dějinách. A on umřel a jeho vdova, Anne Pedersdotter, byla potom 1590 upálena jakožto čarodějnice, ačkoliv řada kněží svědčila pro její nevinnost, ale místní elita v Bergenu, čili jsme v Norsku, tehdy spojené Norsko a Dánsko, prostě chtěla, oni z nějakých důvodů prostě neměli rádi a její služka svědčila proti ní. To jsou typické aspekty, které tomu dnešnímu, omlouvám se, řeknu to, to dnešní genderově poněkud zjednodušené vnímání čarodějnictví, jakože zlí muži upalovali hodné ženy. To je složitější, jo? Často je tam taky ten fenomén ženské vzájemné nenávisti. Takže prostě sluční upálili a Dreyer to posunul do 17. století, kdy za Kristiana IV. Byl vydán ještě speciální zákon proti čarodějnicím, ale změnil to, že ten farář není ten významný a vlastně kulturně, duchovně podstatný a dobrý skutečný Absalon Pedersen, ale je to takový prostě vyprahlý, stuhlý starý farář, který už je úplně vyhořelý, který se zme mladou ženu, která ho nemiluje, jak to tak bývá, samozřejmě si nerozumějí, a ještě ji šikanuje farářová strašlivá matka, taková útratchýně. No a ten farář má syna z prvního manželství a můžeme čekat, co nastane, to znamená, dojde ke vzniku milostného citu mezi tu farářovou mladou ženou a tím jeho synem z prvního manželství. V tu chvíli ona ten cit vyjadřuje biblicky, tím, že najednou má potřebu o rodinný večeří recitovat sama z Bible, a to pochopitelně z písně písní. Můj milý je nejkrásnější mezi muži a tak dále. Ale dopadne to špatně, ten její manžel umře. Umře náhle, vypadá to jako infarkt a ona je tou matkou obviněna z čarodějnictví.
1: A ty to tady vyprávíš jako takový realistický příběh. On to točil těmi expresionistickými prostředky?
0: Ne, tohle je film, který je vizuálně úplně jiný. Zatímco ta pana Orleánská, to opravdu vidíme celou dobu ty detailní záběry na tváře buď to pany nebo těch soudců. Tady jakoby je to formou tradiční realistický příběh. Ale v tom příběhu je naznačeno, že ty ženy obviněné z čarodějnictví skutečně mají jakousi moc. Že tahle ta mladá žena si vlastně přála smrt svého muže a jakousi, teď to můžeme říct, sugestcí vlastně docílila toho, že on opravdu na místě umře. Ona mu řekne, ano, přeji si tvou smrt a on na místě umře.
1: Mně tady samozřejmě nemůže napadnout jiný film než Trierovi Prolomit vlny, že jo?
0: Hned se k ním, za chvilku hned se k ním dostaneme, ale to je to, že nadpřirozeno se vlastně trochu děje. A speciálně ženy můžou mít něco jako nadpřirozenou sílu. Takže to je ten velmi zvláštní příběh o tom, že procesy s čarodějnicemi jsou zlé, ale některé ženy mají mimořádné schopnosti a můžou být velmi nebezpečné v tom ohledu. A pak je ten film Slovo z roku 1955. A ten je taky vlastně historický, ten

0: se vrací do 19. století a to je příběh dvou spíš nepřátelných rodin na dánském venkově, na tom dánském rurálním západě. Tam není spor v tom, že všichni jsou protestanti, všichni jsou zbožní, ale ta jedna rodina je taková jako grundtvigovská, taky tam mají na zdi veliký portrét Grundtviga, což pro dánského diváka nebylo nutno zdůrazňovat, ale český divák neví, že Grundtvig je patronem toho jako optimistického, humanistického, vzdělaného křesťanství.
1: A zároveň plní úlohu, jakou u nás měla Němcová nebo Erben, takové
0: ano,
1: dánské
0: přesně.
1: Národní obrozy.
0: Ano. No, přesně. Druhá rodina je pietistická, čili v té tradici naopak té vznícené citové zbožnosti a říkají o těch Grundtvigovcích, oni jsou málo zbožní. A pak je tam postava bývalého studenta teologie, který se zbláznil ze čtení Kierkegaarda. Doslovně.
1: To je snadné.
0: Takhle je to tam řečeno. Četl příliš mnoho Kierkegaarda, až se z toho zbláznil. Takže on tam také jako chodí po té vesnici, vypadá jako Kristus, mluví trošku jako Kristus. Po ní říkají, no to je neškodný blázen, nějak to prostě s ním tady zvládneme. A on na konci udělá zázrak.
1: Byť je to muž.
0: I takové věci se na světě dějí. A teď si představ, že Karl Theodor Dreyer na sklonku svého života plánoval film Ježíš. To znamená, on nakonec chtěl sáhnout po tom nejposvátnějším ze všech možných témat. Připomně, to je doba, kdy už byly natočeny různé ježíšovské filmy, ale většinou takové jako spíš ty katecheticko-nábožensko-výchovné. A je samozřejmě strašná škoda, že Dreyer to neudělal, protože to by mohlo být jaksi zcela mimořádné, ale prostě už to nevím.
1: Ale pojďme honem k těm, které byly natočeny.
0: Ano, byly natočeny. Tak, prosím tě, od Dreyera vede cesta Clarisse von Trierovi.
1: Konečně.
0: Tak. A je to jaksi přímá téměř apoštolská posloupnost, protože on jeden ze svých filmů, konkrétně Médeju, natočil podle Dreyerova scénáře. Dílo Larse von Triera je samozřejmě velmi mnohoznačné. Můžeme tam vidět estetickou návaznost v tom jeho programu minimalismu, v tom jakoby navazuje taky na Dreyera. Nacházíme tam ale motivy apokalyptické, nacházíme tam, a to si přiznáme velkou zálibu, násilí. A já to tady řeknu naplno, řadu filmů Larse von Trier jsem odmítl vidět. Já se nerad dívám na filmy, ve kterých se děje násilí, zvláště pokud je samoučelné, takže prostě jsem většinu věcí neviděl a nechci je vidět. Ale pro naši linii je tady podstatný jeden jediný film a to je tebou už zmíněný film Prolomit vlny z roku 1996. A ten ty jsi viděla.
1: Ten jsem viděla a moc se mi líbil, protože je nejednoznačný a protože právě hovoří o schopnosti nás žen vidět souvislosti tam, kde je možná muži nevidí a obětovat se muži na základě těchto jiným neviděných souvislostí.
0: Což je ovšem zároveň strašně dvojznačné. Ono to obětování, to očekávání, že žena je tu přece od toho, že se obětuje. Pozor, to jako bývá často taky, jak se dnes říká, velmi toxické. Nebudeme prozrazovat celý děj, jenom řekneme, že je to vlastně trošku něco jako motiv Terezie z Lízie, to znamená ženy, která se obětuje, která svými modlitbami a jinými věcmi vlastně...
1: Jak jinými věcmi? Ona prostě věří v to, že když bude spát s jinými muži, tak její muž, který je těžce zraněn, se dostane z toho ke zdraví, že jo, z té nemoci.
0: Tak, ano, čili to taková Terezie z Lizie, která ale vlastně se stane Maří Magdalenou jakousi svatou prostitutkou. A řekneme to, protože film je starý, prostě tak to řekneme a ona ho skutečně uzdraví, čili skončí to zázrakem. Čili prostě v dánských filmech se dějí zázraky. Jedeme dál. Film Adamova jablka 2005, Anders Thomas Jensen, který sám o sobě tvrdí, já jsem ateista, stejně jako Trier, který byl z ateistické rodiny. A film Adamova jablka o pošahném faráři v umírající farnosti na venkově, krásná, takový ten středověký kostelík s takovou tou věží, s tím cimbuřím. ale skoro nikdo tam nechodí a ten dobrý farář si vezme na resocializaci propuštěného neonacistu, se ho přesvědčovat svojí dobrotou, ale ten neonacista mu říká, ale já jsem zlý, já prostě jsem zlý a zůstanu zlý a moje zlo je silnější než tvoje dobro. A ten neonacista odhaluje v té své zlobě, ale jako pravdivosti jakési, že farář ve své touze vidět svět jako dobrý vlastně žije ve lži a pořád říká, to mě ďábel pokouší. A ten neonacista mu říká, ne, to Bůh jde po tobě, to Bůh tě chce zničit. A je to zvláštní skrumáž, velmi drsné legrace a velké krutosti a na závěr se vlastně zase stane trošku něco jako zázrak. Byl to zázrak? Nebyl to zázrak? A neonacista se napraví.
1: A nepůsobí to směšně?
0: A nepůsobí to směšně. Tam se člověk směje velmi často při jako grotesních scénách, ale to obrácení neonacisty působí naprosto důvěryhodně. A úplný majstrštyk na závěr. A to není film, ale seriál. Ten se jmenuje Cesty páně, Heren svéje. Anglická verze má trochu pozměněný název Ride upon the Storm, neboli Jezdit na bouřce. A ten seriál je špatně dostupný, já jsem ho našel v německo-jazyčné verzi a pak jsem zjistil, že on šel na slovenské televizi s názvem Unášaný bůrkou. Dá to trochu práci ho sehnat, ale opravdu stojí za to. Je to naprosto mimořádný seriál, který ukazuje dánskou farářskou rodinu, jakoby klasickou rodinu, otec, matka, dva synové.
1: Současnou?
0: Současnou, ano, to je současná, naprostá současnost. Ten seriál je z let 2017-2018 a jedná se o dánskou současnost a jsou tam všechny možné aspekty dánské společnosti, které si umíš představit. Čili tradiční farářská rodina v Kodani, ale religiozity ve společnosti pomalu ubývá, takže méně a méně lidí chodí do kostela. Nově je zvolená biskupka kodaňská, která říká těm farářům, těm proboštům přesněji tedy, pánové, prostě musíme šetřit a každý ve vašem vikariátu nebo proboštství musíte vybrat jeden kostel, který se musí zavřít. A tady ten farář, otec té rodiny, takový velmi prostě dominantní, říká, ne, v žádném případě, my prostě nebudeme ustupovat, nebudeme zavírat žádný kostel, musíme vymyslet něco, aby do těch kostelů, které jsou skoro prázdné, někdo přišel. Čili on prostě s obrovským zápalem bojuje za to, že víru je třeba dál šířit, je to ta pragmatická manažerka, no jo, tak ono to tak jako je, tak to nějak musíme se uskrovnit, takové ty ústupové boje. Tady si dovolím prorocké slova církve, které říkají, musíme nějak vést ty ústupové boje, tak říká, dobře, a poslední zhasne. Tak to byla prorocká chvilka zpátky k filmu. A on říká, ne, ne, ne, naopak, my musíme jako vyjít prostě vstříc těm lidem. Čili řekl by se, to je hrdina víry.
1: A Grundtvigovský.
0: A Grundtvigovský. Tam je motiv, že to je rodina, která je farářská už 300 let. Takže na schodišti té fary mají portréty všech těch farářů, co už farářovali tam dávno, dávno, dávno. A o jednom nich říkají, no, to byl podle rodinné tradice nemanželský syn Grundtvigův. Protože Grundtvig, o kterém jsme tady kdysi hovořili, jako ten spolutvůrce dánské duchovnosti 19. století, byl proslulý tím, že měl rád život.
1: Josef Chuchma píše, že podle statistik se k dánské národní církvi, kterou spravuje Ministerstvo církevních věcí, v roce 2023 hlásilo 72% obyvatel, což může u nás...
0: To zní pořád velkolepě.
1: Ano,
0: ale...
1: ano. Ale dříve, v roce 90, to bylo 90%, takže tady je ten úbytek.
0: Tak jako, je ten ale... úbytek a potom to je to formální členství. Jiná věc je, kolik lidí do těch kostelů reálně chodí. A to, co jsme prostě v Dánsku viděli, a to se potvrzují moji přátelé, kteří znají tu společnost lépe, říkají, že je to úplně stejné jako všude jinde v západní společnosti. Ta tradiční vlastně masová religiozita ustupuje.
1: A mě by hodně zajímalo, když jsme začali expresionismem, pokračovali Trierem, jaká je ta poetika toho seriálu?
0: Je to klasický seriál, je to úplně klasický, realistický seriál, jenom zase, jako už tolikrát, občas jsou scény na hranici, že je něco jako nadpřirozeného. A to už jsme u farářovy ženy, která postupně, zase žena, prostě zjišťuje, že má schopnost vlastně vciťovat se, vidět, její syn je vlastně jako vojenský kaplan na misích v Iráku. On se dostanul smrtelnou nebezpečí a ona to cítí. Ona to říká, okamžitě všichni přestaňte kecat, okamžitě se pojďte modlit za Augusta.
1: Zajímavé je, že ty všechny filmy točí muži.
0: Na to asi nemám co říct. No, muži, otec rodiny, Johannes. Podle toho, co jsem řekl zatím, hrdina víry. No, jenomže on je alkoholik. Když není zvolen biskupem Kodaně, tak se schlastá a málem uchlastá až k smrti, cizoložník a domácí tyran. Jo? On ty své děti velmi trápil a trýznil a říkal, ty musíš být skvělý, ty musíš být jako nejlepší a všichni musíte být faráři, protože v naší rodině přece jsou všichni synové faráři. A teď ono je to jakoby trošku zase biblické, on je trošku jako Bůh otec, ale v té podobě jako toho náročného trestajícího. A ti synové jsou trošku jako Abel a Kain. Jeden je ten dokonalý, svatý, zbožný, strašně upřímný, ten, který právě se stane tím vojenským kapelem. Pozor, on dostane nabídku do Marmorkirche, do toho nejprestižnějšího kostela v Kodani, protože na něj lidé chodí. A on říká, ne, já chci radši ještě nabít zkušenosti a jde dělat vojenského kapranu Afghánistánu. Tam se ale něco stane a přivezí se z toho Afghánistánu strašlivé trauma. Řekneme to celé, prostě je to prostě strašlivé, nejhorší, co se člověku může v takovéhle situaci stát. A trápí se a užírá se. A to je ten Abel trpící. A pak je ten druhý syn a ten je jakoby Kain. To znamená ten, co trochu tomu bratrovi závidí, než ho zabije, ale ten, kterému se nic nedaří a čím více mu nedaří, tak tím víc ten otec mu nadává a ten od víry úplně odejde a skrze výlet a zranění v Nepálu se stane buddhistou a nejen, že se stane buddhistou, ale stane se buddhistickým guru. A začne v tom Dánsku šířit ne úplně klasický buddhismus, ale takový ten typický prostě marketingový produkt, trochu buddhismu, trochu psychologie, trochu takové té self-help.
1: Já vidím, že tě ten seriál úplně pohltěla, že máš touhu tady ho převyprávět první i druhou sérii. Já už se v tom trochu ztrácím, posluchači možná také, kam to celé míří.
0: Otec, matka, dva synové, otec, matka, dva synové, nic rodičejšího tam není. Ano, viděl jsem ho dvakrát a napříč světem jsou různí lidé, kteří pro mě tento seriál mají jako kultovní a svoje vlastní životy nebo příběhy svých rodin a přátel promítají do toho a říkají si vzájemně, no, hele, teď mluvíš trošku jako Johannes, dej si na to pozor. Takže pak to strašně doporučuji, dá se tomu velmi snadno propadnout. Čili druhý syn se stane buddhistou a
1: ty si nedáš pokoj.
0: Nedám, protože to je další aspekt té současné západní společnosti, že tradiční církve upadají a víc lidí se přiklání k nějaké podobě buddhismu lomeno ezoterismu, lomeno své pomoci a říkají, my nejsme přece buddhisté, my vlastně děláme tady jenom self-help.
1: Tam jsou jistě také muslimové, čím dál početnější.
0: Velmi přesně a taky to téma muslimů v Dánsku je tam opět velmi silná dějová linie. To, jak oni se s ním vyrovnávají a ta pragmatická biskupka říká, no, je to světové náboženství, musíme nějak s ním vycházet a ten Johannes, ten hrdina víry, který ale je strašně problémový člověk, říká, my si ale prvotně musíme hájit naše náboženství. Jo, protože my věříme v toto a ve jménu tolerance to neznamená, že budeme říkat, že to je jedno. Ne, není to jedno. A takovýchto velmi jaksi horkých společenských otázek je tam množství. A zároveň je to vhled do duchovnosti i v dánské literatuře. Mimo jiné, tam na jedné slavnosti zazní báseň Ole Sarviga Kristus v obilí a ta mě tak okouzlila, že jsem ji pro vás přeložil.
1: Viděl jsem obilí této noci, snící obilí, všech lidských pokolení obilí a klasy na těchto polích. Viděl jsem dnes ráno kolem páté, jak Kristus přicházel. Ta bledá hodina, v které se rodí děti, v které požáry vyšlehají. Tak krásné to bylo. Tak tiše spali. A Kristus šel jak měsíc skrze obilí.
0: A celý ten seriál je provázen písní, která není dánská, ale anglická. A její základní motiv zní Bůh po tajemných cestách jde.

0: Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A nedělní ráno na Vltavě pokračuje, na řadě je krédo, neb je 8:30. O spiritualitě města a vesnice po dobách a proměnách křesťanství v dnešním velkoměstě anebo o vztahu papeže Františka k megapolím, tak to je téma dnešního kréda. Matěj Senft si pozval dva hosty, kněze Matěje Jirsu a redaktora revue Salve Norberta Schmidta.

0: Edo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
1: Chůze městem nebo návštěva světové metropole se mohou stát pozváním k novému promýšlení teologie i duchovního života. Velkoměsto je ikonou světa, ze kterého teologie nesmí utíkat, ale naopak má pronikat do jeho ulic, píše Matěj Jirsa. Je možné v dnešním ruchu velkoměst zaslechnout Boha? Jaké podoby má městská spiritualita a jak se liší od té venkovské? Jaký byl vztah papeže Františka k městu a jak rozvíjet urbánní teologii do budoucna? Nejen na tyto otázky budeme v návaznosti na nejnovější číslo Revue Salve na téma velkoměsta hledat odpovědi s mými dnešními hosty. Ve studiu už vítám kněze, kaplana na Svaté hoře u Příbrami a skauta Matěje Jirsu. Dobrý den, Matěj.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
1: A vítám také architekta, redaktora Revue Salve a vedoucího Centra teologie a umění při Křesťanské akademii Norberta Schmidta. I vám dobrý den, Norberte.
3: Pěkně zdravím.
1: Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
0: Krédo.
1: Norberte, je křesťanství náboženstvím vesnice nebo města?
3: To je velká otázka, ale všichni teologové a autoři našeho čísla se shodují v tom, že město je vlastně v těch prvních staletí jako signifikantní pro rozvoj a šíření křesťanství. Takže vlastně taková ta idea, že by křesťanství bylo něco spíš spojené s venkovem, je až věcí 19. století, vzniku velkých megalopolí, industrializace a polarizace myšlenkové, názorové a vlastně těch prvních kulturních válek. Konec konců i dneska se to opakuje. Takže město je věc ambivalentní, ale ne negativní, jako v tom pohledu teologie nebo v pohledu Bible. Konec konců slovo pohané pochází ze slova vesničané, že jo? Jako v tom antickém světě. Takže o tom si můžeme určitě povídat a víc to rozebrat, jestli to takhle stačí pro začátek.
1: Ano, určitě. Byste zmínil, že slovo pohané je spojeno s vesnicí, ale v současnosti je to právě vesnice, která je v očích mnoha lidí spojená s tradičním křesťanstvím. Tak je to doopravdy tak, Matěj, když se podíváme ne na tu historii, ale na tu současnost, kde leží to jádro křesťanské víry?
2: Tak je to podle mě nějaká otázka, která se dotýká sekularizace měst a těch městských prostředí a tím, že přesně vesnice jsou místo, kde se uchovává nějaká tradiční zbožnost, ale nejenom zbožnost, ale vůbec tradiční život. A já myslím, že u toho je potřeba se ptát a taky o tom pojednává to číslo, jestli vlastně sekularizace je něco proti křesťanského, jestli sekularizace je nějaký protiproud vůči křesťanské víře, anebo právě naopak. V tom článku Coxe, tak on píše, že místo křesťanské bohoslužby je svět a ne nějaké jakoby ohraničené sakrální místo. A proto taky sekularizace nemusí být nekřesťanská. Není to tak, jakože v sekulárním prostředí se popírají ty myšlenky křesťanství. A myslím si, že co je tradiční křesťanství, tak já si rozhodně nemyslím, že tradiční křesťanství má něco dočinění jako se zachováváním a konzervováním statutu quo, ale spíš myslím, že tradiční křesťanství, když bychom se dívali, co je opravdu ta evangelijní zvěst, tak je to chůze vpřed, je to transformace, je to prostě nějaký proces, je to chození do neznáma. Ten Cox taky říká, že Bůh vždycky v Bibli člověka zve z těch etablovaných svatých míst někam jinam, vyvádí ho někam úplně pryč, aby se tam nově s člověkem potkával. Takže si myslím, že místo křesťanství může být i vesnice, i město. Myslím, že nakonec ta křesťanská zvěst je o tom, že Bůh vychází vstříc člověku tam, kde se právě nachází. To není tak, že člověk by musel někam jít a tam se s Bohem potkat. Ale myslím tedy, že jestli něco je tradiční křesťanství, jestli něco je tradiční evangelium, tak to není zachovávání statusu quo a konzervace nějakých předešlých kultur.
1: Vy jste mi nahrál tím evangelijním poselstvím, protože právě v Salve mimo jiné se v textu Urbání teologie upozorňuje na to, že Ježíš Nazarecký se celý život vyhýbal městům, i když odstoupíme od toho, jak jsou třeba města pojednána ve Starém zákoně, kde z toho mnohdy nevycházejí dobře, ať už je to Babylon, Sodoma, Gomora či Ninive, tak právě ani Nový zákon o nich nepojednává vždy úplně dobře. Tak Norberte, jak to tedy s tím evangelijním poselstvím je? Protože samozřejmě můžete zase namítnout, že v Janově apokalypse je vidina nebeského Jeruzaléma, kde zase je očekávání toho posmrtného života právě ve městě.
3: To jsem právě chtěl říct.
2: Já jsem to chtěl říct.
3: Že vlastně ten velký příběh biblický začíná od té zahrady Eden a pak vlastně končí tím velkým obloukem jako v tom božím městě Jeruzalémě, v tom věčném městě, které září jak drahokam a není tam jediný kostel, jediný chrám, protože Bůh je se svými lidmi. Je to město multikulturní, kde se shromažďují všechny národy. Prostě to je ten cíl, ten horizont, kam vlastně se směřuje, je vlastně to město, jo, což je hrozně zajímavý, jo, v tomhletom. Má to mnoho jako důvodů, proč to tak je, že v tom starověku ty města, státy byly tou základní ochranou pro lidi, že vlastně okolo byla ta divoká příroda, ty cizí lidi, kteří ochrožovali, ale v tom městě jste měl nějakou jistotu. Měl jste tu jistotu i v tom, že to byla místa relativní svobody. Jo, a tak dále. Takže tahle ta představa se vlastně propisuje i do toho biblického příběhu. Ježíš vlastně tohle to podle mě neřeší, jo, nějakou jako věc, jestli města nebo vesnice. Ježíš prostě žije tam, kde žije, finalizuje to svoje poselství v Jeruzalémě, mimochodem. Já bych to zbytečně jako nevyhrocoval a nepřepisoval na tu dualitu město versus vesnice. Mně se moc líbí v tom čísle Salve, jak tam poznamenává Jan Lofeld, takový skvělý německý teolog, že vlastně dneska se můžeme na ty kategorie jako vesnice a města dívat jako spíš na takový mindsety, jo, nebo na nějaký jako perspektivy, jak se díváme na současnost, na to, jak žijeme. Pro někoho to prostředí jakoby města je lákavější, pro někoho sice ten žije jako ve městě, ale žije svým způsobem vesnickým životem, že vlastně žije v nějaký uzavřený jako městský části, de facto, jako kdyby žil na nějaký vesnici. Nesmíme zapomínat, a to myslím, že Matěj má skvěle napsaný v tom svém textu, že ta vize papeže Františka a vůbec jako ta vize světa nebo to uvědomění si, že od roku 2008 už většina lidí na naší planetě žije v těch městech a v megalopolích. To znamená, že celý náš svět se stal vlastně jedním velkým městem, z kterého nemůžeme na nějakou ideální, idealizovanou do nějaké idyly vesnice vlastně utéct.
2: No mě k tomu ještě napadá přesně, protože poslední léta působím jako kněz střídavě i v městě v Praze, i na venkovech, i v malých městech, tak bych přesně se přimlouval za to, co říkal Norbert. To mi přijde rozumný to nějak jako nevyhrocovat ten dualismus, protože myslím, že křesťanství může růst tam i tam. Mně se k tomu hodně líbí, co říká papež František ve Fratelli Tutti, kde říká, že křesťanství má mít příchuť lokálního i globálního a přijde mi, že vlastně někdy ve městě může člověk ztratit tu chuť toho lokálního, těch nějakých vztahů, toho sourozenectví. On to taky František říká, že ve městě máme pečovat o to, aby byla ta místa, kde nejsme jenom sousedi, ale jsme taky sourozenci. A zároveň by bylo ale nějak kulhající to křesťanství, když by se jenom zabředlo do toho lokálního, když bych řešil jenom svoji vesnici a svoje pole a další vesnici už ne. To znamená, že tohleto propojování lokálního a globálního, myslím, že může taky jít dobře ruku v ruce v tom dialogu těch mindsetů, jak o tom mluvil Norbert a taky Lofeld. A myslím si, že opravdu jakoby v každém tom prostředí může z toho křesťanství růst něco jiného. Jo. Teď si nepamatuju, kdo to přesně říká v tom Salve, ale že ve městech třeba může člověk, když si nedá pozor, postrádat takovou tu přirozenou solidaritu nebo přirozenou jako všímavost vůči svým sousedům. Na druhou stranu ve městě zase člověk může líp najít svoji jedinečnost, svoji nějakou individualitu, rozvíjet svoji svobodu, protože tam není svázaný těma pohledama prostě okolních lidí. A zároveň je taky zajímavý, že i ta solidarita vlastně v něčem ve městě může být větší, nebo ten respekt, protože není neobvyklé zase z mé zkušenosti, když se potkávám s lidmi, že třeba lidé s menšinovou vztahovou orientací z vesnických prostředích právě utíkají v vozovkách do měst, protože ta nějaká anonymita poskytuje vlastně větší respekt k té jejich jinakosti.
1: To ostatně, pokud to vybavuji správně, Jan Lofeld v rozhovoru s Martinem Bedřichem říká, že zvláště v Německu lidé odchází třeba z těch velkých měst na vesnice, ale s tím městským tedy mindsetem, s tím nastavením mysli z toho města. Tak pokud se budeme držet tohodle, co jste oba nadnesli, tedy že jde o ten přístup k té víře, o to, jak to člověk si nastaví pro sebe, ne o to, kde se právě v tu chvíli nachází, tak jaký je ve vašem pojetí ten mindset, to nastavení mysli současné víry ve velkoměstě, Norberte?
3: Já bych předeslal, že v neděli jsme se o tomhle problému, co jste říkal, bavili. V tom smyslu, že vlastně je to skvělý, že v Praze si můžete vybrat, do jakého kostela jdete, do jakého nejdete, ale že už to neplatí jenom pro Prahu nebo pro města, ale platí to i pro venkov. Jo? Že tam prostě kamarádi říkali, že prostě jsou normálně lidi, kteří sednou do auta a jedou do sousední vesnice nebo do města. A vlastně taková vůbec ta představa toho tradičního venkova úplně jako padá, jo, i v těchto oblastech. A potom ten rozměr jakoby té volby, jo, nebo té vlastní zodpovědnosti, vlastně té svobody, kterou využiju k tomu, že opravdu rostu ve spiritualitě, v křesťanství, které mi dává smysl, nebo které prostě je pro mě něčím, co mě obohacuje, tak to je asi vlastně to velké plus. Když se ještě jednou vrátíme k tomu Lofeldovi, tak tam má takovou krásnou poznámku, že smyslem jako ty první misie v tom antickém světě nebylo jako všechny obrátit, ale být všude přítomný, aby vlastně všichni lidé se o křesťanství dozvěděli a mohli ve svobodě vlastně přijmout Krista a jako sledovat tuto avantgardní cestu toho nového náboženství. Jo. Taková ta představa té misie, že všechny pokřtíme, jo, která vlastně je spojená až s tím anglosaským světem a pak s těmi kolonizačními procesy jako v Americe, v Africe a tak dále. Takže možná je dobrý jakoby objevit znovu takovou tuhle svobodu křesťanství a vůbec když se bavíme o křesťanství, o městě, o velkoměstě, tak se bavíme de facto o současném křesťanství, o současné spiritualitě pro současného člověka. Teďkon můžeme dojít k tomu, v jakých různých podobách se ve městě žije náboženská zkušenost. Jo, že to vlastně je strašně pestrá louka, to tam ukazuje Zarnov, že vlastně vůbec nemůžeme mluvit zjednodušeně o městské spiritualitě, o městském typu náboženskosti a venkovském. Ale že vlastně, když se podíváme blíž na to město, na to velkoměsto, tak tam máme prostě ohromnou plejádu.
2: Mluví tam taky o tom, že některé ty komunity uvnitř velkoměsta jsou vlastně vesnické, že to je vytváření takového jako vesnického mindsetu uvnitř toho velkoměsta, že k tomu někdy ty křesťanské komunity tendují.
1: Zároveň mluví o vyloženě městských kostelích, které lákají třeba turisty a zase přivádí k víře a Bohu lidi, kteří by jinak k ní nezabloudili. A také v návaznosti na to, co jste, Matěj, řekl, hraje tedy roli ta mnohost jak kněží, tak i duchovních tradic, protože tu mluvíme stále o křesťanství, ale možná ta výhoda toho velkoměsta může být i to, že člověk má volbu nejen v rámci kněží, kteří jsou u nás převážně katoličtí nebo jenom v rámci křesťanství, ale může vykročit i do úplně jiných tradic. Mnohem snáze ve velkoměstě.
2: Myslím si, že jo, že opravdu to velkoměsto je postavené, takže prostě v sobě obsahuje tuhletu pestrost a diverzitu. Zároveň bych se trošku vrátil a potvrdil to, co říká Norbert, nebo říkal před chviličkou, že není pravda, že lidé na venkově by tuhletu možnost neměli, že jo. Ono prostě ve vesnicích se zavírají hospody, poštovní úřady a všechno se vlastně přesouvá do města. Lidé z venkova jsou zvyklí jezdit na nákup do nejbližšího města a jsou zvyklí si vybírat školu a dovést tam svoje děti. Když jsem působil na venkově, tak bylo obvyklé, že tam vlastně před kostelem bylo velké parkoviště, protože tam jeli ty lidi, kteří si zrovna chtěli najít tuhletu bohoslužbu v tenhle ten čas nebo s tímhletím prožíváním. To znamená, že si myslím, že už to není tak, že jenom člověk ve městě by měl tuhletu jako možnost si vybrat. Myslím si, že tahleta pestrost je krásná, nějak odráží teologicky, křesťansky to, kým je Bůh, protože Bůh je pestrost, Bůh je trojce. Takže si myslím, že to je správně, že člověk tuhletu možnost má. A myslím si, že taky dobře, že i člověk na venkově tuhle tu možnost má třeba víc než dřív.
1: Když tu mluvíme o té univerzální možnosti vydat se odkudkoliv kamkoliv, když to řeknu takto nadneseně, tak platí tato univerzálnost i z hlediska nějaké vnitřní spirituality, hledání sebe sama, svého Boha, svojí vlastní duchovnosti? Nebo je tu nějaký rozdíl velkoměsta a dejme tomu klidně i menších měst a vesnic? Matěj.
2: Tak já myslím, že v něčem je třeba jiný ten jazyk té spirituální zkušenosti nebo té náboženské zkušenosti, že prostě na té vesnici opravdu ten jazyk je třeba v něčem tradičnější. Ve městě člověk může si to tak nějak víc jako pomíchat všechny ty věci dohromady, ale jak říkám, z té mé zkušenosti opravdu to není zas tak velký rozdíl, bych řekl. A no, tak nevím, co víc k tomu říct.
1: Já na to hned navážu, protože jsme se tu dostali k tomu, že vlastně žijeme v jednom velkoměstě. Jakou roli má v tomto proměněném světě církev? Protože už ty zavedené pořádky neplatí. Posláním evangelia, jak jste tu zmínili, je jít vpřed a vystupovat právě z těch škatulek. Tak jak by na to měla zareagovat samotná církev, Norberte?
3: Já církvi nechci udílet nějaké rady, jak by měla.
1: Nebo co vy byste si přál, aby...
3: Jak by měla reagovat, ale jako sleduju, že dochází k takové proměně, že jo, jako pod různými hesly, jako proti klerikalismu, o synodalitě se mluví a mluví se taky o duchovním doprovázení, jo, že vlastně jako najednou je třeba lidí, kteří, ty, kteří chtějí, vlastně doprovázejí kus na nějaké cestě. Jo, a tohle je ohromný prostor, který se otevírá právě v těch městech třeba, anebo i v nějakých speciálních zařízeních jako na venkově, kde lidé vlastně touží vystoupit z toho globálního světa, touží vystoupit z těch stresů, z toho tlaku, přemíry nabídky, kde si neumí jako vybrat a chtějí jakoby vykročit někam jako mimo a na chvíli se nadechnout a třeba přeorientovat svůj život. Tak tohleto je jako ohromná šance, ohromný otevřený prostor. Ten prostor, ta církev vlastně už tuhle šanci uchápe a vlastně tyhle ty jednotlivý centra jako zakládá a vlastně se v tom nachází a vlastně se úplně přeorientovává i ten způsob, jak funguje ve městě, jak funguje pastorace, jak funguje doprovázení lidí.
2: Já bych tomu ještě doplnil jednu pro mě velmi důležitou věc. Je to taky důležitá věc, myslím, pro papeže Františka, nebo nemyslím určitě. A to je to, že myslím to angažmá církve v tomhletom globalizovaném světě. Si myslím, že pořád je nějak zvedání těch témat, které jsou vlastní jádru evangelia a ty Ježíšovy postavy a jeho příběhu. A myslím, že to je hodně soucit jako s trpícíma, s chudýma a dotýkání se ran tohohle světa. A připomínání toho, že každý člověk má svoji důstojnost. A myslím si, že jestli jsou něco tradiční křesťanské hodnoty, které stojí za to, aby církev vnášela do toho prostoru a vytvářela prostředí a taky programy k tomu, aby nějak se do tohohle světa zapojila, tak je to právě péče o lidi, kteří jsou v těch chudinských čtvrtích, že? Nebo péče o lidi bez domova, nebo dokonce usilování o nějakou strukturální proměnu společnosti, tak aby to nebylo jenom nějaký jako romantický nárok, že jsem křesťan a když jdu teda z kostela, tak hodím 10 korun nějakému člověku bez domova a mám pocit, že jsem zachránil svět. Ale papež František říká, že tohle nestačí, že opravdu potřeba jsou strukturální změny a že křesťanství má nevyhnutelně tenhle ten rozměr usilování o spravedlivé sociální uspořádání světa. Takže myslím, že všechno zastávání se lidí, kteří právě jsou na okraji, uprchlíků, migrantů, lidí bez domova, chudých lidí a usilování o takový světový řád, který by byl spravedlivější a solidárnější, tak to myslím, že je velké téma, které křesťanství nemá opouštět a je to právě to tradiční, co jenom novýma jazykama, možná novýma formama má vtělovat, inkulturovat do toho dneška.
1: Ostatně, jak jste zmínil, to bylo velké téma papeže Františka, který i z velkoměsta sám pocházel. Navazuje na něj současný papež?
2: Myslím si, že navazuje minimálně v tom velkém zastávání se migrantů, kdy třeba, nechci říct, že je ve sporu s Donaldem Trumpem, ale dá se to tak číst, ty vyjádření, tak tam si myslím, že v tomhletom určitě navazuje taky, myslím, že se to tak jako nezdůrazňuje, ale navazuje taky v péči o planetu, v té retorice, že člověk je tady na tom světě, aby pečoval o planetu, která je v nějaké krizi, tak myslím, že se snaží, nebo určitě v té nějaké základní lince papež Lev 14. na Františka navazuje.
3: Mě ještě napadlo jako v této souvislosti při tom, jak jsme koncipovali to salve, že je dobrý jakoby umět jako změnit perspektivu. Jo? My se bavíme o městě a venkovu a máme na mysli Prahu a třeba Příbram. Nebo...
2: Příbram je taky město, jo? Bych rád upozornil.
3: Pardon. Nebo Horní Dolní, ale z toho pohledu vlastně, když se podíváte na Berlín, podíváte se na São Paulo nebo na Buenos Aires, tak celé Čechy jsou taková malá jako přehledná zahrádka. Jo? Když jako vidíte ty ohromný favely, nebo když vidíte New York, jo, tak najednou jako vidíte úplně jiný svět, kam jakoby směřujeme a my pořád ještě jsme v takovém jako závětří. My jsme pořád ještě jakoby v takovém relativním klídku. Jo. A tohle to při tom dělání toho salve, tak mi přišlo najednou, jako vystalo víc, než kdy jindy. Jo. Že když se bavíme o velkom městě, tak je to ještě nějaká kategorie, která nás malinko tady v Čechách přesahuje.
1: Když jste na to narazil, Norberte, právě o Berlíně v salve píšete, tak může to být nějaký vzor toho, jak tedy přistupovat ve velkoměstě ke křesťanství a obecně k práci s komunitou?
3: Berlín je hrozně zajímavá laboratoř. Jo. To je město, které utrpělo mrtvici. Město, které je rozpadlé, rozpolcené a znovu jako vstalé, znovu vzkříšené. C.S. Notboom, jeden skvělej holandský spisovatel, říkal, že nikdy nevidíte dějiny Evropy tak jasně v takových protikladech, jako právě v Berlíně. A ten Berlín je v tom našem Salve vedle Buenos Aires takovou matricí, která tam všecko tak rovná a lokálně ukotvuje. Jo. Ten Zarnov působí v Berlíně. Cox, než napsal tu svoji slavnou knihu v těch 60. letech, tak byl na stáži v Berlíně a zažil ten totálně zničený, rozdělený Berlín na dvě zóny a sekularizovaný Berlín. Máme tam pak tu sondu jako do té svaté Hedviky, do té katedrály katolické, tak ano, já myslím, že ten Berlín je takový nejbližší místo opravdové globalizace a globálního města, kde najednou už jako neprožíváte diverzitu, ale superdiverzitu, jo, kde vlastně křesťané jsou v menšině, náboženství je v menšině, musíte najednou žít ve světě, který je extrémně radikálně pluralitní. Takže myslím, že ano, že ten Berlín stojí za to tam vyrazit a přemýšlet o tom, co to znamená pro dnešní křesťanství, pro můj dnešní život. A je to jenom 3,5 hodiny cesty autem.
1: No a když tam vyrazíme a zavítáme do katedrály svaté Hedviky, která byla nedávno zrekonstruována, tak jak tato její proměna reaguje na dnešní dobu a stav Berlína?
3: Já myslím, že ta svatá Hedviga je vlastně taková historizující stavba z 18. století po vzoru římského panteonu. Takový vlastně farní kostel, jo, aby jsme si nenamlouvali, katedrála zní hrozně, hrozně tak jako nadneseně. A oni se rozhodli v roce 2018, 13, 12, byly tam prostě soutěže, že ji radikálně přestaví. Ale to radikálně znamená jako s ohledem na ten kontext, protože ten kostel se neustále v dějinách měnil. Neustále se přestavoval, byl zničený za druhý světový války, takže oni vlastně odstranili jenom vrstvu, která tu je z těch 50. 60. let a znova postavili kostel, jak si myslí, že by mohl dneska fungovat pro 21. století. Takže v tom si myslím, že to může být inspirativní, protože tam funguje všecko to, co se u nás říká, že fungovat nemůže. Jo? To znamená, že biskup stojí s lidma na jedné úrovni, že oltář není vyzdvihlý oproti ostatním na nějakém stupni, že stojí uprostřed, že všichni stojí kolem a tak dále a tak dále. Tak je to nějaká jako laboratoř toho, jak by se v nějakých menších skupinkách vlastně liturgie mohla slavit. A zároveň je to i pokus, jak udělat v tom městě místo, které je jasně vyprofilované, je klidné, svým způsobem je kontrastní, jo, k tomu hluku velkoměsta, k tomu vizuálnímu i akustickému hluku a vytváří tam, protože ta svatá Hedvika není jenom ten kostel, ale i takové zázemí a takový malý pláce, který tam kolem vzniká. Takové klidné místo uprostřed velkoměsta, kde se právě můžete nadechnout, kde se můžete pomodlit, ale kde můžete si dát i kávu a můžete tam někoho zajímavého potkat a jen tak si popovídat. Ještě bych rád zmínil, že v tom Salve je jeden takový bezvadný text od toho Arvio Coxe. Nový vnímání prostoru a kostel. Jo. Že vlastně jako i na té svatý Hedvice, i vlastně ten Cox říká už v těch 60. letech, že si musíme uvědomit, že člověk dneska lítá letadly, lítá do vesmíru, zná mrakodrapy a vy vyjedete prostě 150 metrů vysoko a najednou máte úplně jiný zážitek z prostoru a už vás vlastně do kolen nedostane katedrála nebo nějaká ohromná kupole, ale vlastně i to vnímání toho, co to je transcendence, to jsou věci, které vás přesahují, jsou nějak v tom novém člověku přenastaven. Takže jakoby je to hezký pečovat o památky, jo. Ale zároveň naše vnímání prostoru, naše vnímání věcí, náš mindset je už úplně někde jinde, než byl v 19. století, ne-li někde v gotice a tak dále a tak dále. A ta svatá Hedviga v tom Berlíně mi přijde sympatická, že tohleto přemýšlení vlastně zohledňuje.
1: Mati, rozbili jsme tu plno domněnek, které mezi některými lidmi mohou panovat, že město je spojeno se sekularizací, že se liší spiritualita a praktikování víry na vesnici a ve městě. I to, že města musí být výrazně náboženská a spíš by měla být ale komunitní. Jak na tohle reagovat? Vy jste kněz, který se pohybuje tedy ve všech různých prostředích, ať už v těch městech nebo vesnicích. Jak se v tomto proměněném světě, kde, jak říkal Norbert, už tedy ten zážitek transcendentna je dost posunutý, jak lidem přiblížit Boha a víru, jak jít s dobou?
2: Já bych možná ještě předtím jenom řekl, že ono přece jenom není to stejný prostředí. Jo. Venkov je jiný než město a ještě jiné než velkoměsto Berlína. To bych zase nechtěl stírat úplně ty rozdíly, všude ty důrazy budou trošku jiný. A co mně se hodně líbí, jako dvě takové přirovnání, co říká taky papež František ohledně města, říká, že je potřeba pečovat o komunitní fontány a že je potřeba stavět vyhlídky, abych měl jako průhled do dalších čtvrtí, abych zjistil, že jsem součástí daleko většího příběhu. A myslím si, že tyhle ty dva obrazy můžou být dobrými obrazy taky toho, co může být církev dneska. Tou komunitní fontánou. To znamená, mně přijde, že na té komunitní fontáně je hezké to, že někdo se na ní jenom dívá z okna. Není obestavená z dma a musí mít členskou kartičku, abych vešel dovnitř. Někdo se o ní stará, možná je s ní víc v kontaktu, někdo si tam opláchne hlavu, když prochází okolo. Zná je to místo, který nějak jako občerstvuje, donutí člověka zastavit se v tom veškerém schonu. Je to místo, které má ten prostor okolo a člověk se může přiblížit tak moc, jak chce. Vlastně tam nemusí chodit pravidelně dokonce, že ani každý týden, ale prostě jednou za měsíc projde kolem té fontány. To mi na tom přijde hezké. Zároveň je to místo, kde se člověk zastaví a tvoří předivo těch vztahů, jak o tom mluví papež František, že nejsme jenom sousedi, ale najednou se dáváme do řeči, zajímáme se o druhé lidi. A pak mi přijde ta vyhlídka jako místo opravdu průzoru do dalších tradic, do jako dalšího kontextu celého světa, aby mi ukázalo, že já nežiju jenom tady na té vesnici, nebo jenom tady prostě v této své čtvrti, v tomhle tom svým problému, v této své práci a v tom projektu, který zrovna řeším, ale že jsem součástí daleko většího příběhu lidstva. Tak mě napadají tyhle ty dvě přirovnání papeže Františka. Být komunitní fontánou, která dává lidem zastavení a kontakt s něčím, kde můžou načerpat sílu a dotknout se vůbec podstaty lidského příběhu a zároveň vyhlídkou, která může dát zahlídnout, že nejsme na světě sami, protože, jak říká papež František, nikdo se nezachrání sám.
1: Tak tato dvě poselství od papeže Františka uzavřely dnešní krédo, ve kterém jsme s Norbertem Schmidtem a Matějem Jirsou mluvili o víře nejen v ulicích velkoměsta. Norberte, děkuji, že jste po čase opět zavítal do našeho studia.
3: Děkuji za pozvání, naschanou.
1: A děkuji i vám, Matěji, že jste přišel do kréda.
2: Taky moc děkuji.
1: A s oběma snad zase brzy naslyšenou. Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
0: Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Hosty dnešního kréda byli katolický kněz Matěj Jirsa a redaktor reví Salve Norbert Schmidt. A s 9. hodinou raní pokračuje na stanici Vltava nedělní ráno, které doufejme vám přináší inspirativní duchovní zážitky.
5: Bohoslužba.
4: A v tuto chvíli vás, vážení posluchači, zveme k poslechu přímého přenosu bohoslužby Luterské evangelické církve aušpurského vyznání z evangelického kostela v Bystřici. Slouží farář Ladislav Devečka spolu s farářkou Evou Devečkovou.

Požehnané dobré ráno, milí bratři a sestry, milí rozhlasoví posluchači. Srdečně vás vítám na dnešní bohoslužbě z evangelického kostela v Bystřici nad Olší ve Slezsku. Dnes máme neděli svaté Trojice, která nám připomíná, že Bůh Otec je naším stvořitelem, Syn Ježíš Kristus naším spasitelem a Duch Svatý naším posvětitelem. Bohoslužbu povede v liturgické části sestra farářka Eva Devečková, kázáním Božího slova poslouží bratr biskup Ladislav Děvečka. Uslyšíme píseň Padám v podání Karolíny Konderlové a Zbiška Bocka. Také uslyšíme houslový duet v podání Stanislava a Adama Tomoškových. Rovněž nám poslouží místní pěvecký sbor Luterské evangelické církve Augsburského vyznání. Bohoslužbu na varhany doprovází bratr Adam Podola. Slova lekce Božího přečte sestra Miloslava Sližová a slova evangelia bude číst bratr Stanislav Kavulok. Přejeme vám hojnost Božího požehnání a ničím nerušený poslech.

Bože, zjevil ses ve svém slově a díle jako Otec, Syn i Duch Svatý. Vroucně ti děkujeme, že se nám i celému křesťanství dáváš poznat

Milí bratři, milé sestry, vyslechněme slovo lekce písma svatého, které je pro dnešní svátek Trojici svaté vybrán z listu apoštola Pavla Římanům, kde v 5. kapitole od 1. po 15. verš čteme následující.

0: Zjevující Boží slovo.
1: Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Když jsme byli ještě bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. A nejen to, chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil.
0: Amen. Tolik je slov lekce písma svatého a blahoslavení jsou všichni, kteří poslouchají Boží slovo a zachovávají ho ve svém srdci. Amen.

0: A nyní se ještě společně zaposlouchejme do slov dnešního svatého evangelia, která zapsal evangelista Jan ve 3. kapitole od 1. po 15. verš, kde čteme následující Boží slovo.
1: Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nikodém mu řekl: Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl: Amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíme se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodém se ho otázal: Jak se to může stát? Ježíš mu řekl: Ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
0: Amen. To byla slova evangelia. Budiš požehnán, Pane Ježíši Kriste.

A nyní jako důkaz toho, že si slova Evangelia přivlastňujeme svými myšlenkami i svým srdcem, vyznejme svoji víru v trojediného Pána Boha těmito slovy. Věřím v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Věřím v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, který se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchu odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.

Milosť, milosrdenství a pokoj od Trojediného Boha Otce, Boha Syna, Boha Ducha Svatého, nech je a zůstane se všemi námi odteď až na věky. Amen. Boží slovo, dnešní svátek svaté Trojice, budeme číst Evangelia Lukáše z 15. kapitoly od 1. po 7. verš, kde je zapsáno Boží slovo mene Pánovom. Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšnici, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi? Pověděl jim toto podobenství. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud jí nalezně? Když jí nalezně, vezme si ji s radostí na ramena, když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, které pokání nepotřebují. Tolik je slov písem, děkujeme, Pane, za tvé slovo. Prosíme, aby i dnes povzbudilo naši víru, ukázalo nám tu správnou cestu, po které má každý den z nás kráčet, aby každý mohli jsme jednou vstoupit do tvé nebeské vlasti jako tvé děti, na věky požehnané. Amen. Milá sestro, milí bratře, milí rozhlasoví posluchači, těším se, že i dnes můžeme být takhle spojeni a že můžeme vlastně prožívat tu velkou jednotu, která je mezi námi křesťany, když vlastně může každý poslouchat Boží slovo na svém místě. Chci se zeptat, co jsi posledně ztratil? Byly to doklady, klíče nebo snad mobil? Ať už je to cokoliv, následovalo hledání. Přemýšlel jsi, kde se to mohlo stát, kde všude jsi byl. Vypadlo mi to někde na cestě? Co vlastně teď? Konečně jsi vzpomněl a ztracenou věc našel. To bylo radosti, to bylo štěstí. Milá sestro, milí bratře, určitě jsou mezi námi takoví, kteří jsou specialisté na ztrácení. Ale jsou i ti, kteří se snaží mít věci pod kontrolou, aby je neztratili. Avšak pravda je taková, že z času na čas se každému z nás stane, že něco ztratí. Jenomže nejsou to jenom věci, co můžeme ztratit. Někdy se jedná o ztrátu zaměstnání. V takovém případě člověk ztrácí o mnoho víc, protože přichází o příjem, může ztratit i smysl svého vlastního života. Ztratit můžeme finanční prostředky, když je dáme do nesprávných finančních institucí. Ale ztrácíme i své zdraví. Někdy se to stává ze dne na den, jindy je to přirozené ubývání našich tělesných sil. No stává se, že ztrácíme vzácného, milovaného člověka. Ztrácím rodinu, přátele. Bolest takové ztráty je nejintenzivnější tehdy, když si uvědomíme, že odchází za hranici života. Ano, můžeme ztratit svého rodinného příslušníka, můžeme ztratit někoho známého, přítele, toho, který nám byl nejvzácnější. Ano, jsou to velké bolesti, které prožíváme. Ale ztráta může být způsobena i nachoší pýchou nebo toho druhého, někdy i neláskou, zlobou, lží, závistí a podobné. Můžeme žít spolu, ale po ranách,
které si navzájem uštědříme, už nevíme najít cestu k sobě, vidíme, že je to hodně, co můžeme ztratit. Milá sestro, milí bratře, ne vždy může být ztráta negativní zkušenost. V našem životě jsou chvíle, kdy jediná ztráta může být záchranou právě pro nás. Právě ztrátou se může naskytnout pro každého jednoho z nás nová možnost, nová příležitost. Někdy je ztráta jediné řešení, aby se mohlo najít něco nového. Poznáme to asi všichni, že to staré musí ustoupit novému. Jestliže chceme nějakou práci odvést kvalitně, musíme se na všechno ostatní zapomenout, odložit, vzdát se toho všeho. Je pravdou, že neradi ztrácíme. Nejsme nadšení, když se něčeho musíme vzdát. Máme asi po ruce takovou otázku, jak tohle Pán Bůh může dopustit. To snad ne. Ale Bible je plná příběhů o ztrátce, ale i o nalézání. Naše životy jsou plné ztrát i nálezu. Abychom lépe pochopili, řeknu příběh o malém beránkovi, který se měl velice rád. Byl pyšný, jaký je hezký, jak vůbec vypadá. Ano, zakládal si na sobě, protože jsem ten nejhezčí, nejkrásnější beránek na celém světě. Jednou se doslechl, že pastýř se rozhodnul všechny ovečky ostříhat. Ale beránek si řekl, proč bych já měl přijít o tak krásnou hebkou vlnu? Já nechci být ostříhán, mne se líbí tak, jak jsem. Nezůstanu tam, kde mi chtějí vzít to, co se mně líbí, na co jsem já pyšný, co pro mě je to nejdůležitější. Když ráno pastýř vyvedl ovečky na dobrou pastu, aby se napásly, beránek hledal nejlepší příležitost, jak se ze stáda nepozorovaně vytratit. Taky se mu to povedlo. Sluníčko svítilo, měl svobodu, užíval si život. Teď je to ono. Teď je to něco úžasného. Konečně nikdo nesáhne na mě. Teď si budu užívat svůj život. Takový život jsem si představoval. Je to něco, co mě teď naplňuje radostí, spokojností, štěstím. Teď si to užiju. No jakmile se setmělo, zůstal úplně sám. Uvědomil si, že ten útěk nebyl vůbec dobrý nápad. Beránkovi se zdálo, že všechny zvuky, všechny šumy z okolí se blíží k němu, aby mu sáhli na život. Plný strachu se dal do běhu. Nevšiml si, že před ním je hluboká rokle. Spadnul do ní na úplné dno, kde bylo plno trnitých keřů. Jeho krásná, hebká vlna se do nich beznadějně zamotala a on se nemohl pohnout. Tohle je můj konec, přemýšlel. Co vlastně teď? Já se odsud určitě nedostanu. Určitě tady skončím. Už tohle nemá smysl. Večer, když pastýř počítá své ovce, zjistuje, že jeden beránek schází. Zavírá stádo, vydává se ho hledat. Přátelé, musí se radit. Je noc. Ne, nejdi. To nemá smysl. Veď je to nebezpečné a kvůli jednomu beránkovi chce ohrozit svůj život. On přesto šel, přesto volal. A po dlouhé době se sklání nad propastí, vysvobozuje uváznutého beránka z kroví. Vykládá ho na ramena, radostně nese domů. Možná pro někoho známý, pro někoho hezký příběh, pro někoho poučný. Ale co to má společné s námi? Nechováme se někdy i my jak ten beránek? Právě Pán Ježíš tenhle příběh vypráví pro nás. Máme si uvědomit, že jsme často pyšní, malicherní, sobečtí. Máme strach, aby nám někdo nezničil naši představu o tom nejsprávnějším životě. Nechceme uznat, že i my, já i ty, potřebuješ ostříhat jak ten beránek, protože se na nás nachytá množství hříchů. Ten zlý si najde vždy něco,
čím nás nachytá a udělá z nás takové beránky. Pán Ježíš tenhle příběh nehovorí proto, aby nám řekl, jak je to s námi, aby to bylo nějaké konštatování. On nabízí právě řešení. Abychom to řešení mohli použít, musíš uznat, já i ty jsem hříšný. Potřebuji jeho pomoc, potřebuji změnu. Vím, že to není lehké, protože jen ti, který si to uvědomí, že ve vlastní síle nic nezvládnu, jen ty mohou získat Boží pomoc. Druhým krokem je spolehnout na toho dobrého pastýře, na Ježíše Krista. Spolehnout se na to, že pastýr nám nechce zle, byť se nám to někdy i tak zdá. Těm, který spoléháme na Boha, se otvírá nový svět, nový život. A co je podstatné, mění se žebříček hodnot. Takové lidi poznáš podle krásy, pokoje, ale hlavně podle víry, která z nich doslovně září. Ta víra, to je něco úžasného, co na tobě vidno. Tohle všechno můžeš získat teprve tehdy, když pro ty hodnoty uděláš ve svém srdci a ve svém životě místo. Když nastoupí místo pýchy pokora, místo sobectví láska, ale to nejhlavnější, spolehni se na živého Boha. Na toho Boha, který tě má rád. Na cestě s ním se musíš sice zdát sám sebe. On musí růst, ale naše já se musí menšit. Zdá se nám to těžké? Asi ano. Ale ano, bez Boží pomoci a Božího vedení je to pravda. Jako věřící člověk si uvědomuji, že potřebuji Pána Ježíše každý den. Dnes, zítra, pozítří. On je ten, který v Ježíši Kristu zaslíbil mi pomoc, spásu, ale to nejhlavnější, život věčný. Ten život je připraven pro každého, kdo je ochoten zdát se pýchy, sobectví, nebo nazveme to ostříháním svých hříchů. Jestliže máme víru v Pána Boha, nemůžeš se ztratit. Pro něho jsi moc vzácný, milá sestro, milí bratře, milí rozhlasoví posluchači. Jsi nejzácnější pro tvého Boha. On kvůli nám poslal svého syna, Pána Ježíše Krista, aby ten Ježíš ztratil svůj život. Golgota. To je místo, kde Pán přichází s velkou láskou. Ano, Golgota, to je místo, kde vlastně jsou mi odpuštěny mé hříchy. Při té Golgotě klečím, při té Golgotě vyznávám, volám. Ano, tam se potkávám se svým Pánem, kterého miluji každý den, kterému odevzdávám své myšlenky, své konání, svůj život. To je ten úžasný moment v mém osobním životě. To je moje vyznání, aby se mohl být tam na té opravdové Golgotě. Ne na nějaké falešné, ale na té živé Golgotě, kde je živý Bůh. Ten Bůh, který přichází ve svém synovi Ježíši Kristu, který mě objímá, skládá na mé ramena a nese mě celým mým životem. Abychom mohli patřit do Boží rodiny a měli budoucnost ve věčnosti. Ano, milá sestro, milí bratře, věčnost, to je to místo, kde se chci setkat s každým, kdo věří v Ježíše Krista. Věčnost, to je to místo, kde mám připravené své místo. Pane, chci tam být a chci prožít ty nejkrásnější chvíle. Amen. A ještě takhle se skloníme v modlitbě. Drahý nás nebeský Otče, děkujeme za ten dnešní den, den tvé milosti pro každého z nás. Protože můžeme slyšet své slovo, které je pro nás slovem naději. V tuhle chvíli přimlouváme se za všechny nemocné, doma nebo v nemocnicích. Prosíme o potěšení a uzdravení. Do našich modliteb vkládáme děti, mládež, manželské páry. Vkládáme i ty, kteří jsou na cestách, každého řidiče. Prosíme za duchovné probuzení v našich rodinách. Ty se přiznej k nám, trojediný Bože, a požehnej nás na věky. Amen.
A teď společně zavoláme tu nejkrásnější modlitbu, kterou nás naučil náš Pán i Spasitel Ježíš Kristus. Takhle společně zavolejme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. I neuvod nás pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo Tvé je království i moc i sláva na věky věku. Amen. No a tak milost nášho Pána i Spasitele Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, nech je a zůstane se všemi námi, odteď až na věky. Amen.

0: Vážení posluchači, také o poslední květnové neděli vám Vltava nabídla přímý přenos bohoslužby. Jak jistě víte, každá bohoslužba má svou sbírku. A tak se nyní můžete zapojit i vy prostřednictvím Českého rozhlasu a nadace Divoké husy. Podpořte spolek Stud z Brna, který pomáhá lidem s menšinovou sexuální orientací a genderovou identitou. Sbírka je určená na společný pracovní notebook pro lektory vzdělávacích workshopů. Své příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 a 60 lomeno 0100, variabilní symbol je 716. Ještě jednou číslo účtu 27 a 60 lomeno 0100, variabilní symbol 716. Můžete také poslat dárcovskou SMS, a to v hodnotě 30, 60, 90, 190, 290 nebo 490 korun. Například odesláním SMS ve tvaru DMS mezera husy mezera 290 na telefonní číslo 87 777 darujete částku 290 korun. Pro změnu pak stačí nastavit číslo ve zprávě. A pokud byste chtěli pomáhat pravidelně, pak máte možnost poslat SMS ve tvaru DMS mezera trv mezera husy mezera 290 opět na číslo 87 37 a každý měsíc automaticky přispějete 290 korunami. A vaše dary už pomáhají. Společně jsme podpořili studenty sociální práce z Jaboku, kteří se nacházejí v obtížné životní i sociální situaci. A díky vaší štědrosti jsme předali částku 60 tisíc korun. I malý dar může být velkým znamením naděje a my vám všem děkujeme. A dnes jsme vám nabídli v přímém přenosu bohoslužbu Luterské evangelické církve aušpurského vyznání z evangelického kostela v Bystřici. Sloužil farář Ladislav Devečka společně s farářkou Evou Devečkovou.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: A Martina Kolajová vám z Českého rozhlasu Vltava, milí posluchači, teď 9:50 i dál přeje pěkné nedělní 31. květnové dopoledne. Pokud právě vy vyhledáváte v tento nedělní ranní a dopolední čas chvíle klidu, prostor pro duchovní rozjímání, sklidnění, duchovní obnovu a také inspirativní zážitky, pak Vltava je tu každou neděli právě pro vás. A my pokračujeme ve sledu našich pravidelných nedělních pořadů a na řadě je duchovní hudba, ve které už za malou chvíli budeme poslouchat varhaní improvizace, které patří mezi vrcholné projevy mistrovství hráčů právě na tento královský nástroj. A co nebude dnes dopoledne chybět v 11 hodin, je také seriál. Pátá a závěrečná část seriálu Otčina nás tedy čeká přesně v 11 hodin. Seriál podle britského bestselleru Roberta Harrise s Jiřím Vyorálkem v hlavní roli.
3: Duchovní hudba.
0: A po týdnu se vracíme k varhaním improvizacím a k druhému dílu pořadu o těchto improvizacích na svatodušní hudební témata. Budeme poslouchat nejprve dvě zpracování chorálu Johanna Sebastiana Bacha a pak už se autor pořadu Jaroslav Tůma zaměří na autorské improvizace Jürgena Esla, jednoho z vůdčích improvizátorů současnosti a také uznávaného skladatele varhaní hudby. Svatý Bože, svatý Duchu, varhaní improvizace ke svatodušním svátkům. Tak se jmenuje náš dvoudílný seriál, který připravuje a uvádí Jaroslav Tůma.

Milí rozhlasoví posluchači, dnešní čtvrtý díl cyklu pořadů věnovaných varhanní improvizaci v průběhu církevního roku a zároveň druhý díl improvizací ke svátkům svatodušním jsme zahájili chorálním zpracováním ze sbírky Orgelbüchlein neboli varhanní knížka Johanna Sebastiana Bacha. Název je Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, skloň se k nám, pane Ježíši. Bach zamýšlel svoji sbírku 45 chorálů, stojí to ostatně napsáno na titulním listu, jako souhrn návodů pro kolegy varhaníky a pro své žáky, aby se nechali dle jeho příkladu inspirovat možnostmi svého nástroje i řečí barokní harmonie, kontrapunktu i gestikou jednotlivých hudebních motivů. Jenže stejně jako v případě proslulé série jeho takzvaných klavírních cvičení, vyšly mu z toho spíše dokonalé útvory neskonalé krásy, zatímco schopnost ostatních jej následovat byla a je spíše mizivá. Protože, přiznejme si to, on byl nadán tak neskutečným talentem a pílí, že to, co jemu bylo samozřejmé, znamenalo a znamená i dnes pro ostatní nepřekonatelnou laťku. Tím spíše, pokud se má v onom duchu improvizovat a nikoli hudbu zapisovat do not. A to přesto, že Bachova hotová dílka z Orgelbüchlein o rozsahu většinou do 2 minut působí při poslechu celkem jednoduše a přirozeně. Začnete-li je však analyzovat a pokusíte-li se podobný princip pak uplatnit u některé další melodie sami, zjistíte, jak je vše složité. Povšimněte si u následujícího chorálního zpracování písně Liebste Jesu, wir sind hier, přišli jsme o Ježíši, jak je komponovaná. Skladba je to 5hlasá a komplikací je přitom požehnaně. Melodie začíná v sopránu, alt navazuje o kousek později, ale dokonale imituje postup sopránu, stejné intervaly od noty k notě, ale posunutě. Jedná se o důsledný kánon. Levá ruka pak hraje 2 další hlasy. První a druhý tenor. Oba se pohybují jako dost samostatné linky. A tomu všemu ještě přizvukuje bas doplňující harmonii, ovšem žádný ležící tón tam není. Noty se střídají a působí velmi zpěvně. Je to prostě 5. současně znějící melodie. Že by to šlo snadno napodobit, to ale možná ani sám Bach nemyslel vážně. Dělá to na mě spíše dojem, jako by si z nás trochu utahoval. Usvědčuje nás dobromyslně z naší nemohoucnosti.

Z jiného soudku je naštěstí řada dalších příkladů, jak improvizovat jednodušeji a přitom poslouchatelně a tím i použitelně, třeba při mši v kostele. Současně ale pro jistotu hned zdůrazňuji, že ač je následující improvizovaná partita na chorál Nun bitten wir den Heiligen Geist, prosíme svatého ducha, daleko jednodušší, neznamená to, že by tato improvizace byla umělecky málo cenná. Ono není vůbec samozřejmé přinést v umění věci průzračně a jednoduše strukturované. Nakonec i u samotného Bacha takové příklady také občas najdeme. Improvizace bude mít 5 částí. V prvních 3 uslyšíme téma postupně nejprve v sopránu, v zápětí v tenoru, posléze i v basu.

Umělec, který dnes improvizuje stejně jako v minulém díle našeho rozhlasového cyklu na varhanách Gerharda Grenzinga v katedrále svatého Michala a Gunduly v Bruselu, se jmenuje Jürgen Essl. Je profesorem Vysoké hudební školy ve Stuttgartu. Záběr jeho umělecké činnosti je velmi široký. Vystudoval varhany, mimo jiné u Ludgera Lohmana, ve Francii u Francise Chapleta, ve Vídni u Michaela Radulescu. Kromě kariéry varhanního virtuóza a improvizátora se věnuje také kompozici, zejména skládá pro varhany. Bez zajímavosti pro nás jistě není, že přednedávnem premiéroval v New Yorku koncert pro varhany a orchestr českého skladatele Jana Jiráska. Nyní uslyšíme Esslovu improvizaci nazvanou Proprium 3. Názvem Proprium se označují proměnlivé části mše. V našem kontextu však můžeme tuto hudbu považovat za jakési výrazné intermezzo mezi variačními improvizacemi na různé chorály. Inspirací Proprium 3 byl text Starého zákona z knihy Ezechiel, kapitola 36, verš 25. A pokropím vás vodou čistou a čisti budete, ode všech poskvrn vašich i ode všech ukydaných bohů vašich očistím vás. Citovaný překlad je z Bible Kralické.

Před nějakým časem jsem vedl s Jürgenem Eslem rozhovor pro časopis Hudební rozhledy. Hlavním tématem cyklu rozhovorů s kolegy varhaníky z různých zemí bylo téma varhan, varhanářské problematiky a vůbec stavu varhaní kultury v Evropě. Onen stav, jak z rozhovorů ostatně vyplynulo, vůbec není jednoznačně pozitivní. Probíhá totiž dlouhodobý odklon lidí od víry a tím je postiženo i pěstování varhaní kultury obecně. Ale na druhé straně se řada kolegů dívá do budoucnosti i s určitým optimismem a očekáváním změn k lepšímu. Pochopitelně jsme v rozhovoru narazili i na téma improvizace. Jürgen Essl například vyzdvihuje nutnost věnovat pozornost adeptů improvizačního umění zevrubnému studiu všech možných stylů minulosti. Na druhé straně však na otázku, co soudí o hudební formě v momentě zrodu improvizace, odpověděl, že nejraději nechá působit kouzlo okamžiku a vytváří onu konkrétní formu improvizace teprve vlastně v průběhu jejího znění. Dodal ovšem, samozřejmě se pak může stát, že výsledek po formální stránce nemusí být nejuspokojivější. Ale případné pozitivní překvapení rozhodně stojí za ten risk. To přesně odpovídá i mým pocitům, totiž, že připravit improvizaci předem co nejpřesněji, a to i po stránce hudební formy, nás přinejmenším ochuzuje o ty krásné chvíle napětí a očekávání, zda se nám to dneska vyvede. Hudba dopředu připravená ztrácí někdy svoji spontaneitu a přímočarost. Uslyšíme dále variace na téma O Heiliger Geist, O Heiliger Gott, O Duchu svatý, O svatý Bože. Mají pět částí, názvy jsou Muset, Pavana, Pentán, Sentimentální valčík a Bolero.

Další moje otázky na Jürgena Esla, dnešního našeho varheníka, improvizátora, směřovaly k jeho vzorům a idolům. Mezi nejlepší improvizátory všech dob lze jistě zařadit Johanna Sebastiana Bacha či Wolfganga Amadea Mozarta. Existuje pro toto tvrzení řada dobových svědectví a z varheníků minulosti, od kterých už existují zvukové záznamy improvizací, si snad nejvíce cení Charlese Tournemira. Mimochodem, některé z oněch nahrávek později z fonografu přepsal do not Maurice Dirifflet. Na konkrétní otázku, zda si jakožto improvizátor připravuje své improvizace pro určitou příležitost, odpovídá. Improvizování a příprava si vlastně z podstaty smyslu těchto slov zásadně odporují. Moje příprava spočívá vědomě pouze a výlučně jen v co nejpodrobnějším seznámení se s daným nástrojem. Další Eslova improvizace nese název Proprium 4 s podtitulem Carillon, zvonohra.

V době barokní se jednotlivé části skladeb pro varhany, zejména ve Francii, často nazývaly docela prostě podle názvů rejstříků, které varhaník při hře oné části použil. Proto pozdější interpretace stejných skladeb vždy nadále využití takových rejstříků zase předpokládá. Jejich volbou byl autory zamýšlen určitý konkrétní charakter zvuku, proto je někdy na nefrancouzských varhanách těžké francouzskou hudbu zvukově napodobovat. V bruselském dómu má ale varhaník dostatek možností k výběru konkrétních zvukových barev francouzského typu, proto i následující svita improvizovaná na chorál Heiliger Geist, du tröste mein, svatý duchu, můj utěšiteli, nese názvy rejstříků či rejstříkových sestav. První má název tercie. To znamená, že varhaník využívá sestavu rejstříků, ve které nechybí rejstřík tohoto názvu. Vzniká specifická barva, melodie zní vlastně stále ve velkých tercích. Například k tónu C1 souzní ještě tón E3. Účelem toho je posílení čtvrtého takzvaného alikvotního tónu, který se základní frekvencí tak jako tak vždy souzní, aniž bychom to vnímali. Druhá věta nese název flétny. Tam asi není co dodávat. Další část kombinuje vox celestis, andělské hlasy, čili píšťaly naladěné do výchvěvu, s dalším rejstříkem zvaným voce umana, také naladěným do výchvěvu. A konečně část poslední, ta přináší varhanní pléno.

Můj výklad před chvílí byl možná dost složitý, pro někoho snad až nezáživný. Protože ale jednou z mých profesí, kromě koncertního varheníka, je i činnost pedagogická. Vím a mám vyzkoušeno, jaké odlehčení přinese odbočka v podobě nějakého vtipu. Možná, že zkazatelný si jej těžko dokážete představit a těžko si jej někdo dovolí pronést. Vy však právě sedíte v křesle, možná vaříte, či poklízíte, někdo snad i chvílemi poklimbává. V ryze katolickém prostředí jsem slyšel jeden, který se váže ke svaté Trojici. Jak známo, křesťané jsou lid veselý, rád si své životní strasti podobnými vtipy ulehčuje. Tedy baví se někdy koncem jara Bůh Otec, Ježíš a Duch Svatý, kamže kdo pojede na dovolenou v létě. A otec dí, no já nejspíš na Kanáry. Ježíš na to, možná někam do Skandinávie, tam jsou krásná jezera a ne moc horko. A konečně Duch Svatý ten chvíli váhá a pak se rozhodne. To já pojedu do Říma, tam jsem ještě nikdy nebyl. No, snad mi to odpustíte. Dovolil jsem si na závěr tento vtip proto, jelikož celé dva pořady jsme věnovali tématice Ducha Svatého. A závěrem si ještě vyslechneme improvizaci Rugena Esla, která dané téma dále rozvíjí. Proprium 5 je inspirováno Rilkeho sonetem o Orfeovi.

0: Stejně jako před týdnem, i dnes rozeznělo vltavské dopoledne, rozezněl hlas královského nástroje a tedy varhan. Právě se uzavřel druhý díl pořadu o varhaních improvizacích na svatodušní hudební témata a přinesl nejprve dvě zpracování chorálů Johanna Sebastiana Bacha. Obě přednesl autor pořadu Jaroslav Tůma a následovali a po celý zbytek pořadu nás také provázely autorské improvizace Jürgena Essla.
1: Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.
0: Minula 11. a na Vltavě je to každou neděli a tedy i dnes čas pro rozhlasový seriál. A nás dnes čeká závěrečná část seriálu, který vznikl podle britského bestselleru. Uslyšíme Jiřího Viorálka v hlavní roli. Onen bestseller se jmenuje Otčina ve Velké Británii. Tento román vyšel v roce 1992. Od té doby se ho po celém světě prodalo víc než 6 milionů výtisků. No a teď postavy Otčiny ožívají v pětidílném rozhlasovém seriálu.
2: Radio seriál. Robert Harris. Otčina.

0: ne tady.
1: Mám jít s tebou?
0: Ne, radši zůstaň v autě. Kdyby se ti letištní policie snažila vyštípat, nehádej se. Odjeď, oběť to a znovu se sem vrať. Jezdi dokola. Dej mi 20 minut. Šéf letištní ostrahy je můj známý. Dělal jeden čas na kriminálce, mělo by to jít rychle.
1: Myslíš, že tam něco bude?
0: Nevím. Ale jestli Luther ze Švýcarska něco přivez a nemohl to pronést přes celníky, pak to muselo zůstat na letišti.
1: A když nepřijdeš za 20 minut?
0: Nevím. Pak improvizuji.
2: Potřeboval bych mluvit s šéfem ostrahy. Tady je můj průkaz. Je to urgentní.
3: Tudy prosím, Herr Sturmbannführer.
4: Marši, tebe jsem neviděl.
5: Pojď za mnou, prosím tě. Někdo říkal, že tě zavřeli.
2: Ještě ne. Teď pracuju v utajení.
5: Jasně. Jak se daří Jägerovi? Sadím se, že ve všem dělá bordel. A co Phoebs? To starý čuně. Pořád je ještě na mravnosti? Úplně bych tu starou partu obrečel. No, tak jsme tady.
6: To je co? Já tomu říkám, Aladinova jeskyně.
5: Lidi toho zapomenou, rozum zůstává stát. Zavoláme si obsluhu. Jednou jsme tady měli leoparda.
2: Leoparda? Jako to zvíře?
5: No, nakonec chcípnul. Nějaký idiot ho zapomněl nakrmit. Byl z něj fajn kabát.
6: Kde se zase fláká? Zase si někde chrápal.
5: Tady Sturmbannführer je kamarád a něco u nás hledá.
2: Kufřík nebo nějakou tašku. Poslední let z Curychu v pondělí 13. Buď to zůstalo v letadle, nebo poblíž výdeje zavazadel.
5: Rozuměl jsi? No tak na co čekáš? Němej. Za války mu vyřízli jazyk. Zaměstnanec snů. No tak jak se ti vede?
2: Jde to.
5: V civilu? O víkendu? To bude něco velkýho.
2: Možná.
5: Vyšetřujete nějaký velký zvíře, co? Co? A tak si nám taky o něm měl, Neva. Nepustil třeba někdo torpédo do kalhot?
2: Cože?
5: A to se tak říká u Colgrenšutzu. Někdo chce pronést něco, co se nemá, dorazí na celní kontrolu, zmerčí ostrahu a podělá se. Všechno zahodí a zdrhá.
2: A do ztracených věcí se díváte?
5: Ne, nemáme dost lidí. Navíc to přece prošlo rentgenem, nejsou tam kvéry a nic, co by mohlo vyletět do luftu. Necháme to tu ležet a čekáme, kdo si to vyzvedne. Teprve, když se rok nikdo neobjeví, mrkneme dovnitř, co nám osu přihrál. No, vypadá to, že máš štěstí, Marši. Dej to sem. Moc pěkný kufřík. Pravá kůže. Ale žádná váha. Zlato v tom nebude. Něco lehčího. Fet. Doláče. Pašovaný hedvábí z východu. Mapa s cestou pokladu.
2: Budeš to otvírat?
5: Co bych to byl za kamaráda? Tohle je jenom tvoje. Ale pamatuj si, jak jsem byl na tebe hodnej. Jednou mi to třeba oplatíš.
2: Jasně.
7: Sturmbannführer Marsch, rád vás vidím v našem hotelu.
2: Dobré odpoledne.
7: Ale opravdu, opravdu rád.
1: A dobré odpoledne.
2: Herberger, mám na vás prosbu. Potřeboval bych pokoj.
7: Je mi velice líto, ale je to nemožné. Tyto významné dny, Führer, tak ani tak význačný zákazník jako vy u nás nepochodí.
2: Ale no tak, Herberger, něco určitě máte. Prokázal byste říšské kriminální policii nedocenitelnou službu.
1: Bude stačit i půda nebo kumbál na košťata.
7: Mám tu čest s paní Marshovou?
2: To ne. Fräulein má pro nás informace zásadní povahy. Potřebuji ji vyslechnout, ale...
1: V neformálním prostředí.
7: Rozumím. Předpokládám, že byste uvítal, kdybychom vypustili formality, jako je například zápis do knihy hostí.
2: Rozumíte mi výtečně, Herberger.
1: No, Imperial to teda není.
2: Buď ráda. Tam by se to bez zápisu na recepci neobešlo. Až by si napustila vanu, gestapo by ti přišlo umýt záda.
1: To by bylo fajn. Sprchu bych si dala.
2: Zamkni dveře. Díváme se, za co si chtěl zasloužilý nacista koupit azyl ve státech. Tak pojď, pojď, pojď, pojď, pojď. Sakra.
8: Nic mi neříkej. Je to prázdný.
2: Není to prázdný. Naopak. Vypadá to...

0: žádost navštívil kancelář Obergruppenführera Reinharda Heydricha na Prinz Albrecht Straße. Obergruppenführer informace doktora Lesnera potvrdil a sdělil mi, že si její Führer v červenci předvolal na velitelství ve východním Prusku, kde k němu promluvil v tom smyslu, že se rozhodl židovskou otázku vyřešit jednou provždy. Hodina udeřila. Na závěr setkání varoval, že podobné úniky jsou nepřípustné a naléhal na odhalení informátora. Místo přísežně prohlašuji, že jsem o našem rozhovoru podal pravdivou výpověď založenou na poznámkách pořízených ještě téhož večera. Wilhelm Stuckart, advokátní komora. V Berlíně 4. června 1942.
1: Ověřil Josef Biller, advokátní komora.
2: Hlášení německého velvyslance v Londýně. Zpráva o rozhovorech s Josephem P. Kennedym, velvyslancem Spojených států amerických ve Velké Británii. Doručeno 13. června 1938. Berlín. Přestože velvyslanec Kennedy Německo osobně nenavštívil, je přesvědčený, že současná vláda je zárukou jeho všestranného rozvoje. Poté velvyslanec zmínil židovskou otázku a vyzdvihl její význam pro německo-americké vztahy. V této souvislosti nám podle něj ani tak neškodí záměr Židy odstranit, jako spíš povyk, který tento úmysl provází. Záznam získán od hospodářského ataše velvyslanectví v Londýně Paula Kocha. Za správnost Martin Luther.
1: Zápis z porady o konečném řešení židovské otázky, která se konala 20. ledna 1942 v Berlíně, Am Großen Wannsee, číslo popisné 56/58. Konečné řešení židovské otázky se týká přibližně 11 milionů Židů. Obergruppenführer popsal metody, jež byly doposud vyzkoušeny. Střelba se z mnoha důvodů ukázala jako nevhodná. Postupovala pomalu a vykazovala zhoubný vliv na mužstvo. Obergruppenführer vyzval k výpovědi očitého svědka, doktora Rudolfa Langeho z litevské KDS, který upozornil na další možné metody. 8. prosince zajistili jeho muži v táboře Chelmno zvláštní zacházení za využití plynových vozů. Od října pak probíhaly na ruských vězních a polských židech v osvětímském táboře experimenty využívající cyklon B. Z výkonnostního i bezpečnostního hlediska bylo dosaženo slibných výsledků. Na důkaz správnosti zápisu připojují své podpisy Josef Biller,
0: Wilhelm Stuckart,
2: Martin Luther.
0: Předávám k archivaci souřadnice následujících táborů.
1: Auschwitz,
3: Osvětím 50,2 stupně,
4: Ulmhof,
3: Chelmno,
4: 53,2
1: Belzec, Belžec, 2 stupně severní šířky,
4: Treblinka, 52,48,
3: Majdanek,
4: 51,18,
3: Sobibor,
4: 18,51,33,
1: Belžec,
3: 22,31 stupně, Chelmno, východní Berlín.
5: Tohle nemůžeme pročítat sami.
6: Musíme.
5: Prosím tě, Xavi, vezmu to na ambasádu. Mohli by to všechno propašovat v diplomatické poště. Nightingale nám pomůže.
6: Ne.
5: Nemůžeš si být jistý, že nás prozradil on.
6: A kdo jiný asi? Navíc, já nevěřím, že to americká ambasáda bude chtít zveřejnit.
5: Proč ne?
6: Teď? Když se dolaďuje Kennedyho státní návštěva Říše a Führera? Ne, nebudou dělat nic.
5: No. Ale nějak to za hranice dostat musíme.
6: Vyvezeš to ty. Na falešný pas.
5: A kde ho vezmu?
6: Ředitel Brecker nám ho obstará. Už pro mě jednou něco podobného dělal. Opíšu pro sebe všechno důležité. Ty odvezeš originály.
5: Tak dobře. Kolik tam toho ještě je?
6: Dost.
3: Zápis Martina Luthera o prohlídce tábora Osvětím.

0: Březinka 14. července 1943. 8:30. Weidemann odhaduje skupinku na 2000 lidí. Ženy s malými dětmi v náručí, odrostlejší se drží matek za sukně, starci stařeny, adolescenti nemocní a duševně choří. V pětistupu projdou na nádvoří a dále ke schodům do rozlehlého podzemního sálu o délce 100 metrů. Cedule v němčině, francouzštině, řečtině, bulharštině prostory označuje sprchy a dezinfekce. Dobře osvětlená místnost, desítky lavic a stovky číslovaných háčků na oblečení. Všichni schléct, máte 10 minut, volají stráže. 9:05. Posvědčení skupina prochází špalírem vojáků k velkým dubovým dveřím do dalšího sálu, stejně velkého jako převlékárna, ale prázdného, s výjimkou 4 tlustých čtyřbokých sloupů, podpírajících strop ve 20-metrových rozestupech. U paty každý sloup má kovovou mřížku. Komora se plní, dveře se zavírají. Vycházím s Weidemannem ven, abych mohl sledovat proces zvenčí. Na střechu. 9:09. Weidemann mě vede zpátky dolů. Komora je dobře zvukově odhlučněná. Ven doléhá jenom jakoby tlumené bubnování. Do dubových dveří je zasazený malý skleněný průzor. Mám možnost podívat se dovnitř. Ale průzor není dostatečně velký, takže není dobře vidět. Pak do skla udeřila mužská dlaň. A dal jsem se nedíval. Dneska musí ve sprchách... 10:02. Pokračujeme ke spalovací komoře. 15 pecí spaluje na plný výkon. Do plamenu vhánějí vzduch dýzlové motory. Těla se z výtahu vykládají na pásový dopravník. Krev a podobně odvádí betonová stružka. Holiči po obou stranách stříhají vlasy, které se ukládají do pytlů. Prsteny, náhrdelníky, náramky a tak dále odkládány do kovové schrány. Dentální skupina 8 mužů spadí. Inspekční prohlídka ukončena 10:50. Martin Luther.
1: Takže po dálnici z Berlína do Norimberku, jo? Mm-hmm. 500 kilometrů, sleduješ to?
2: Jo.
1: Po dálnici z Norimberku do Stuttgartu 150.
2: Ano.
1: Ze Stuttgartu na švýcarskou hranici dalších 150.
2: Vidím,
1: celkem 800 kilometrů.
2: To je na míle kolik?
1: 500. Zvládneš to?
2: Jasně, že to zvládnu. Za 12 hodin možná ani ne.
1: Těch hodin máš 24, takže není kam spěchat.
2: Dobře.
1: Až ti přijde, že už si od Berlína dost daleko, zavoláš do hotelu Bellevue ve Valčutu a zamluvíš si pokoj. Tohle si napiš.
2: Jo. Hm?
1: Není sezóna, mělo by to jít hladce.
2: Hotel Bellevue, Valčut.
1: Tak.
2: A ty?
1: Dám ti pár hodin náskok. Budu se snažit, abych za tebou na hotel dorazil kolem půlnoci.
2: Ty za mnou vůbec přijet nechceš.
1: To rozhodně chci.
2: Můžeme přece jet rovnou spolu.
1: 800 kilometrů bez kontroly. Spíš ujedeš ty, než já.
2: Mohlo by to vyjít. Schováš se v autě, lehneš si dozadu, nebo si vlezeš do kufru.
1: Charlie, poslouchej. Posloucháš mě?
2: V tom kufru...
1: Počkáš na mě, poslouchej. Počkáš na mě do zítřka do 8:30 ráno. Hm?
2: Jo.
1: Jestli do té doby do hotelu nedorazím, pojedeš beze mě. Díl než do 8:30 nečekej.
2: Proč do 8:30?
1: Abys byla na hranicích přesně v 9. V 9 milovaný otec německého lidu vyrazí z říšského kancléřství do Velké síně. Měsíc se neukazoval, aby se vyšponovalo očekávání. Na celnici určitě bude televize nebo rádio a všichni se budou dívat nebo poslouchat. Jestli tě v tu chvíli neodmávnou bez pasovky, tak už nikdy. Tak ještě jednou.
2: Už ne.
1: Naposled. Jmenujete se?
2: Magda Fosová.
1: Datum narození?
2: 25. října 1939.
1: Uhum. A místo?
2: Berlín.
1: Vaše zaměstnání?
2: Studuju. Bydlím v Berlíně u rodičů.
1: Kam jedete?
2: Do Waldshutu na Rýně za snoubencem.
1: Jméno?
2: Paul Hahn.
1: Účel vaší cesty do Švýcarska?
2: Známá se vdává.
1: Kde?
2: V Curychu.
1: Tohle je co?
2: Tohle je svatební dar, fotoalbum. Nebo Bible. Nějaká knížka. Prkínko do kuchyně.
1: Prkínko do kuchyně. Nenádhera. Prosím otevřít, Fräulein.
2: No, a na to řeknu co?
1: Na to se nic říct nedá. Pojď. Musíme jít. Než projedeš, zkus nejdřív obhlídnout jako střek kontrolu. Jestli ti přijde, že všechno prohledávají, otoč se a někam ten balíček schovej. Do lesa, do škarpy, do stodoly, někam, kde si to zapamatuješ a někdo se tam bude moct vrátit. Pak přejdeš. Slib mi to.
2: Slibuju. Ksavi.
1: Ne, žádný loučení. Ne, tady rozhodně ne. Večer se uvidím. Nebo rád. No tak. Za chvilku vyrazím za tebou. Musím jenom vyřídit ještě jednu věc. Uvidíme se.

0: Billy, jsi tam? Billy? Billy, pustíš mě dovnitř? To jsem já, táta. Přišel jsem za tebou.
1: Můžeš, Billy, počkat?
0: Jo, počkám. Ahoj, Billy.
1: Ahoj, tati.
0: Jak je? Kde máš mámu? No a kde je ten její... teda ten tvůj strejda?
1: Jsou pryč.
0: Kde pryč?
1: Cvičí na průvod. Mám to tu na povel. Řekli mi to tak.
0: No jasná věc. Pustíš mě dál?
1: Jo, jasně. Pojď.
0: Chtěl bych ti něco říct. Já musím odjet, Billy. Možná na dlouho. No a je možný, že ti toho o mě lidi napovídají hodně. Ošklivý věci, pomluvy. Já ti chci říct, není to jednoduchý vyrůstat bez táty. Já jsem byl ještě hodně malý, když táta umřel. Ještě menší než ty. A někdy jsem ho za to nenáviděl. Ale přišlo mě to a pak mi chyběl. A kdybych s ním teď mohl promluvit a zeptat se ho, dal bych za to nevím co. Rozumíš mi, Billy? No. Já už musím jít.
1: Ne, tati, ještě nechoď, prosím. Prosím. Pojď, ukážu ti svůj obrázek.
0: Tak jo.
1: Podívej.
0: Uh-huh.
1: Tohle jsou naše stíhačky.
0: Ty se ti povedly.
1: A tohle je protiletecká obrana Rusáků.
0: Jasně.
1: Bum, bum. Ha. A teď jim to nadáme. Pau. Ha, podívej. Komouši taky přivolali stíhačky.
0: Jo.
1: Ale na ty naše nemají.
0: Pěkný.
1: Hele, co jsem dostal.
0: Časopisy.
1: Pro německý vojáky. Vycházeli za války.
0: Odkud je má?
1: Dal mi je strejda Erich. Dřív je sbíral. Hele, co se u těch obrázků píše, tati?
0: Ukaž. Ženista se prokopal až k drátěným zátarasům chránícím kulometné hnízdo. Padni! Několikrát vytryskl plamen a smrtící proud hořící nafty vyřadil protivníka z boje. Plamenometčíci musí být nebojácní a mít ocelové nervy.
1: A... tady?
0: Tady. Chci bojovat za novou Evropu. Prohlašuje trojice bratrů z Kodaně, zachycená s velitelem roty ve výcvikovém táboře SS v Horním Alsasku. V rasové i zdravotní oblasti splnili veškeré podmínky a nyní se na lesním táboře těší z mužného života pod čirým nebem.
1: A tady?
0: Ale no tak, Billy, je ti 10, přečteš to jako nic.
1: Ale... já chci, abys to četl ty.
0: Hoď. Neslyšel jsi něco, Billy? Zůstaň tady.
1: Ne, prosím, tati.
0: Zůstaň tady.
1: Nechoď, prosím.
2: Jsem se těšil, jak ženich na nevěstu.
1: Ale.
2: Sturmbanfírer Marsch má problémy s rovnováhou.
1: Nechte ho!
2: Naložte ho do auta!
1: Ne, prosím!
3: Jeden by řekl, že oceníte, že jsme zatím vašeho syna nesebrali. Záleží jenom na vás, jestli to budeme muset udělat. Každopádně je to pozoruhodný hoch.
0: Je mu teprv 10.
3: Chytrý. Po vás, Marši, a iniciativní. Vaše bývalá manželka včera dostala telefonní číslo pro případ, že byste zkusil navázat kontakt. Kluk se ho namemoroval a vytočil ho, jakmile vás uviděl. Měl byste na něj být pyšný. Máme tady dva problémy, Marši. První je vaše obecná politická nespolehlivost Druhý je vaše chování za poslední týden. Přesně řečeno to, jak jste zesnulému Martinu Lutherovi napomáhal při pokusech zběhnout do Spojených států.
0: Ničemu takovému jsem nenapomáhal.
3: Včera ráno vás na Adolf Hitler plac příslušník Ordnungspolizei napomínal za špatné parkování. Právě tou dobou se zrádce Luther chystal na sraz s americkou novinářkou McGuireovou a zástupcem ambasády Spojených států. Popíráte, že jste na tom náměstí byl?
0: Ne, to samozřejmě ne.
3: Tak co jste tam dělal?
0: Sledoval jsem tu Američanku.
3: Proč?
0: Našla mrtvé tělo Wilhelma Stuckarta. Říkal jsem si, že když narazila na mrtvolu jednoho státního tajemníka na odpočinku, mohla by narazit na další, takže jsem se snažil ji využít.
3: Domníváme se, že Luther hodlal novinářce McGuireové předat určité informace. Jaké měly být povahy?
0: Nemám tušení, asi něco o těch podvodech s umění.
3: Ve čtvrtek jste odcestoval do Curychu. Proč?
0: Luther tam letěl, než se vypařil. Chtěl jsem se porozhlednout po nějakých stopách, které by jeho zmizení zdůvodnily.
3: A našel?
0: Ne, ale měl jsem ten výjezd schválený. Předal jsem podrobné hlášení Oberst Gruppenführerovi Nebemu.
3: Kde je McGuireová teď?
0: Jak to mám vědět?
3: Víte to, protože jste ji po té včerejší střelbě vezl z náměstí.
0: To jsem nebyl já, Krebs.
3: No tak marši. Určitě byste takhle mohl pokračovat hodiny, jenomže tolik času my nemáme. Co bylo v tom kufříku, co jste odnesl z letiště?
0: Jakém kufříku?
3: V tom, co vám Friedman předal 30 minut předtím, než nám zavolal. Vrátil se do kanceláře a našel fax, který ohledně vás rozeslalo gestapo. Výstrahu, že se nesmíte dostat ze země. Přečetl si ji a usoudil, že by nás jako správný vlastenec měl na vaši návštěvu upozornit.
0: Friedman lže. Kryje nějakou vlastní křivárnu.
3: Až to budeme mít za sebou, rád bych vás poznal blíž. Vážně. Kdy člověk jako vy sejde ze správné cesty? Zajímalo by mě to z odborného hlediska. Víte, proč vás Globus nemá rád?
0: On mě nemá rád.
3: Protože si před váma připadá jako pitomec a za to by posílal na šibenici. Pomozte mi a já vás před ním ochráním. Kde je ta Američanka? Jaké informace jí Luther hodlal předat? Kde je Lutherův kufr?
4: Už všechno přiznal.
3: Zatím ne, Herr Obergruppenführer.
4: Zatím ne, no, tak to asi přicházím na řadu já.
3: Ovšem.
4: Tak, máš. Abys neřekl, dám ti šanci. Kde je ta holka? Kde je Lutherova brašna? Co v ní bylo? Nevíš? Nic neřekneš? Jak myslíš? Podívej, co má. Vymysleli to Američané. Baseballová pálka. Dovezl mi kámoš ambasády ve Washingtonu. Napadlo mě sestavit baseballové mužstvo SS. Goebbels je nadšenej, prej to na Američany udělá dojem. Jestli chceš slyšet můj názor, tak k hlavnímu omylu došlo v 36., když všechny fízly v říši navlíkly do uniformy SS. Nasáčkovala se k nám chamrat jako ty a jako ten tvůj patron nebe. Chytráci, kteří si o sobě myslí bůh ví co. Možná, že na někoho děláte dojem, ale na mě ne. Já nejsem tvůj fanoušek jako Krebs. Blbec. S vaším svolením, Herr Obergruppenführer, bych podezřelého rád vyslechl jako první. Domnívám se, že by na něj mohl platit subtilnější přístup. Subtilnější přístup. Tak, kdybys byl můj pes, dám ti do misky utrejch.
0: Kdybych byl tvůj pes, tak ho schutí sežeru.
4: Tak jo. Tak jo. Díval jsem se ti do složky a vypadalo to, že tě užije na psaní. Věčně si děláš poznámky, sestavuješ si seznamy. Hotovej spisovat. Pověz mi. Jseš pravák nebo levák?
0: Levák.
4: Zase lžeš. Pravačku na stůl.

0: Doktore, potřebuju, aby mluvil. Napijte se. Pomalu.
1: Moc mu pít nedávejte. Vyhrňte mu ruka. Tak. Za chvilku se bude moc posadit.
0: Marši, potřebuju, abyste mi řekl, co znamenají tyhle papíry. Našli se schované u vás v autě, vepředu přilepené pod palubkou. Zatím o nich vím jenom já. Co je to za poznámky? Je to váš rukopis.
2: Umíte číst?
0: Jistě, že umím, ale nic nechápu. Co je cyklon B?
2: Granulovaný kyanovodík. Předtím používali oxid uhelnatý.
0: A tady. Osvětím Březinka, Chelmno, Belžec, Treblinka, Majdanek, Sobibor.
2: Tábory smrti.
0: Ty čísla? 8 000 za den?
2: Tolik dokázali v Osvětimi zlikvidovat vězňů se 4 plynovými komorami a krematory.
0: 11 000 000.
2: Celkový počet evropských židů určených k likvidaci.
0: Jak s tím souvisí Obergruppenführer Odilo Globočník? Tady jste si poznamenal jeho jméno.
2: Globus velel policii a SS v Lublinu. To on ty tábory budoval.
0: O tom jsem nevěděl. O ničem z toho jsem nevěděl.
2: Věděli jste o tom všichni. Kdykoliv někdo zavtipkoval o odjezdu na východ. Kdykoliv německá matka napomenula děcku, že poletí komínem, když se nebude hezky chovat. Bylo nám to jasné, když jsme se stěhovali do jejich domů, když jsme si rozebírali jejich majetek, jejich práci. Tady už k tomu máte jenom fakta.
0: Chtěl jsem říct, že jsem nevěděl o Bílerovi, Štukártovi a Lutherovi. Nevěděl jsem o Globusovi.
2: Myslel jste, že vyšetřujete krádeže uměleckých děl? Došlo vám aspoň, že Globus zabil Bílera a Štukárta?
0: To mi došlo. Říkal jsem si, že je likviduje, aby ututlal ten skandál s kradenými obrazy. V pátek jsme na seřadišti mysleli, že máme Lutherovo tělo a tím to hasne.
2: Kdy jste zjistili, že to není Luther?
0: V sobotu ráno kolem 6. Globus mi volal domů, prý se dozvěděl, že je Luther pořád naživu a v 9 má sraz s tou americkou novinářkou.
2: Dostal echo z amerického velvyslanectví?
0: Ne, věděl to z odposlechu.
2: To není možný.
0: Proč ne? Všechny hovory z veřejných telefonních automatů se odposlouchávají. No jenom je problém to v tom množství najít. Co bylo dál, víte? Jakmile Luther vystrčil nos, nechal ho Globus zastřelit. Musím říct, že to pro mě byl otřes, takhle na veřejnosti. Samozřejmě jsem tehdy vlastně nevěděl, proč Luthera za žádnou cenu nechce sebrat živého. Pak jsme šli po vás.
2: Můžu si zapálit?
0: Jistě. Tady.
2: Kolik je hodin?
0: 5:47.
2: Bíler, Štukárt, Luther. Do konečného řešení židovské otázky se dali s plnou vervou. Jenomže časem jim začalo vadit, že vlastně nemají žádný přímý rozkaz od vůdce. Nic neexistovalo písemně. Co to pro ně znamenalo? Průser, protože kdyby Německo prohrálo, soudili by je jako válečné zločince. A kdyby vyhrálo, dala by se jim největší masová vražda v dějinách. Hodit na krk.
0: Já ani nevím, jestli to chci slyšet.
2: A tak se pojistili. Sepsali místopřísežná prohlášení a když to šlo, nechávali si dokumentaci. Postupně nashromáždili písemné důkazy. Pokryli si tím obě možnosti. Kdyby Německo vyhrálo a někdo proti nim něco podnikl, mohli pohrozit, že svoje informace odhalí. Kdyby vyhráli spojenci, mohli říct, podívejte se. My byli proti a ještě jsme nasazovali život, abychom shromáždili důkazy.
0: Museli mít šílený strach.
2: No měli se čeho bát. Bylo to jako v nějaký špatný detektivce. Na konferenci ve Vanze pozval Heydrich 14 lidí. První umírá ve 44. Pak v průběhu 9 let postupně 7 dalších. Jenomže loni najednou věci nabrali spát. Za 3 měsíce 3 další mrtví. Najednou jim došlo, že už zbyli jen oni tři. Začali domlouvat odchod za hranice, ale to už bylo pozdě.
0: Proč teď?
2: Proč po 8 mrtvolách v průběhu 9 let přišlo 6 v průběhu posledních 6 měsíců? Protože má přijet americký prezident. Někdo dostal za úkol před tou návštěvou pořádně uklidit. Že by Heydrich Třeba dostal rozkaz od někoho, kdo se do té doby odmítal podepsat pod jakýkoli dokument.
0: Buďte sticha. Dejte sem tu cigaretu.
3: Tak, jak se cítí?
0: Myslím, že jsem udělal jistý pokrok. Rád bych ve výslechu pokračoval.
3: Není třeba, převezmu to.
0: Ale proč, když jsem právě...
3: Vypadněte, krysi! To je rozkaz.
0: Hej, Hitler!
4: Tak co, máš? Co jsi tomu idiotovi řekl? Já to chci taky slyšet.
2: To bys nepochopil.
4: Já ti rozumím, Marši. Já bych taky nechtěl, aby to mezi náma skončilo moc brzo. Tohle jsou moje šťastné chvilky. Kde je ta holka? Kde je ta Američanka? Kde jsou Lutherovy věci?
0: Marši. Marši. Vstávat. Boty, rychle. No tak se proberte. Vstaňte. To jsem já, Marši, Krebs. No podívejte se na mě. Seberte se, musíte se zvednout. Tohle si obujte. Ne, počkejte. Já to udělám.

0: Vůbec.
1: Ne, nesnažte se mluvit. Vedle vás leží láhev s vodou. Jste klikař, Marši.
0: Já nechápu.
1: Máte starostlivého strýčka.
2: Marši, jel si za mnou jít hned, chlapče. Ušetřil by si spoustu trápení.
1: Tady máte moji pistoli. Tak berte. Řeknu, že jste mi ji ukradl v autě při transportu.
2: Krebs za mnou ráno přišel celý otřesený. Doslova otřesený a prozradil mi, co máte. Samozřejmě jsme to všichni tušili, ale chyběl nám důkaz. Teď to musíte rozšířit. V zájmu nás všech. Ty parchanty musíte zastavit.
1: Promiňte, pane, není moc času. Marši, vidíte tamhle to auto?
0: Co to má znamenat?
1: Vystupte, jděte k tomu autu a nasedněte do něj.
2: Ne, abyste nás zklamal, Marši. Váš strýček Nebe už má svých pár křížků, ale ještě by ty parchanty rád viděl na šibenici. Takže seberte tu holku a proklouzněte s těmi papíry ven. Dejte je do tisku. Vidíte, že nasazujeme všechno, abychom vám pomohli. Berte a jděte.
1: Měte sebou, Marši.
3: Xavi, nastup si.
0: Pojď. Pane Bože, ty tě zřídili. Kam jedeme, Maxi?
3: Já nevím, kam bys chtěl.
0: Nebe nic neříkal.
3: Říkal, že mě máš nasměrovat ty. Seděl jsem dneska do večera nad něčím v kanclu, bylo tak 9. Najednou zvoní telefon a volá strýček Artur. Jak moc se přátelíte s Xavierem Marshem? Pro Xaviho bych udělal všechno, povídal. Tou dobou se proslýchalo kdesi. A on mi úplně potichoučku říká. Výborně, uvidíme, jaký jste kamarád. Kreuzberg na rohu Axmanweg, severně od opuštěného kostela. Dorazte tam 15:45 před půlnocí a čekejte do 16:45. A nikomu ani muk, nebo budete ráno v koncentráku. Nic víc. Pak hned zavěsil. To na hovno, Xavi. Nevím, co vlastně dělám. Mám strach. Jedu na jich. Vyhovuje?
0: Vedeš si skvěle.
3: Máš radost, že mě vidíš?
0: Rovnou. Můžeš trochu otevřít vzduch?
3: Jo, jasně. Stačí?
0: Odkud máš tohle auto, Maxi?
3: Z autoparku na Werder Schermarktu. Žádlo, viď? S plnou nádrží. Dojedeme, kam jen budeš chtít. Fakt kamkoliv. Co je?
0: Maxi. Nebe a Krebs ložou bez mrknutí oka, ale ty se v tom plácáš. Skoro je mi líto, že tě museli přibrat.
3: Nabrali do tebe drogy, Xavi. Zrasovali tě. Jseš mimo, věř mi.
0: Kdyby místo tebe posadili za volant někoho jiného, možná bych na to skočil, ale tebe. Pověz, Maxi, proč je za náma na silnici tak vymetaný, co? Tak mě napadá, že abys mohl sledovat z brusu nový fáro nacpaný elektronikou, která ti vysílá signál. Nemusíš se přiblížit navíc jak kilometr zvlášť, když taky můžeš poslat vrtulník.
3: Tak já nasazuju život, aby se mi takhle odděčil.
0: Krebs mi dal tuhle pistoli. Chtěl se pojistit, že mu to spolknu. Nabitá asi nebude, ale hodláš to risknout? No, tak vidíš. Levou nech na volantu. Maxi, sleduj silnici, pravou mi podej služební bouchačku. Pěkně pomalu.
3: Xavi, tobě přeskočil. No dobrý, no, jak chceš.
0: Výbor. Teď ti budu mířit na Panděro. Jestli něco zkusíš, ti myslím cokoliv, tak ti ho provrdám.
3: Xavi, drž hubu.
0: Jestli ti to ještě nedošlo, já už nemám co ztratit. Věď, Robe, dokud nevyjedeme za město na dálnici.
3: A potom kam?
0: Druhý sjezd. Lehnice, Bratislav, Katovice. Vypadá to, že za všechno můžeme poděkovat Krausem.
3: Krause.
0: Pomotal rozpis služeb a poslal mě místo tebe na Schwanenwerder.
3: Krause.
0: Města potom navlíklo tak, abys měl v pondělí službu. Nemám pravdu? S čím za tebou přišli? Havelské jezero vyplaví mrtvolu Sturmbannführer. Nemusíte ji identifikovat hned. Na pár dní složku někam vytrousíte.
3: No tak něco.
0: Jenomže ty zaspal. A když si v úterý dorazil, už jsem měl případ já, chudáček náš Max. Ten než se vždycky vyhrabe z peřin. Gestapo tě určitě chtělo láskou sežrat, co? Kdo tě řídil?
3: Globočník.
0: Tak Globus osobně. Co ti slíbil, Maxi? Povýšení? Přeložení k SIPu?
3: Dědi do hajzlu, Marši.
0: Takže si ho udržoval v obraze o všem, co dělám. Když jsem se zmínil, že Jost na břehu neviděl jen tu mrtvolu, ale taky Globuse, poslal si to dál a po Jostovi se slehla zem. Novinářce hned ráno prohledali byt, protože si jim prásknul, že má něco ze Štukartu a sejfu. Když nás poprvé sebral Krebs, nechali nás pohromadě, abys mě mohl vyslechnout za ně.
1: Přestaň na mě být! Přestaň na mě být! Přestaň na mě být!
3: To tě nedarlo.
1: Ty jsi mě vystřelil!
0: Jeď dál!
1: Ty bys mě normálně zabil!
0: Jeď dál, kolik je hodin?
1: Mně?
0: Kolik je hodin?
1: Já nevím! 8:30. Jo, bude 8:30.
4: Doufáme, že jste v hotelu Bellevue strávila příjemnou noc.
5: Určitě mi nikdo nenechal vzkaz?
4: Nikoli, Fräulein.
5: Kolik je hodin?
4: Bylo 8:30.
5: Jak dlouho trvá cesta na hranice?
4: Slabou půl hodinku, Fräulein, ne víc.
5: Děkuji.
6: Nechtěl jsem, aby se ti něco stalo, Xavi. Vždyť Globočník je policejní náčelník. Když za tebou přijde a řekne, Jägren, nic si neviděl, no tak si nic neviděl. To je snad jednou zákon. My jsme policajti, zákony musíme dodržovat. Já bych přikázal, abych mu vyžvanil, jak si vedeš. No co jsem asi měl dělat?
0: Mohl jsi mě varovat.
6: Vážně. A co bys s tím asi tak udělal? Jak tě znám, stejně bys toho nenechal. A jak bych pak dopadl já? A Hannelore? A děti?
3: Narodili jsme se všichni jako hrdinové, Xavi.
0: Nech to.
3: Lidi jako já jsou na světě proto, aby vynikli lidi jako ty. Teď se mu nejspíš udělají krátký proces. Že jsem tě na sebe nechal vytáhnout bouchačku. Budu tvrdit, že jsem ti to dovolil na schvál.
6: Odbouchnou mě.
1: To je for, co? No, je to for.
6: Jo, je to for.
1: Mám toho dost, Xavi.
3: Jsme dávno v Polsku, dlouho už řídit nevydržím.
0: Už jenom kousek chci to vidět na vlastní oči.
3: Co? Co chceš vidět?
0: Jeď!
3: Světa. Co tady děláme? Kde to jsme?
0: V Treblince. Doprava. Tady jsou koleje zastavené.

0: Můžeš vypnout motor.
1: Vždyť jsme někde úplně v háji, tady nic není.
0: Kolik je?
1: Co? 9. 9 něco.
0: Zapni rádio.
1: Cože?
0: Prostě ho zapni.
1: A jakou stanici?
0: To máš jedno, jestli je 9, vyjde to praště jako úhoď.
2: Účel vaší cesty mimo Německo, Fräulein?
3: Jedu na svatbu své kamarádky do Curychu.
2: Cestujete sama?
3: Měl mě provázet snoubenec, ale zdržel se v Berlíně.
2: S jakými zavazadly, prosím, cestujete?
3: Mám jenom věci na přespání a svatební den. Proč? Je něco v nepořádku? Mám si vybalit?
2: Ne, Fräulein. Dnes ne. Prosím, tady je váš pas. Dneska vás prohledávat nebudeme. Zvedněte závoru. Heil Hitler.
3: Heil Hitler.
0: Vyndej želízka, Maxi.
1: Co?
0: Želízka. Podej mi klíč. Ruce za záda. Dobře. Dělám to nerad.
1: Xavi. Xavi.
0: Projdeme se.
1: Nechceš mě zastřelit, že ne, Xavi? Prosím tě, kam chceš jít? Jsou tady za chvíli. Budou si myslet, že jsem to zvoral. Co tady chceš najít?
0: Sakra, drž hubu. Něco tu zůstat muselo.
1: Xavi, vzdej se. Vysvětlíš jim, že jsem...
0: Vstávej. Vstávej.
1: Co?
0: Vidíš to?
1: Nějaký starý cihly, no.
0: Tady jsou další. Tady. Tamhle taky. Jsou jich tady stovky. Něco tu zůstalo.
1: Xavi. Xavi! Xavi, nech toho! Xavi!

0: Většina osob, jejichž jména se v příběhu objevují, skutečně existovala. Životopisné údaje vyprávění zachovává do roku 1942. Následně se jejich osudy přirozeně odvíjely jinak. Josef Bühler, státní tajemník generálního guvernementu, byl roku 1948 odsouzen a popraven v Polsku. Wilhelm Stuckart padl na konci války do zajetí a strávil 4 roky ve vazbě. Vyšel z ní v roce 1949 a usadil se v západním Berlíně. V prosinci 1953 ho poblíž Hanoveru připravila o život dopravní nehoda, patrně naaranžovaná skupinou mstitelů stíhajících nepotrestané válečné zločince. Martin Luther se roku 1943 pokusil v rámci mocenského boje sesadit německého ministra zahraničí Joachima von Ribbentropa. Neuspěl a skončil v koncentračním táboře Sachsenhausen, kde se pokusil o sebevraždu. Roku 1945 byl krátce před koncem války propuštěn a v květnu téhož roku skonal v místní nemocnici na zástavu srdce. Odila Globočníka zadržela 31. května 1945 britská hlídka u korutanského Weißensee. Spáchal sebevraždu kyanidovou kapslí. Reinhardu Heydrichovi se stal osudným pražský atentát, který na něj českoslovenští agenti spáchali v květnu roku 1942. Osud Artura Nébeho zůstává příznačně nejasný. Soudí se, že se v červenci 1944 účastnil komplotu proti Hitlerovi, ukryl se na ostrově ležícím na jezeře Wannsee a byl prozrazen zhrzenou milenkou. Oficiálně došlo 21. března 1945 k jeho popravě. Později však byl údajně spatřen v Itálii a Irsku. Americký podnikatel a politik Joseph Patrick Kennedy byl skutečně velvyslancem Spojených států ve Velké Británii v letech 1938 až 1940. Z té doby jsou známy jeho antisemitské výroky a snaha o navázání lepších vztahů mezi Spojenými státy a hitlerovským Německem. Americkým prezidentem se však nikdy nestal. Jeho ambice naplnili až synové. Prezident John Fitzgerald Kennedy a senátoři Robert Kennedy a Edward Kennedy. Joseph Kennedy zemřel v roce 1961 ve věku 81 let. Obraz Leonarda da Vinciho Dáma s hranostajem byl koncem války nalezen v Německu a vrácen do Polska.
1: Byl dovětek k napínavému příběhu alternativní historie, k pětidílnému seriálu, který vznikl podle románu Roberta Harrise Otčina. Je to román, který nás zavedl do roku 1964 a my jsme se dozvěděli, jak by to v tomto roce vypadalo, kdyby druhou světovou válku vyhrálo nacistické Německo. Tolik tedy seriál podle románu takzvané alternativní historie, podle románu novináře a spisovatele Roberta Harrise, románu s názvem Otčina. My jsme poslouchali dnes 5. a závěrečnou část rozhlasového seriálu, který vznikl podle britského bestselleru, který do češtiny přeložil Pavel Bakič. Autorem rozhlasové dramatizace byl Vít Wenzl a režisérem Aleš Vrzák. Ten hlavní roli vyšetřovatele v berlínské kriminální policie svěřil Jiřímu Vyorálkovi, kterého jsme tedy poslouchali v hlavní roli vyšetřovatele Xaviera Marše. Dále účinkovali jako vyšetřovatel berlínské kriminální policie jménem Max Jäger, toho hrál Jan Vondráček, Tereza Dočkalová stvárnila roli americké novinářky Charlie McGuireové. Ředitelem říšské kriminální policie Arturem Nebem byl v našem seriálu Jiří Štěpnička. Igor Bareš hrál Obergruppenführera SS Odila Globus Globocníka a dále účinkovali Marek Holý, Matěj Převrátil, Ladislav Frej, Jiří Hromada, Jan Vlasák, Ondřej Volejník, Martin Hruška, Lukáš Hlavica a řada dalších. Celkově se na projektu pětidílného seriálu Otčina podílelo víc než 70 herců a natáčení trvalo 5 měsíců. Tolik tedy pětidílný seriál Otčina a To znamená jediné, že už příští neděli pro vás Vltava bude mít seriál nový. Bude to dvoudílná dramatizace antiutopického románu Cyber Comics, který se odehrává v nepříliš vzdálené budoucnosti a napsal ho Egon Bondy. Seriál Cyber Comics první část tedy na Vltavě příští neděli opět o 11. hodině dopolední. A teď ve zbývajících minutách dnešního nedělního vltavského dopoledne máme chvíli, kterou strávíme ve společnosti klasické hudby. Poslechneme si tři kusy pro housle a klavír, které zkomponovala francouzská skladatelka Lili Boulanger.

0: Ač se život francouzské skladatelky Lili Boulanger v roce 1918 uzavřel v jejich pouhých 24 letech, její hudební odkaz žije dál, její skladby se stále hrají a nahrávají a my jsme z odkazu Lili Boulanger dnes vybrali 3 kusy, které zkomponovala pro obsazení housle a klavír a poslouchali jsme nahrávku houslisty Yehudy Menuhina, společně s ním hrál na klavír Clifford Curzon. A zatímco jsme poslouchali 31. květ nový den překročil poledne a je tu tedy čas na polední vyzvánění. Které zvony to dnešní poledne odzvoní, to nám už poví Radek Rejšek.
1: O poledni poslední květnové neděle zazní další dvojice zvonů ze souboru poutního areálu v Horní Polici u České Lípy. Své hlasy dnes spojí prostřední z pětice zvonů František a druhý nejmenší zvon Josef. Zvon František byl dodán s první trojicí v roce 2020 a jeho hlavním tónem je dvoučárkované C. Hlavní tón Josefa, odlitého v roce 2023, je dvoučárkované S. Všechny zdejší zvony jsou dílem Petra Rudolfa Manouška.

0: Tak to byly zvony Josef a František z areálu v Horní Polici a na Vltavě odzvonili o poslední letošní květnové neděli poledne.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A my jsme rádi, milí posluchači, že i nedělní odpoledne trávíte ve společnosti Vltavy. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kolajová a stejně jako k vltavské neděli patří polední vyzvánění, stejnou tradicí je také to, že vás hned v prvních odpoledních chvílích zveme do světa poezie. Stane se tak už za malou chvíli a budeme listovat sbírkou básníka Ondřeje Macury. Polední koncert bude stejně tak jako včera ve znamení 75. výročí, které 29. května uplynulo od smrti hudebního skladatele Josefa Bohuslava Förstera. Tóny jeho skladeb tedy budou znít v rámci dnešního poledního koncertu, který otevřeme ve 12 hodin a 20 minut. A o půl druhé nás čeká už poslední povídka české spisovatelky Bianky Belové. Její povídky jsme vysílali na Vltavě od půl druhé celý tento týden. Najdete je na našem webu vltava.rozhlas.cz.
1: Svět poezie.
0: Tiše, aby nás neslyšel, tak se jmenuje sbírka básníka a pedagoga a také mimo jiné držitele ceny Jiřího Ortena Ondřeje Macury. Je to sbírka, která vyšla v odeonské edici poezie Olgy Stehlíkové, která také připravila dnešní rozhlasový výběr ze sbírky Ondřeje Macury. Učinkují Roman Zach a Adéla Kubačáková.

Autoportrét s kočkou. Jsem vlastně dlouhé, nohaté dítě. Máš pravdu. Navíc smrtelně naivní. Máš pravdu. Potřebuji ochranu své kočky. Toho domácího bůžka. Někdo tak sebevědomý, s tak elegantní chůzí, někdo tak klidný, s harmonickým dechem, musí dlít u zdroje síly. Musí být jejím zdrojem. Bez ochrany kočky bych schořel. Rozpadl se při každém prudším závanu větru. Máš pravdu.

0: přes uběhnuvší léta, doslovné kočičí symbolično a docela nesmiřitelně nahlédne do lidí a jejich rozmarného chování. Krkolomných, vyčerpávajících a možná vyčerpaných vztahů sebe nevýjímaje. V nové básnické sbírce Tiše, aby nás neslyšel, se takto vrací k pronikavým reflexivním básním, k meditacím i operatérským řezům, které tnou do masa. Skryté motivy, související často s tokem času, například vzpomínky na otce, rodičovství a dětství, rezignaci a pochyby, má čtenář příležitost sledovat až v celku sbírky. Zvíře v nás, divoké a podvratné, trochu svinské, bude vystopováno a přečteno průběžně a nijak nebude souviset s ohledávanou přírodou a jejími plody. Nebo s ní bude vscházet přímočaře.
1: Tiše, aby nás neslyšel. Odplivl veverku a celý se zatetelil spokojeností nad sebou samým. Znovu se vpila do jeho pačesů, zahuhlal, potáhl a pak jí s rozkoší odplivl znovu. Sněhová vichřice. Po jejím skončení, když cosi dívčího válo ze země a stařeckého z boku, za raního ticha, vlhký a znavený, vydechl si korku. Římská 2. Krajina, do níž si hledíval tak drze, šedne a měkce sténá, jak stěna chléva, kde jen čas je nestydatě vykrmován, aby byl jednou možná skřípnut mezi dveřmi a praštěn v úderu mezi dvěma zívnutími. Ale plesová sezóna už brzy začne braši. Vepříci si už schánějí střevíčky se stříbrnou kožešinou ke kotníkům. Koníci si spravují podkovy, aby pasovali, a všichni zlato ústí mezi milenci se skrývají uvnitř z kamenělých květů, aby je minuli nárazy válečných hrůz. Snad i my, blázni vybublaní ze staré včelí líhně, zavoskováni ve vyvalené plástvy, choulíme se k sobě jakoby naposled, jako kdyby se blížil čas nesetkání ve fialovém stanu. Tu malou smrt, která kolébá hasnoucí oči krajiny a výskáním trhá pavučiny dávných přísah, však podrobí jen prostinké ne. A to temné uvolní pařát, jímž tak trochu přátelsky potřásá, kde jakou ruku vidí. A to temné po dravčím způsobu odejde. Další z mnoha zvířat. Tvá krajina je naplněna petrklíči. Ošklivé, tmavé zvíře se blíží, chlupaté až na kost. I ta kost je z chlupů. Srst plná vyjetého oleje. A v tom oleji kraulují blechy a vši. A blechy a vši těch blech a vší. Zvíře smrduté jako ty, když se vracíš z hospody. Ale mnohem pružnější, plazivější, protáhne se všude. Jeho úponky jsou řezavé, najdou díru tam, kde by si ji nečekal, ale kde vždy byla. Tak si představ, že takové tmavé zvíře se prodírá trnitým křovím do tvé krajiny, do všech tvých krajin. Ještě, že je to křoví nekonečné, ale stejně, blíží se, je nekonečné.

Římská 3. Čte si Dedy od Sylvie Platové. Ta autorka ji možná uchvátila. Koupil jí v knihkupectví Shakespeare and

Sons její Selected Poems. Zajímalo by mě, jestli ho měla ráda, říká mu, a její nehty brázdí bílou krajinu otevřené dvou strany. Napadlo ho, že často nemůžeme zcela odpustit těm, kteří odešli předčasně. Máme na ně vztek, jako na řemeslníky, kteří sfušovali práci, tedy víc, samozřejmě. Hloupost. Byla hloupost kupovat tolik tulipánů, tolik tulipánů, tolik tulipánů, řekla, když máme tak málo vás. Trhala přebytečné listy a kladla je vedle sebe, jako sardinky na palubu. Jsou hezké, říkám, takové křehké, křupavé, svěží. Máš pravdu? Řekla. Svěží. To je to slovo. Svěží.

Počátky bitev. Autobus těžkopádně plul zimními ulicemi. Hromadná malátnost, zadýchané ticho, tep motoru. Zadýchané teplo. Vzpomínám na horské chaty po odchodu lyžařů na svah. V tom žena pronesla k muži: musím si vyřídit tu průkazku. Tiše, zachumlaně, do kožichu chvíle. Ale zaznělo to jako první tóny pištců před útokem. Římská 8. Vždyť tě už zajalo údolí úderů a přímo do slabin ti buší ramenatí andělé kolotočáři se sprostými nápisy vtetovanými do perutí. Řeč podsta či znetvoření? Láska k ní, pád či odsouzení? A co láska k tělíčku chvějivému, které ti pulzuje v náručí? Není to urážka bílého boha? Jenž pro bílou krajinu, kostnatě bílou, už zase tak krásně a šeredně není ke spatření? Tak jsme ti to přikrášlili, aby se z hladce stal zrůdným, aby sklouzl jak po oleji do krajin z plameny. Mysli, mysli, mysli, pojď, vejdi do fialového stanu. Říkají ti dva cigánští andělé, ramenatí, křídly okřídlení, s nejtlustšími cévami, kterými kdy tekla krev. Musíš být opatrný, řekla, když stírala pár kapek šlehaného zednického tmelu z koberce. Rozdělení rolí. Za červnového večera sedíme na balkóně nad zbytky dětí, které mátožně křižují trávník a vymačkávají blížící se prázdniny z kdejaké larvičky, z kdejakého broučka. Ona rozmlouvá s kočkou. Já vzpomínám na to, jak se mi nedávno třásly ruce hněvem. Sám na koupališti. Meditace. Bývá obtížné určit, kde končí zkušenost jednoho a začíná druhého. Nicméně hranicí proklouzne jakýkoliv kontraband, když celník přimhouří oči. Může za to ještě láska či společné obstarávání? Nešel bys pro kávu? Došla nám. Dva stromy jsou stále rozlišitelné, i když rostou v sousedství a za bouřky, deště i vichřice trousí stejné větve. I když jejich kořeny pod zemí splétají nepřehlednou síť. Nedokážu spojit mrtvého kosa s jeho včerejším zpěvem a hledím do vrcholu borovic na samou špičku, zda jej nenaleznu živého i dnes. Skokem do vody se mění obyčejné a dosti omšelé dítě, hračka s popraskaným lakem, v anděla. Vystříknou bělostná metalická křídla, oči se na chvíli potáhnou koženým obalem víčka a začíná krátká noc. Hnízda pak plují po hladině, jsou naplněna řečí a cinkotem stříbra. V jednom hledám sám sebe před mnoha a mnoha lety. V druhém hledám i tebe, když jsme se ještě nepodobali. Co kdybych si zapomněl deštník? Měla si šmejdivou náladu. Po paměti jsme brouzdali po vlhkých chodnících sídliště a hledali ořech či jabloň.
Svý křiky nadšení si sbírala v trávě spadlé plody a ty vzdálené za plotem jsem ti přiblížil rukojetí deštníku. Jsme dokonalý pár.

0: Roman Zach recitoval verše ze sbírky básníka Ondřeje Macury Tiše, aby nás neslyšel. Z této sbírky dnešní čtvrthodinku, nedělní čtvrthodinku ve světě poezie připravila Olga Stehlíková v režii Petra Mančala. Kromě Romana Zacha účinkovala také Adela Kubačáková. A svět poezie teď na Vltavě o nedělním odpoledni 7 minut před 1:30 třídá svět klasické hudby. Tento pátek 29. května to bylo 75 let, kdy zemřel hudební skladatel Josef Bohuslav Förster. A právě této velké osobnosti české kultury věnujeme na Vltavě o tomto víkendu dva polední koncerty, které připravil, a také nás jimi provází Zdeněk Havlíček, a právě teď nastal čas pro druhý z nich.
1: Polední koncert. Není pochyby, Krajan Dvořákův. Zdravá hudba. Češi mají ještě melodii. Takové a podobné výroky padaly v Berlíně v salóně Fritze Zimroka po soukromém provedení svity pro housle a klavír, svity ze scénické hudby Princezna Pampeliška Josefa Bohuslava Förstera. Zimrok za klavírem byl okamžitě po dohrání odhodlán dílo vydat. Kvůli trošeté všudy přítomné lidské pýchy a tragikomickému nedopatření, které Förster barvitě líčí na stránkách svých pamětí Poutník v cizině, však z tohoto podniku sešlo. Když došlo k provedení Kvapilovy pohádky v Národním divadle pražském, vydal svitu F.A. Urbánek. Habent sua fata libellí. Knihy mají své osudy, uzavírá smířlivě skladatel. Dnešní Förstrovský polední koncert otevře právě půvabná hudba ke Kvapilově baladické pohádce Princezna Pampeliška. Svitu, kterou zní pro housle a klavír upravil Josef Bohuslav Förster, hraje Josef Suk a Josef Hála.

Josef Suk a Josef Hála přednesli výběr ze svity pro housle a klavír Princezna Pampeliška Josefa Bohuslava Ferstra. Svity ze scénické hudby k pohádce Jaroslava Kvapila. Scénickou hudbu i svitu vytvořil Ferstr roku 1897. A roku 1897, tedy uprostřed hamburských let, také Ferstr dokončil svých epochálních 9 sborů pro mužské hlasy. Vybroušené opus 37, na kterém pracoval více než 5 let, a u nějž se především sbormistři předhánějí v superlativech. Citujme zde například vyznání Jiřího Chvály. Josef Bohuslav Ferstr je legendou české hudby 19. a 20. století a je především naším klasikem národní tvorby sborové. Jaké mistrovské zkratky a jaké výrazové hloubky dosáhl například ve svém nejznámějším cyklu 9 mužských sborů, které můžeme řadit k našim nejvzácnějším klenotům hned vedle Smetanovy Mé vlasti a Dvořákovi Novosvětské symfonie. Jak je ale zároveň smutné konstatování, že současná generace už Ferstrovi slavné sbory Oráč, Velké širé rodné lány, Polní cestou nezná. Neměla příležitost se s nimi setkat ani v koncertní síni, ani v rozhlasovém vysílání, ani ve škole. Je těžké smířit se s tím, že dříve tak samozřejmé a důvěrně blízké povědomí takových hodnot naší kultury je přetrháno a mizí. Tolik sbormistr Jiří Chvála. Z 9 mužských sborů Josefa Bohuslava Ferstra si poslechneme výběr. Zazní sbory Oráč, Velké širé rodné lány, Polní cestou a Skřivánkovi. Zpívá pěvecké sdružení moravských učitelů se sbormistrem Lubomírem Mátlem.

0: To byl oráč na slova Karla Dostála Lutinova a dále velké širé rodné lány, polní cestou a skřivánkovi, vše na slova Josefa Václava Sládka. Výběr z 9 mužských sborů Josefa Bohuslava Ferstra jsme vyslechli v podání pěveckého sdružení moravských učitelů se sbormistrem Lubomírem Mátlem. A před námi už je v dnešním poledním koncertu pouze symfonie číslo 3 D-dur zvaná Život, dílo Ferstrových hamburských let 1894 a 95. Ve skladatelových pamětech se o ní můžeme dočíst hned na několika místech. Tak například kapitola 3. symfonie ve svazku Poutník v cizině obsahuje podrobný popis nadějí a následného zklamání při představení symfonie slavnému dirigentu Hansi Richtrovi. Tomu se symfonie okamžitě zalíbila a navrhl ji svému orchestru. Vídeňští filharmonikové ovšem o přijetí každého díla demokraticky hlasují a symfonie byla zamítnuta o jeden jediný hlas. My spolu s kolegou Vojtěchem Babkou ovšem chceme končit happy endem, a tak Poutníkem v cizině zalistujeme trochu dále a na straně 144 si najdeme kapitolu Dojmy.
1: V divadelní sezóně 1895 až 6 se dostala má 3. symfonie do rukou Mahlerových. Svůj soud pronesl jednou větou. Stanu-li se samostatným dirigentem koncertním, provedu vaše symfonie všechny. Nemohl jsem si přáti radostnějšího uznání. V dubnu 1896 dočkal jsem se nečekaného překvapení. Benefiční večery prvních solistů byly v Hamburku vždy provázeny koncertem. Mahler dal na program Večera mé paní, úvodem, premiéru mé symfonie. Materiál ležel na pultech, když jsem vstoupil do divadla k první zkoušce. Mahler mne uvítal vlídným úsměvem. Orchestr byl si do posledního hráče vědom geniality svého vůdce. Nejen to, Mahler byl v Hamburku svým orchestrem milován. Za napjaté pozornosti přehrány bez jediné přestávky 3 věty. Po skercu přerušil Mahler zkoušku. Orchestr užil příležitosti, aby mě pozdravil potleskem. Děkoval jsem úklonou a uslyšel ještě slova odcházejícího dirigenta pronesená k orchestru. Famos, famos. Platila hráčům? Platila skladbě? Ale již stál Mahler vedle mne a tiskl mi ruku. Vše zní výborně. Ve skercu nemohu odolat. Trio zpívám sebou. Po přestávce přehráno finále. Z jedné vody na čisto. Odpoledne se mne tázal Mahler, souhlasím-li s jeho pojetím. Přitakal jsem radostně. Symfonii jsme dopoledne prostě přehráli. Chtěl jsem vás představit orchestru. Zítra budeme pilovat. Vyslovil jsem dík a upřímný obdiv.
0: Dík a upřímný obdiv hamburskému příteli Gustavu Mahlerovi ještě vzrostl 13. dubna 1896, kdy měla symfonie v Hamburku svou světovou premiéru, a 24. dubna, kdy byla s úspěchem opakována. Nějakých 230 kilometrů jeho západně od Hamburku leží město Osnabrück a tam mezi lety 2008 a 2010 vznikl úctyhodný komplet Ferstrových symfonií. Dík a upřímný obdiv patří tedy také Osnabrückskému symfonickému orchestru a dirigentu Hermanu Bojmrovi. Právě v jejich podání teď zazní symfonie číslo 3 D-dur Josefa Bohuslava Ferstra.

0: Finále třetí symfonie D-dur Josefa Bohuslava Foerstera bylo také finálem nedělního poledního koncertu, který jste poslouchali na Vltavě. Připravil ho a uváděl Zdeněk Havlíček a věnoval ho právě velké osobnosti české kultury, skladateli Josefu Bohuslavu Foerstrovi. V pátek uplynulo 75 let od jeho smrti. A my jsme na závěr jeho třetí symfonie slyšeli v nahrávce Osnabrücker Symfonie Orchestru, dirigoval Hermann Bäumer. Ke klasické hudbě se na Vltavě o nedělním odpoledni vrátíme už za 30 minut. 14. hodina bude časem pro nedělní pořad Krásné hlasy. A ten dnešní bude portrétem pěvecké legendy. Budeme poslouchat krásný hlas tenoristy Beno Blachuta. Jeho medailonek nás tedy čeká ve 14 hodin. Teď ale před námi vltavská povídka. Celý tento týden už od pondělí posloucháme povídky Bianky Bellové, české spisovatelky, která je oceňovaná pro úsporný, syrový a také velmi civilní styl svého psaní. Její krátké prózy jsou plné atmosféry, často mají otevřený konec a zachycují lidské osudy bez zbytečného sentimentu. Kromě několika románů má Bianka Bellová na svém spisovatelském kontě také povídkové sbírky a ta poslední vyšla v loňském roce, se jmenuje 22 fragmentů, je to nejnovější sbírka o něch syrových a úderných mikropříběhů, ve kterých Bianka Bellová s velkou lehkostí glosuje mezilidské vztahy a všední situace, které mohou nabrat nečekaný směr. A stejně jako včera, i dnes z této sbírky, tedy ze sbírky 22 fragmentů, pro dnešní odpolední čas vybíráme.
1: Povídka.
0: A dnešní povídka, kterou si teď poslechneme v podání Jany Kozubkové, se jmenuje Slavnost okvětních lístků.

Slavnost okvětních lístků. Na nedorozumění se přijde záhy po tom, co vystoupím z autobusu v městečku na kopci a dojdu do hlavního štábu. Redakce popletla datum a já se tu tak na místo festivalu citrónů ocitla na Linfiorata, slavnosti jarních květů, týden po festivalu cibule. Za stolem s nápisem Organizátory sedí tři starší ženy, smějí se nahlas, jedna kokrhá. Ta, která vypadá nejmladší, vstane, uhladí si bledě modrou zástěru a zeptá se, kdo si dá kávu. Pod nosem jí raší nepatrný knír. Vysvětlím jim, co se stalo. Redakce kulinářského časopisu mě vyslala na festival citronů. Významně poklepu na foťák, co mám pověšený na krku. Nikdy jsem si nezvykla na jeho tíhu, ještě pořád mě z něj bolí záda. Z Baliáta, otáčí se ta teta ke svým přítelkyním a ukazuje na mě a taky říká limóny. Ty ostatní se usmívají, asi už zažili větší dramata. Říká mi, že limóny budou setimána prosima. A co já teď mám dělat, řeknu. Ať napíšu o Linfiorata, poradí mi. To je mnohem hezčí a jinde to neuvidím. A nebo o návidy Némy, to taky jinde nemají. Řekne mi, že se jmenuje Cincia. A dala bych si kafe? Mám tik v oku. Cincia odejde někam ven a za chvíli přinese 4 kafe. Jedno dá mě. Chvíli sedím na batohu a pomalu piju kávu. Drbu si kousance od komáru na stehnech. Chce se mi brečet, ale před cizími je mi to trapné. To, co se stalo, vystihuje můj život. Vůbec totiž nevím, co mám dělat. Můj muž si začal s Halinou, což je shodou okolností moje sestřenice. Oba to popírají a zároveň s tím nedokážou přestat. Celá rodina o tom ví, ale ti dva spiklenci tvrdí, že se nic neděje. Kuba se mnou nechce rozejít. Halina se svým mužem taky ne, vždyť s ním má i děti. Celá tahle situace vrazila do rodinné konstelace klín. Nikdo neví, jak se to vyvine, a tak se pro jistotu přestala pořádat rodinná setkání a přestali se psát zprávy a zvedat telefony. Každý se tématu vyhýbá a zároveň čeká, že s tím někdo začne. Jen já na nic nečekám. Nechci o tom mluvit. Ještě ne. Chci jen Kubovi strašně natlouct.

Skrz pootevřené dveře na ulici vidím, jak na dláždění leží pes a jedním okem líněm žourá do slunce. Zamlaskám na něj, ale vůbec mi nevěnuje pozornost. Vieny, řekne mi ta paní s knírem a ukazuje, abych ji následovala. Otevře dveře do starobylého paláce, který je zároveň radnicí, a mně se nabídne pohled do velkého sálu s barevnými okny. Na terakotové podlaze tu klečí či dřepí nějakých 12 skupinek lidí okolo velkých archů papíru o rozměrech zhruba 5 metrů na 4, na které malují vzory a ornamenty. Rozkrojené citrony, archanděly, abstraktní obrazce v arabském stylu, pávy a fénixe z raně křesťanské ikonografie, dokonce Botticelliho zrození Venuše. Obcházím skupinky a fotím. Nikdo si mě nevšímá. Oko mi cuká. Omylem šlápnu do rohu jednoho papíru, ale nikdo mě nepeskuje. Žena středního věku, která zaujatě kreslí obrys nějakého mytologického zvířete, na mě kývne. Uvědomím si, že jsem od rána nejedla. Občas teď zapomínám jíst. Připadám si, jako by se mi zúžilo vidění. Jako bych byla nějaké zvíře na honu. Akorát, že já jsem ta štvaná zvěř. Běž a běž, dokud nepadneš. Nedívej se vpravo ani vlevo, tady teče potok, tady nezakopni. Nemáš čas se zastavit a napást. Nemáš čas se ani zastavit a ohlédnout. Nemáš čas milovat. Nemáš čas myslet na muže, který ti slíbil věrnost. Možná si kus smečky nadběhl a když si budeš myslet, že jsi v bezpečí, vyběhne ti v ústrety. Ubytuju se v hotelu. Dostanu velký klíč s těžkým dřevěným přívěskem, který se mi nevejde do kapsy. Na pokoji padu na postel s myšlenkou, že se konečně můžu vybrečet, ale slzy nepřicházejí. Zařvu do zdi a doufám, že mě nikdo neslyší. Mám hlad. Napiju se vody a pak dlouho ležím na posteli schoulená do klubíčka, ale neusnu. Vyjdu přes náměstí ulicí, která je ozdobená na zítřejší slávu. Zvedá se do kopce a na jejím konci stojí velký barokní kostel. Vyjdu tak vysoko, jak jen to jde. Na místo, odkud mám výhled na vulkanické jezírko Némy, v jehož středu se v noci odráží měsíc a proto ho Římané nazývali Dianiným zrcadlem. Oko mi tiká jako blázen. Zavolám tátovi. Já jsem si to všechno nastudoval, řekne mi místo pozdravu. To je celý on, vždycky o krok napřed. Na jezeře Némy si nechal císař Caligula postavit 2 výstavní lodě. Jedna měla 70 metrů, druhá 73, šlo v podstatě o plovoucí paláce. Byly na nich mramor a mozaikové podlahy, topení i potrubí a lázně, dokonce i ovocné stromy, přitom nemohly ani nikam odplout. Na stavbu těch lodí použili technologie, o kterých jsme si mysleli, že jsou mnohem pozdějšího data, úplnej mirákl. Cítím, jak se mi sklidňuje tep. Vždycky, když slyším tátu, tak mě to uklidní. Ty lodě byly na hladině rok, pak Caligula zemřel při atentátu. Z lodí odstranili všechny cennosti, naložili je balastem a nechali potopit. Jestli tohle není podobenství o pomíjivosti věcí, tak nevím. Představ si, tati, že se na to jezero zrovna koukám. Jaký je? Hezký. Dokonce jsou odsud vidět pozůstatky Dianina chrámu. To bych rád viděl. Je to hezký, tati. To bych opravdu rád viděl. Jsou tam ještě? Ty lodě, myslím, v tom jezeře. Nejsou, holčičko. Co se stalo? Rozpadly se? Kdepak, holčičko, kdepak? Zvyšuje táta hlas, jako by se snažil říct, že rozpadnout se je příliš jednoduché. Zatímco mi líčí, jak se loď, nejdřív se totiž myslelo, že je jen jedna, snažil z hloubky 18 metrů vytáhnout v 15. století nějaký kardinál, ale protože to technické možnosti doby neumožňovaly, jen loď háky na lanech poškodil, pozoruju, jak za zítkou, na které sedím, zrají třešně. Jsou velké, rudé a lesklé a nalétávají na ně hejna špačků. No a pak to nějaký filuta jménem Anesio Fusconi, inženýr, zkusil v roce 1827 znovu. Postavil na břehu hlediště pro bohaté Římany a na vodě plovoucí vor, takovej ponton, ze kterého se snažil vést práce. Utratil tam ranec peněz, ten inženýr. Ozve se výstřel a já sebou škubnu. Hejno špačků se rozletí a pak jako jeden pták zamíří k jihu.
Nějaký artefakty se mu podařilo vytáhnout, nakoupili si je zvědavci z Říma i Vatikán. Na zimu musel přerušit práce kvůli povětrnostním podmínkám a taky musel nejdřív sehnat silnější lana. K třešni se přiblíží statná šedesátnice se vzduchovkou v ruce, předkloní se a zvedne do výšky mrtvého ptáka. Všimne si mě a zamává mi s ním. No a hádej, co bylo, když se pan inženýr na jaře na jezero Némy vrátil. Zasměje se táta, já už tuším, že se stalo něco legračního. Nemám ponětí. Pozoruju paní, jak mrtvého ptáka věší na nízko visící větev pro výstrahu ostatním. Když se na jezero vrátil, tak zjistil, že už tam žádný ponton nemá, protože mu místní odnesli dřevěný sudy na víno, který ho nadnášeli. A zbytek věcí prostě rozkradli. Nezůstalo tam nic. No a tím pan inženýr skončil. Mlčím. Představuju si ponton na jezeře pode mnou. Posloucháš mě ještě? Jasně, že poslouchám, tati. To je u nás, viď? No. Paní nazbírá hrst třešní a přinese mi ochutnat. Zvedá ke mně dlaň a usmívá se, v druhé ruce vzduchovku. Napadne mě, jestli nedopadnu jako ten Čpaček, přivázaná na stromě s prostřeleným srdcem. Ale třešně jsou skvělé, šťavnaté a sladké tak akorát. Grazie, signora, sono deliciose, říkám a trochu přehrávám, když se olíznu. No a nakonec to vyřešil Il Duce. Přikázal jezero vypustit, lodě vytáhnout a postavit jim muzeum. Pokračuje táta ze sluchátka. A tohle všechno se dočet kde? Zeptám se a tvářím se úžasle. Tak různě, odpoví. Nakonec obě lodi padly za oběť válce. Jen se neví, jestli to bylo spojenecký bombardování nebo odvetná střelba ustupujících Němců. Každopádně všechno schořelo na prach. Oba mlčíme. Nezbyl ani prd, dodá ještě táta. Tati, řeknu a pozoruju v dálce hynu Špačku, jak si hledá další cíl. Nechci, abys kvůli mě nemluvil s Kamilou. Je to tvoje sestra. Ale vychovala dceru, co se kurví s tvým mužem. Přesto nejde vlak, holčičko. Tati, vždyť dobře víš, že je to mnohem složitější. Je to úplně jednoduchý. Já týhu se přeju, aby brzy zjistila, jaký je Kuba pitomec. No jo, na to asi přijde dost rychle. Zasměju se. Nechci, aby ti někdo ubližoval. Já vím, tati. A už je ti líp, holčičko? Jo, je mi líp. Tak se drž. Ty taky. A zavolej Kamile. Z dálky se ozve další výstřel. Snad je to zase vzduchovka. Spím ku podivu dlouho. Probudí mě až po deváté křik dětí a dohadování dospělých. Otevřu okno a okenice, na ulici pod mým pokojem už se chystá soutěž o nejkrásnější obrazec z květů. Od někud sem zavane vůně kávy. Dobře, že nám neprší, usměje se recepční, když si ode mě bere klíč. Ani nefouká. Sedím na pijacetě a piju kapučíno. Kolem kašny se honí malé děti. Jakoby se svět zase trochu srovnal, jako když vykloubená čelist zapadne zpátky na své místo. Oko mi dnes ještě nestihlo tikat. Signor kavárník obchází oleandry, které lemují jeho kavárnu a zalévá je, než začne pražit slunce. Všechno je teď a tady. Slunce mi prohřívá kosti. Připadá mi, že už nic nemusí být. Tenhle okamžik je navždy. Družstva, která si včera připravovala kresby, je dnes mají rozložené na dlažbě ulice. Jedno družstvo vedle druhého. Z košíků berou okvětní lístky různých barev a sypou je do vyhrazených sektorů na svých nákresech. Někteří je mají velmi složitě vystínované a potřebují mnoho odstínů jedné barvy květů. Kdyby se zvedl vítr, tak jsou okvětní lístky všude. Ale počasí se disciplinovaně drží potřeb soutěže. Kleknu si na zem vedle družstva, které vybarvuje siluetu da Vinciho vitruviánského muže v kruhu a čtverci a pomáhám. Květy jsou jasně růžové a oranžové, lepí se mi na prsty. Je ohromující, jaký efekt vzniká vyplňováním barevných sekcí. Je to stejně uspokojující jako vyvolávání fotek v temné komoře, když začne z vývojky na fotopapíru pomalu vystupovat obrys zachycených fantomů.
Všichni členové mého družstva jsou cizí lidé. A přesto se radujeme, když máme hotovo. Výsledek je omračující. Není to kýč? Zeptal by se táta pochybovačně a já bych určitě přikývla, že je. A jaký krásný. Vyfotím si náš výtvor a fotku nazdílím na Instagram. Jsem hrdá, že jsem toho byla součástí. Raduju se s Fábiem a Elízou a Andreou, které dnes vidím poprvé, že se nám taková krása povedla. Naplňuje mě to radostí. Bráva, řekne Cinzia ze včerejška a položí mi ruku na předloktí. Molto bráva! Pak starostlivě pohlédne na oblohu, odfrkne si a jde dál. Předpolednem už má většina týmu hotovo. Na 500 let staré dlažbě leží barevné obrazce z květů. Zrak z nich přechází. Chtěla bych někomu říct, že to mělo smysl, ale nevím komu. Je to krásné. Několik svátečně oblečených mužů všechny květinové obrazy obejde a pokropí je z konví, aby je neodnesl vítr a aby příliš rychle neosychaly. Kostelní zvon odbije poledne. Obrazy jsou připraveny, aby na ně svět pohlédl. Tou dobou už se ve městečku shromáždili návštěvníci z blízkých i dalekých obcí, zvědavci z Říma i ze zahraničí. Obcházejí květinové obrazy se sklenkou proseka v ruce a hlasitě se nad nimi rozplývají. Družstvo da Vinci mě pozve, abych si s nimi šla večer sednout do trattorie. Jsem unavená a padají mi víčka, taky nikomu nerozumím, ale jejich hovor mě příjemně ukolébává do spánku. Připadá mi, jako bych byla součástí jejich včelstva. Víc teď nepotřebuju. Na mobilu mi v jednu chvíli cinkne zpráva. O 5 minut později druhá. Podívám se na displej. Jsou od Kuby. Nechce se mi to číst. Strčím telefon zpátky do kapsy. Přečtu si to ráno nebo vůbec. Když usínám, vzpomenu si na jednu videonahrávku, kterou Kuba pořídil. Chtěla nahrát, jak se milujeme. Já jsem byla proti, nechtěla jsem být nikde nahraná při sexu. Nakonec jsem si z toho videa pouštěla jen ten okamžik, kdy jsme leželi před hořícím krbem, dotýkali jsme se nosy a můj muž mi něco šeptal. Není tomu rozumět a já už nevím, co to bylo. Neměla bych si takovou chvíli pamatovat? Pouštěla jsem si to dokola do zblbnutí a pokaždé mi o trochu víc prasklo srdce. Tady je důkaz. Milovali jsme jeden druhého. Máme to zdokumentované, vaše ctihodnosti. To ti nikdo neřekl, že to není na pořád? Zeptá se pochybovačně táta v mojí hlavě. Přemýšlím, proč bych se nemohla usadit v tomhle městečku. Jsou tu na mě hodní a nikdo se mě na nic neptá. Pak usnu.

Ráno zas sedím v kavárně a piju kapučíno. Možná už bych mohla zkusit i něco sníst, včera jsem měla jen ty třešně. Svátečně oblečení lidé vycházejí z kostela. Ženy mají boty na podpatku, muži na škrobené košile, jejich děti jdou způsobně. Byli u zpovědi a dostali rozhřešení, teď je jim lehko. Opřu se na židli a slabý vánek ke mně dofoukne aromatickou vůni květů, už trochu uvadajících a zmírajících. Hlavní ulice se svažuje z kopce. Na horním konci se shromažďují děti v bílých šatech. Nejdřív se pošťuchují, ale jak se jejich hlouček zvětšuje, jako by na ně padala tíha odpovědnosti. Zvážní a skloní hlavy. Uniklo mi, co se přesně stalo, ale někdo musel dát nějaký pokyn. Děti křičí a běží vpřed barevnými koberci květinových lístků. Lístky se zvedají do vzduchu, děti výskají, najednou jsme uprostřed barevných vírů, chce se mi brečet. Sundám si boty a vyběhnu z kavárny mezi děti. Šlapu do barevných květů a vyhazuju je do vzduchu. Všechno už bylo, všechno je teď. Čas stojí jako římský centurio na stráži. Trvalo nejméně půl minuty, než jsem se vzpamatovala a zase si způsobně sedla na zahrádku kavárny. A nebo jsem si možná jen představovala, jak s nimi běžím? Ahoj, tati, řeknu do telefonu. To je taková škoda, že tu nejsi se mnou.

Po sedmé v tomto týdnu přineslo vltavské odpoledne povídku Bianky Belové. Ta dnešní se jmenovala Slavnost o květních lístků. Uvedli jsme ji v premiéře. V režii Jakuba Doubravy účinkovala Jana Kozubková. Všechny povídky české autorky Bianky Belové, které jsme tento týden na Vltavě vysílali, najdete k poslechu na našem webu vltava.rozhlas.cz a také v aplikaci Můj rozhlas.

0: Tak to byla ukázka z filmové hudby k filmu Stevena Spielberga The Hook, dobrodružnému fantasy filmu z roku 1991. Ale teď už filmoví fanoušci na celém světě netrpělivě očekávají poslední nejnovější opus Stevena Spielberga Den odhalení, který by za několik týdnů měl vstoupit i do českých kin. My jsme poslouchali vídeňské filharmoniky, kteří zahráli filmovou hudbu Johna Williamse z filmu The Hook. Poslouchali jsme ukázku s názvem The Flight to Neverland a bylo to tedy malé nahlédnutí do světa filmové hudby. Delší nahlédnutí do světa filmové hudby nás čeká tak jako každou neděli dnes odpoledne o 16:30, kdy budeme vysílat pravidelný pořad Klapkat a ten bude tentokrát věnován Marilyn Monroe. Budeme poslouchat nestárnoucí melodie ze snímků, ve kterých hrála, v některých i zpívala. Ze snímků Páni mají radši blondýnky, Bizoni, Niagara, Není nad showbiznis, Slavněný vdovec, anebo komedie Někdo to rád horké. Marilyn Monroe by oslavila zítra 100. Bude jí věnovaná dnešní klapka Tomáše Piláta. Začátek v 16:30.
1: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a kovárna Viva.
2: Radioservis představuje
3: Jakub Fránek, Tropické noci.
4: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
3: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
4: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
0: Máme krátce po 14. hodině. Na Vltavě teď začínají krásné hlasy, které budou opět věnovány jedné pěvecké legendě, které to už za chvíli poví autora průvodce pořadem Vojtěch Babka.
5: Krásné hlasy. Skupina hamižných měšťanů se sdružila kolem úmrtního lože jejich příbuzného, zámožného florenského šlechtice. O jeho odchodu na věčnost vědí zatím pouze oni. A tak, než se věc rozkřikne, mají manipulační prostor, aby se pokusili zvrátit neboštíkovou poslední vůli. Zjistili totiž, že v testamentu odkázal všechny své pozemské statky mnichům, snad aby si zajistil vstupenku k blaženému posmrtnému životu. Rinuccio radí obrátit se na otce své milované Laurety, Gianniho Schicchiho, který vyniká inteligencí a nápaditostí. Vždy si poradí. Kde se děje nějaká zábava, musí jí mít na svědomí jedině on. A pletli bychom se, kdybychom na něj hleděli z vrchu pro jeho rurální původ. Vždyť kde by byla honosná města, kdyby jim venkov nedodával živiny? Jak víme, Gianni Schicchi si lehne do postele místo zvěčnělého buóza a sehraje dokonalou scénu, kdy v zatemnělé komnatě před přivolanými svědky a notářem přednáší svou závěť. V níž samozřejmě většinou buózova vlastnictví odkáže sám sobě. Rázem se i ze Schicchiho dcery Laurety, na kterou Rinuccova matka dosud hleděla skrze prsty, stává lukrativní nevěsta. A vše se děje ve Florencii, která je jako kvetoucí strom a ke hvězdám se coby bohaté větvoví pnou její paláce a věže.

Dobré odpoledne, na Vltavě začaly krásné hlasy, od mikrofonu vás zdraví Vojtěch Babka. Půvaby města Florencie, na které se v naší době ve vrcholné turistické sezóně stojí několikahodinové fronty, jsme právě oslavili s Rinucem Donátym a byla to jen jedna z mnoha fazet, které založily proslulost tenoristy Beno Blachuta, tak jako slavní měšťané vybudovali nesmrtelnost města Florencie. Beno Blachut nám zpíval recitativ a árii Rinuccia z jednoaktové opery Gianni Schicchi, kterou Giacomo Puccini podle epizody z Dantovy božské komedie zkomponoval roku 1918. To bylo Beno Blachutovi 5 let. Byl nejmladší ze 4 dětí, o které po otcově smrti na bojišti první světové války pečovala sama matka. Když mu bylo 14, nastoupil do učení ve Vítkovických železárnách, kde vytrval celých 6 roků. Beno Blachut už tehdy rád zpíval svým přátelům a tak se stalo, že ho jednou oknem zaslechl Vítkovický chrámový sbormistr. A Blachut už brzy zpíval na veřejných akademiích a občas i ve sboru Moravsko-ostravské opery. Přes několik dobrých lidí, kteří bezpečně rozpoznali jeho talent a pracovitost, dostal se konečně na pražskou konzervatoř do pěvecké třídy věhlasného pedagoga Luise Kadeřábka. Mnozí z vás, vážení posluchači, reagujete nadšeně, když se nahrávky Beno Blachuta objeví v našem vysílání. A mne jste tak inspirovali k tomu, abych jeden díl pořadu Krásné hlasy věnoval výhradně tomuto pěvci. V krásných hlasech i jinde jste ho mohli slyšet třeba jako Dvořákova prince, Smetanova Dalibora nebo Ladislava Podhájského, Beethovenova Florestana, Fibichova Ctirada, jakož i v repertoáru písňovém. V tuto chvíli se k ním připojuje také Gounodův Faust, kterého Blachut zpívá po boku Marie Tauberové.

Maria Tauberová a Benno Blachut přednesli duet z opery Faust a Markétka Charlese Gounoda. Na to, abychom si prodloužili opojné okamžiky ve společnosti tenoristy Benno Blachuta, naštěstí nepotřebujeme smlouvu s ďáblem. Stačí řádně zapravený koncesionářský poplatek posluchače Českého rozhlasu a chvíle soustředěné pozornosti. Pěveckou třídu u Luise Kadeřábka absolvoval Benno Blachut roku 1939 a v témže roce nastupuje do angažmá v Olomoucké opeře. Na své konto si v Olomouci připisuje 18 operních postav, ale už za necelé 2 roky vystupuje pohostinsky v Pražském národním divadle jako Jeník v Prodané nevěstě a sklízí uznalé kritiky. Blachut hostuje v Národním divadle už jenom 2krát, načež se v srpnu 1941 stává právoplatným členem operního ansámblu Národního divadla. A pražské publikum oslovuje nevšední schopností zvládnout technicky skvěle ovládaným hlasem jakoukoliv roli. Díky za úžasného Benna Blachuta ve vašich minulých pořadech. Nádhera, napsala mi v osobním a klasickou poštou zaslaném dopise posluchačka Pavla Třísková z Jindřichova Hradce. Jí i všem ostatním, kteří obdivují Blachutovo umění, posíláme teď výstup Dona Juana ze druhého dějství opery Hedy Zdeňka Fibicha. Hedy je dcerou vůdce pirátů Lambra a právě dostala od svého otce, který odjíždí na další loupežnou výpravu, příkaz nevpustit nikoho na Lambrův ostrov počas jeho nepřítomnosti a neposkytnout nikomu obydlí. Moře vyvrhuje na pobřeží neznámého a k smrti vyčerpaného muže a Hedy se v mžiku rozhoduje, že cizince zachrání. Je to španělský šlechtic Don Juan, kterému se díky Hedině starostlivosti vrátilo zdraví i život a mezi oběma mladými lidmi se rozhořel vzájemný cit. Momentálně dlí Don Juan ve skalní jeskyni a netrpělivě čeká na příchod své zachránkyně.

Hedy zachránila mladého Španěla, zažila díky tomu dar vzájemné lásky, ale zároveň se nezachovala svému otci, ten jí totiž výslovně zakázal komukoli poskytnout útulek. Hedy trápí výčitky svědomí vůči otci, který je mezitím prohlášen za mrtvého, ale vše jí vyvažuje cit, poutající dvě mladá srdce. A ve druhém dějství čtyřaktové opery Hedy Zdeňka Fibicha navíc ještě nevíme, že Hedin otec Lambro se nakonec vrátí, dceru za porušení své vůle a znesvěcení svého krbu nekompromisně potrestá a že zoufalá dívka si ve finále sama vezme život. Toto byla, vážení posluchači, árie Dona Juana ze druhého dějství opery Hedy. Zpíval Beno Blachut, jemuž dnes věnujeme krásné hlasy na stanici Vltava. A to na četná přání vás, posluchačů Vltavy. Nahrávky Beno Blachuta si nikdy nenechá ujít ani pan Jürg Follenweider ze Švýcarska. Pan Follenweider mi napsal už několikrát a ukázal se být velmi zasvěceným znalcem hudby i pěvecké techniky. Vyhledává především málo známé nebo neznámé slovanské skladatele a tak dvojnásob ocenil nedávné zařazení písňového cyklu Láska Otakara Jeremiáše. Sdílíme spolu i názor, že přestože aktivní kariéra Beno Blachuta trvala neuvěřitelných 46 let a na jevišti Zlaté kapličky působil až do své smrti, opravdový zenit Blachutova pěveckého umění a mistrovství spadá do 50. let. Do období na jehož prahu stojí jeho památné vystoupení v roli Dalibora 1949, kdy vznikla většina jeho rozhlasových nahrávek, a do období, kam spadá i snímek Jeremiášova cyklu Láska. Píše se březen 1951.

Výběr z písňového cyklu Láska z pera Otakara Jeremiáše nám v krásných hlasech zpíval Beno Blachut. Nahrávka vznikla na koncertě v Pražském obecním domě v březnu 1951. A právě na odvysílání tohoto snímku před časem reagoval pan Follenweider ze Švýcarska, který mi napsal: Beno Blachut je jednoduše fantastický. Jaká čistota v hlase v roce 1951, jaká jasnost až do nejvyšších tónů, jak štíhle a koncentrovaně svůj hlas vede, jak perfektně mu sedí v masce. Ohromné. A dále pan Follenweider přirovnává k Beno Blachutovi některé současné pěvce, jako třeba Piotra Bečalu nebo Pavla Černocha. Je skvělé, že mnoho let po své smrti, Blachut zemřel roku 1985, oslovuje posluchače, kteří na něj nezapomínají. Prosím, abyste příležitostně zopakovali duet z Pučiniho Bohémy v podání paní Tauberové a pana Blachuta, protože tak krásně jsem ho ještě nikdy zaspívat neslyšela, napsala mi paní Tunklová z Havlíčkova Brodu. A má pravdu. Uzavřeme tedy malý medailon tenoristy Beno Blachuta s Pučinim, se kterým jsme dnes začínali. Poslouchejme, s jak civilním výrazem, prostým důrazem na slovo a jeho význam, s jak půvabnou a přitom precizní artikulací, o tónové estetice ovšem ani nemluvě, podávají tito dva pěvci scénu z úvodu Pučiniho Bohémy, kdy se dva dosud zcela neznámí lidé potkávají, představují, odvyprávějí si navzájem své curriculum vitae a vzplanou k sobě ryzím citem. A to si něžná dívka do podkrovní mansardy přišla původně pouze vypůjčit zápalky. To vzplanutí bychom mohli oběma aktérům závidět, kdybychom nevěděli, že jejich idylické soužití nebude mít dlouhého trvání, že nemajetný Rudolf svou Mimi raději opustí, aby jí dal šanci najít si bohatého milence, že oba po sobě sice nepřestanou toužit, ale že nemocná Mimi nakonec zemře Rudolfovi v náručí, tam, kde ho poprvé spatřila. Ale to vše je v prvním dějství Pučiniho opery ještě daleko. Vojtěch Babka vám od mikrofonu přeje i nadále hezký den s Vltavou. Zpívají nám Maria Tauberová a Beno Blachut.

0: Nedělní odpoledne na Vltavě, milí posluchači, přineslo mimo jiné také připomínku pěveckého umění tenoristy Beno Blachuta. Portrét této pěvecké legendy připravil Vojtěch Babka a my jsme Beno Blachuta na závěr slyšeli ve scéně z prvního dějství Puccínyho Bohémy, kde s Benem Blachutem spoluúčinkovala také Maria Tauberová. Tolik tedy na Vltavě nedělní odpolední hodinka věnovaná pěveckému umění Beno Blachuta. Ovšem teď nás čeká ještě jedno historické ohlédnutí, konkrétně ohlédnutí do roku 1978. Už za malý okamžik pokračuje dvěma částmi sedmidílný seriál Záchranka, který právě v onom roce 1978 byl natočen režisérkou Alenou Adamcovou. A my se tedy už za malou chvíli můžeme těšit na pokračování seriálu z prostředí Pražské záchranné služby s Petrem Haničincem, Martinem Štěpánkem a Svatoplukem Skládalem v hlavních rolích. Posloucháte Vltavu, krásné odpoledne.
1: Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

0: Záchranná služba. Sanitka. Někdo vytočil číslo 155 a požádal o pomoc. Vozy záchranné služby v Praze vyjíždějí ročně k 16 315 případům. To je víc než 1000 zásahů měsíčně, víc než 40 denně.
1: Posloucháte rozhlasový seriál Záchranka, který napsali Ivan Bednář a Karel Steigerwald. Režie Alena Adamcová. Část čtvrtá. Dcery.
2: Neruším, Jitko?
3: Ne, pojď dál. Když je hokej nebo fotbal, tak se telefon neozve. No a dneska je ten hokej, takže frmol začne až po druhé třetině. A co pak, že ty se nedíváš, Zdeňku?
2: Prosím tě, 12 velbloudů se líně plouží po ledě a lidi jsou ochotní kvůli tomu i umřít.
0: Zdeněk Podlipný, řidič, ošetřovatel. 55 let, rozvedený. Někdy se mu říká tlustý docent. Sám sebe považuje za Švejkova dědice. Živá kronika záchranné služby. Obětavý, zkušený. Se sanitou jezdí 20 let. Miluje vepřová kolínka a nekonečné anekdoty.
2: Znáš ten vtip?
3: Který?
2: Jak ten manžel seděl po večeři proti svý manželce a zadumaně jí pozoroval?
3: Ne, ten neznám.
2: A jak jí pozoruje, tak najednou povídá, milá ženo. Je tomu 2 roky, co jsem přestal s pitím, loni jsem přestal kouřit. No a jak se tak dívám na tebe?
3: A co?
2: No jak se tak dívám na tebe? Jsi na řadě, povídá ten manžel.
3: A co jako na řadě?
2: Ježišmar, no já zapomněl, že to vtip pro ženatý, no to nic.
3: Jako jak pro ženatý? Jak to souvisí s hokejem?
2: Normálně. Normálně pro ženatý a s hokejem to nesouvisí. A vůbec, já jsem ti přišel oznámit, že už jsem vypátral, kdo je ta Chechtáková ženská.
3: Kdo?
2: Jmenuje se Lenka.
3: Taky?
2: Proč taky?
3: Jeho žena se taky jmenuje Lenka.
2: No právě. Obě Lenky jsou jedna a ta samá osoba.
3: Jako jak jedna a ta samá osoba?
2: To je jednoduchý. Chechtáček si pořídil novou holku a to nová holka je jeho žena, jasný?
3: Ano, úplně jasný, Lenka.
0: Jitka Wagnerová. Dispečerka. 30 let, svobodná, žije se svou matkou. Má ráda koně, televizní seriály, cestování. Zatím cestuje sama. Až najde muže podle svých představ, bude patrně cestovat s ním.
3: Ale kdo je ta nová Lenka?
2: Já vidím, že mě úplně rozumíš. Tak dávej pozor, ta nová holka Lenka je ta samá Lenka, co o ní mluvíme.
3: Aha.
2: Hele, když máš někoho ráda a nemůžeš to už s ním vydržet, musíš začít s někým jiným, ale protože máš toho prvního ráda, tak začneš s ním, rozumíš?
3: No, moc jasně to neříkáš.
2: Když se někdo chce rozvádět a nechce, nezbývá mu, než si svoji manželku, tak říkajíc, znova namluvit, jde na ní z jiný stránky a vidí jakoby novýho člověka, protože každý člověk je z nový stránky jiný, že jo?
3: Jo.
2: No, čili to tvoje ženský pozorování Jirkovy známosti s novou holkou bylo ve skutečnosti pozorování nové známosti se starou holkou, neboli, no, Lenkou, no víš, je chytrý, co? Ale na tohle přijít spousta lidí, nebude tolik blbejch rozvodů.
3: Že bych tomu koro rozuměla, to ne, ale ty jsi se taky kdysi rozvedne.
2: No, milý dítě, já byl jednak úplně jiný případ a za druhý jsem ještě nebyl tak pokročilej ve výzkumech lidských duší jako teď. A za třetí jsem se rozváděl z vážných důvodů, což kolem sebe vidíme málo kdy. Ale za čtvrtý mě vlastně kluci vyslali vyjednat, jestli bys neklepla kapra.
3: Cože?
2: No, mají na odpočívárně kapra. Když jsem odcházel, bydlel pod skříň. Umíš to zabíjet?
3: To teda neumím, my si s maminkou kupujem porcovaný.
2: Aha. No, tak se bude čekat na chabra, aby tomu zvířeti dal injekci.
4: Jste se zbláznili. Tak jsem doktor a ne zvěrolékař, ne?
5: My taky nechceme, abyste ho léčil, nýbrž zabil.
0: Jiří Novotný, řidič, ošetřovatel. Vyučený automechanik, 26 let, ženatý. Děti zatím nemá. Přezdívka Chechták. Má rád motory, auta. K záchranné službě šel mimo jiné, protože rád jezdí rychle.
4: A kde jste ho vzali?
2: No, pochopitelně Jirka, že jo?
5: Ano.
2: Včera se potkal s jedním známým hercem, který byl kdysi jeho spolužák, a ten herec ho vylákal na ryby. A protože herci mají všelijaký výhody z toho, že jsou známí lidem, jezdějí rybaři do sádek, kde se to rybama je nemží, a navíc to chytají nad zbytky. Hele, víš co, Jirko, vezmi si ho domů, zavolej tomu herci a ať si ho přijde zabít.
4: Nechte toho, Zdenku. Já jdu nahoru k sobě a ta ryba, ať zmizí, chlapi. Vy jste tady u Anhy.
0: Doktor Ladislav Chabr, 43 let, ženatý. Doma trochu pod pantoflem. Jediná dcera končí gymnázium. Kdysi vášnivý horolezec. U záchranné služby slouží už 12 let.
4: Takže zlikvidovat.
5: Je, a já si myslel, že Chabr je mlsný a dá si řízeček.
2: Já řízeček by si dal, ale jeho dožralo, že má dávat rybě injekce. Na tohle jsou doktoři hrozně hákliví.

0: prosím tě, co se bojíš, Silvo? Matouškovou si omotáme kolem prstu.
1: A jak asi nevíš?
0: Něco už vymyslím.
1: To bys musela rychle.
0: A je to jistý, že budeš dneska vyvolaná? Aby jsme něco nepodnikali zbytečně. Dej mi šluka. A proč ses, prosím tě, nenadřela, když to víš?
1: Co pak se matika dá naučit?
0: To je fakt.
1: Tak vymyslíš něco?
0: Už je to vymyšlený. Počkej, netípej, je jí škoda. Radši přijdem trošku pozdějc, ne?
1: A co jsi vymyslela, Leo?
0: Uvidíš.
2: Tak kde je ryba?
3: Odnesla si ji paní Macháčková.
2: No výborně. Doufám, že se nám odmění pečlivějším úklidem.
4: Tím bych si nebyl tak jistý. Ona přišla její dcera, dcérunka, no. A povídala, mama, že se jim na to navykašleš. Kdo to bude čistit a zabíjet a kuchat, když můžeme v sámočce koupit naporcovaný a obalený ryby. A bylo to. No, nakonec jsme Macháčkou přemluvili, že bude čerstvej, což v krámě tak úplně není. A jo, dnešní mládež je velice drzá, spanštělá.
2: Jestli pak jste, Zdenku, někdy uvažoval o tom, že když jste byl mladý, tak se taky našel někdo, kdo o vás řekl, že jste drzej a spanštělej.
4: No to doufám, ale já to už tenkrát všem odpouštěl, protože jsem věděl, že budu jednou taky starý a že mi mládež poleze krkem.
2: A jo, jste zkrátka filozof.
3: Omyl, docent, jenže pivní a proto tlustej.
4: No jo, aby ty jsi nepřisadil ty přepadly. Hele, u nás v ulici chodil do hospody jistý profesor Werner.
2: Werner, ano, to už jste nám vyprávěl.
4: Omyl. Já jsem vám mohl na nejvež vyprávět, jak se nepohodl s Kartibohem Kučerou, ale teď chci vyprávět, co se strhlo jednou kolem týhle pivní filozofie.
3: Odpočívárna.
5: Bráník nad lomem 5, je to škola chrlení krve. Jmenuje se Leopolda Netušilová.
3: Rozumím.
2: Tak co pak vám je, slečno?
6: Je mi strašně špatně.
7: Pane doktore, omdlela z ničeho nic v umývárně. A hrozně se jí spustila krev z nosu.
2: Ukažte se. No, no to snad nebude tak zlé.
4: Takže.

0: Na si dá studený obklad a svezeme ji do nemocnice, že? Pro jistotu.
1: Je mi strašně zle. Silvo, musíš se mnou.
0: No a co takhle půlka třídy? Neměla by je taky s vámi?
2: Pojedu s tebou já, Leo. Silvo, běž do zbrovny, ať za mě pošlou suplování.
0: Prosím, paní profesorko, když taky chcete.
2: A je ten převoz opravdu nutný?
0: O tom rozhoduju já.
2: Promiňte, ale když jste říkal, že...
0: Asi nutný není, že? Ale co kdyby... Příčiny krvácení mohou být různé, paní profesorko. Místní i celkové. Jaterní choroba, infekce, vysoký krevní tlak a tak dále, že? A to všecko určí teprve odborné vyšetření, paní profesorko. Ostatně my předáváme k dalšímu ošetření každý případ, na který vyjedeme.
1: Myslíte, že mám něco s játrama?
0: Nemyslím, ale taky nevím. Doktoři se slečno musí přesvědčit, než si začnou něco myslet. Možná taky, že máte vysoký krevní tlak, kdo ví?
1: To snad ne.
2: Pane doktore, řidič vám něco chce. Proč zastavujeme?
3: Co je, Jirko?
4: Náměstí Říjnové revoluce. Tramvaj a autobus. Volej všechny vozy.
0: No nazar. Tak tam jeď. Slečnu vysadíme cestou v Jahodnicky na Onzu.
4: Držte se, budeme to trochu štípat. Zdenku, vypapuj, co je potřeba.
5: To bude asi frmol, že jo?
1: Ale říkal jste na Bolovku.
0: Jenže už se s vámi nemůžeme zdržovat. Potřebuje u nás jinde slečno.
1: Na Bolovce má táta známé.
0: To nevadí, oni vás v Jahodnické ošetří taky dobře.
1: Já chci na Bolovku.
0: Mlčte už, slečno.
1: Nebudu mlčet. Buď to mě odvezete na Bolovku, nebo se budu stěžovat. Já na to mám právo.
0: No to máte právo a teď mašte na ounce. Paní profesorka vás doprovodí.
1: Já nevystoupím, chci na Bolovku.
2: Leo, já myslím, že pan doktor má pravdu.
1: Co když vykrvácím nebo omdlím?
0: Hrgot, už ať si venku. Nebo ti mám pomoct?
1: Co na mě křičíte?
2: Tak Leo, buď rozumná.
0: Okamžitě ven, nebo tě chytím, salímec, a poletíš. Tam v Davisích jde o vteřiny, rozumíš?
1: Necháte mě, vyhulváte.
0: Olga Pitoma, jeď, Jirko.
5: Teda, takhle jsem vás ještě neviděl, ta jela ani nepípla.
0: Takový sobectví. Teda mi Zdenku taky dělali tyhle školní rošťárny, ale...
5: No tak ona si snad vůbec neuvědomila, co
0: ale
5: dělá.
0: Ale uvědomila. Je to zlej sobecký fracek. Kdybych to věděl, vrazil bych ji už v té škole pár po hlavku.
5: Ne. A to máte za to, že jste jí chtěl být v tom podvádění nápomocný.

0: Ahoj. Mám hlad jako medvěd.
1: Zuse, ahoj. Zase přes čas. Čekáme na tebe s večeří už 2 hodiny.
2: Jiřina Chabrová, 45 let. Vysoká, štíhlá, nedostudovaná psycholožka. Obdivuje svého muže a miluje dceru, s kterou spřádá proti manželovi drobná ženská spiknutí. Považuje se za výborného psychologa všedního dne.
0: V Dejvicích se do sebe zakousli tramvaj s autobusem. Přes 30 lidí to odneslo. A pak jsem měl ještě tu schůzi. Co k večeři?
1: Rajská.
0: Jakou
1: schůzi? Chceš pivo?
0: Jo, dám si. Tu, jak jsem ti vykládal ty naší nový budově. Mm-hmm. Chtějí místo ní postavit nějaký stadion.
1: Dostala jsem Plzeň. A to je stadion přednější než záchranka?
0: No, asi jo. Já dostal takový vztek, nějaký Spartak Kšandy nebo kerej čert.
1: Byla jsem na 3 dní schůzce. Veronika na tom není právě nejlíp.
0: To mě neudivuje. Dneska jsme vezli jednoho z pratka. Představ si, šťouchla se do nosu, aby ji neskoušeli nebo co, a mě napadlo, že jí udělám radost. Tak jsem se tvářil, že jsem jí neprokouk.
1: 3 dní povídala, že to na vysokou moc nevypadá.
0: Rajskou teda umíš.
1: Měli bychom něco podniknout.
0: Když nemá sama rozum, já ji ho do hlavy nenaleju. Nakonec všichni nemůžou studovat na vysoký.
1: Ale Veronika je inteligentní.
0: No, s tím souhlasím, ale fláká se. Myslel jsem, že bude taky doktor jako já, jako můj táta a děda. Když to nejde, tak to nejde.
1: Je to taky tvoje vina. Nemáš na ní vůbec čas.
0: To máš bohužel pravdu. Mám už takový zaměstnání.
1: Skoro se jí nevěnuješ.
0: To je těžký. Buď to odnese práce nebo dcera. Vyber si, ne?
1: Já vím, práce je důležitá, ale měl bys to Veronice nějak

0: Nějak kompenzovat.
1: Jak kompenzovat? Jak?
0: Řeknu ti to logicky. Přijímací zkoušky, to je dostih. A počítá se první v cíli. Jenomže naše Veronika má handicap, protože je, jak přiznáváš, zanedbaná.
1: Jen to, prosím tě, nezveličuj. Jiní rodiče mají taky zaměstnání, ne?
0: No to mají, no. Jenomže ti jiní své děti taky zvýhodňují. A když to neuděláš, nemá Veronika šanci.
1: Tak už dost. Jestli myslíš nějakou protekci, tak to pust z hlavy.
0: No já nemyslím přímo na protekci, myslím, že bys tý holce měl pomoct.
1: To snad to tež. Když je někdo lajdák v 18, už takovej zůstane. Bejt doktorem, to je příliš vážná věc.
0: Bejt otcem taky. A pro tebe neexistuje nic než práce, případy. A ta holka čeká, že za ní otec přijde, že ji vyslechne a nebude mluvit pořád jenom sám.
1: Promiň, jsem přetažený, myslel jsem, že... Tohle máš naprostou pravdu. V sobotu si s Veronikou někam vyšlápnem a pokecám.
0: Jestli nebudeš mít službu.
1: Tuhle sobotu ne. Co se děje?
2: Posaď se, kolego. Ostatně, přečti si to sám.
1: Vážený soudruhu, jelikož má dcera i při nepatrném úderu silné krvácení, trestuhodná nedbal, hrubost, ministerstvo by mělo,
2: já taky měl.
1: Měl jsem ještě dát pár facek.
2: Nebagatelizuj celou záležitost.
1: Já nic nebagatelizuju, mám vztek.
2: Já vím, uklidněš se už řadu let, ale jak vidno, z přílohy špatně. Podívej se, kdo podepsal to lékařské osvědčení.
1: Že se pan profesor nechal k něčemu takovému přemluvit. Přisahám ti, že ta holka simulovala. A vůbec proč o tom mluvit?
2: A přečetl jsi jméno té slečny?
1: No, Netušilová, no a?
2: No, nic ti to neříká?
1: Ne.
2: Mně ano. Tatínek má dlouhý prsty. Podívej se, nic by ti neudělalo, kdyby ses aspoň formálně omluvil.
1: Bohužel, to by mě zrovna hodně udělalo.
2: Já ti pomůžu. Omluvu ti naskicnu, sekretářka to napíše, ty se podepíšeš a bude pokoj.
1: No, a bude. A nepodepíšu. Možná, že jsem tu holku mohl vyhodit šetrnějším způsobem, ale hlavně jsem ji potřeboval vyhodit rychle, pochop to. No.
2: A vidíš, co z toho je?
1: Kruci.
2: Nerozčiluj se, škodíš si.
1: A víš co, tenhle rozhovor nemá smysl, je to ztráta času a já mám práci. Nashledanou.
2: Jak chceš, ale mohlo se to vyřešit v klidu.
3: Člověče, já si nemůžu pomoct, ale já toho herce zase potkal.
2: Ajej, a co to dalo? Kapřík?
1: Depa.
2: Vokou? Depa. Canda?
1: Depa, štika.
3: Podívej, jej, co si počne.
2: No jo, to je ale roztomilej děkrnáč. Ty děvky, jaký to má. Au! Počkej, není podměrečná.
1: Určitě ne, když je chycená v sádce.
2: No počkej, to nemusí být jistý. U nás v ulici bydlel jistý docent Mareš, který měl nedaleko sáde chalupu. A ten se dostal kvůli podměrečným rybám až k občanskému soudu.
1: Pánové, proč jsou venku otevřeny dveře od sanitky? Co, když prší? A co je tohle?
2: Je krnáč.
3: Já totiž zase potkal
1: Já už jsem vám jednou řekl, že sem žádný ryby nepatřej. Tak ať okamžitě zmizí, jo?
2: Zmizte ryby.
3: Co je mu?
2: Ale buď to je přímo zaujatý proti rybám, anebo se splňuje jiný moje černý podezření.
3: Počkej, počkej, jaký černý podezření?
2: Tak jsem něco slyšel. Ona totiž byla schůze u direktora.
3: No, no a co?
2: Doktor Chabr prej dostal důtku.
3: Neblbni. Za co?
2: No, za toho fracka nezletilýho, co jí vysadil v Malinový ulici.
3: V Jahodnický.
2: A zelenina jako zelenina.
3: A pro Krista, a proč za to dostal důtku? To bylo přece naprosto přirozený. Tý holce přece nic nebylo a v Dejvicích byla havárka.
2: To víme my dva a on. Kde je telefonní seznam?
3: Tamhle.
2: Počkej, já se napojím. Netušil. No. Je zvláštní, jak se lidi všelijak zajímavě jmenujou. Tady je například nestarosta. No. Hele, počkej, netušil, člověče, tady si 20 netušil, ale jenom jeden tady.
3: Ty mu chceš volat?
2: Tady je ten pravý. Ano,
3: počkej, ty mu vážně chceš volat?
2: Ano, já mu budu volat. Haló, to je pan Netušil. Osobně? Tady Zdeněk Podlipný, ošetřovatel. Já jsem vám chtěl jenom říct, že jste se teda pěkně vyznamenal. Já znám doktora Chabra už 15 let a jestli vyhodil ze sanitky vaši rozmazlenou dcerušku, která se chtěla jenom ulejvat, tak věděl, proč to dělá. A na vašem místě bych nepsal stížnosti na slušný lidi. A když si písemně stěžujete, tak máte vědět na co. A jestli máte dlouhý prsty, tak by vás přesně taky mohl někdo klepnout. Jmenuji se Zdeněk Podlipný, záchranná služba. Naschledanou.
3: Tak je to.
1: No tě Bůh. Dále. Prosím.
4: Dobrý den, jsem Netušil. Doktor Chabr, nemýlím se?
1: Co si přejete?
4: Já jsem otec té dívky.
1: To jsem pochopil. Co po mně chcete? Dali mi důtku, vezmou mi prémie, žena mě nadává, jste spokojen? A nyní račte, mám práci.
4: Je mi to velice líto, proto jsem přišel.
1: Líto. Píšete udavačský dopisy, líto.
4: Promiňte, opravdu. Já jsem byl u vašeho ředitele. Ten dopis psala moje žena. Já o tom vůbec nevěděl, proto jsem se vám přišel omluvit.
1: Jak nevěděl?
4: Tohle mi žena provedla už několikrát. Já mám strašně málo času na rodinu, mám spoustu práce, funkce, schůze, gremiálky. Žena říká, že se o rodinu nestarám, bere to do rukou sama a pak to končí takhle. Je mi to vážně moc líto.
1: Vaše žena...
4: Moje žena. A pořád říká, že neumím využít svého postavení, pak ubližuje lidem, dělá mi ostudu a kazí mi dítě.
1: No tak holčičku trošku zmáčkněte, co vám z ní vyroste.
4: No to je těžký. To je těžký, kdybyste měl dceru, tak...
1: Já mám. O rok starší. No vidíte, taky jsou s ní potíže. Je to flink, ale... Vidíte, žena to taky nevidí. Poslyšte, posaďte se.
4: Děkuju, to rád. S mojí ženou, víte, není poslední leta rozumná řeč. Já si myslím, že Leopolda... No vidíte, už to jméno, to přece, no, to je taky její nápad. Že je něčím výjimečná. Přijímáte tedy mou omluvu? S vaším ředitelem jsem už mluvil.
1: Už o tom, prosím vás, nemluvte.
4: No, ano, dobře, ale co uděláme?
5: Protože my jsme stoprocentní muži.
6: Nic nežli kost a sval ve zdravé
5: kůži. My máme hlavu Davida.
6: A tělo Goliáše.
7: Pane, prosím vás.
6: No, pardon. Prosím, pane vrchní, samozřejmě.
8: Ještě litránek, pane.
7: No, prosím, ale tišej.
8: Už jsme hodně zapečko.
5: Pane vrchní, tišej. Neboj se ho, Pepičku, já mu to oplatím, až ho povezu. Víš, čím mě nejvíc žere?
8: Jako ten vrchní?
5: Ne, vrchní, moje žena.
4: Jo, to je žena.
5: No, moje
4: tak
5: čím,
4: ale čím?
5: Zatím mě žere. Je, jednak tím, že vůbec je.
4: Za druhý.
5: Tím, že jí vždycky. Teď dobře poslouchej, chutná jenom jídlo, který si objednám já.
4: Cože?
5: Katastrofa. Ukusuje mě v restauraci.
6: Tohle mi neříkej, prosím tě, Láďo, tohle mi neříkej, protože moje Jiřina zase kouří. Ale kdyby jenom kouřila, ona nechává vejgli. Kde jí napadne na skříni v klobouku za zrcadlem? My vyhoříme. Láďo, my vyhoříme.
5: A je.
4: Co?
5: A zhasíná.
4: Prosím tě. Nikdy.
5: Vidíš to? A to já jsem si všiml, že ženský ještě nepochopili vůbec smysl vypínačů.
6: Co kdyby smysl vypínačů? Nejdřív člověka honí, uvědom si to, aby vynik, aby byl někdo, A když se mu to jednou povede, tak mu vyčítá, že není věčně doma.
5: Ale ten pád,
6: protože je kariérista.
3: No.
5: Pád.
8: Na zdraví, Vláďo.
5: Hej, ty, já netušil. Že jsi docela dobrý člověk.
8: Já, prosím tě, kariérista.
5: Jak můžeš mít takovou dceru?
6: Co?
8: No,
5: krásnou, ne?
8: Ne, to je tím, že není jenom moje.

0: No, ty vypadáš. Kde jsi byl?
1: Tiše, ať nevzbudíš to naše 18-letý děťátko.
0: Bude půlnoc.
1: Půlnoc? No tak to nás podvedli, řekli nám, že už je jedna a že zavírají, to jsou ale lumpové tam.
0: Myslela jsem, že si promluví s Veronikou.
1: Už tam, co? Ano, s Veronikou si promluví, v sobotu si vyšláprem.
0: Máš hlad?
1: Co? Já jsem večeřel třikrát a
0: tak
1: rajskou jsem měl.
0: Mluvila jsem střídně, říkala, že by jistá šance byla.
1: Jaká šance?
0: No s tou vysokou.
1: Nepovídej.
0: Ale musel že... bys...
1: A je, co?
0: Musel by se s ní učit, aby tomu přišla sama na chuť. Jenomže to tě teď asi nezajímá, víc.
1: Moje dcera mě vždycky zajímá, ale protekci pro ní schánět nebudu. Učit se, prosím, tady ne. Veroniko, pojď se učit.
0: Počkej, s kým jsi to vůbec seděl?
1: Jo, s docela příjemným člověkem. Ten patrně prožívá stejný rodinný výslech jako já. A mimochodem jmenuje se Netušil. Netušil,
0: ten,
1: netušil,
0: ten
1: netušil. Ten netušil, nic netušil. Nezvadilo ti v uších. Strašně jsme vás pomluvili. Nejdřív ženský jako celek. Ženy tedy, ženy, ne ženský krok. Já jsem ale sprosták jako... A pak jsme se pustili do vás jednotlivě, nezůstala na vás ani jedna nitka čistá.
0: No, však my jsme tě s Veronikou taky trošku zdrbli. Ale nechceš si vzít acilpirin, aby ti ráno neseděl na rameni kocour?
1: No, výborně, no. Děkuji.
0: A taky se o mě můžeš opřít.
1: V každém smyslu slova.
0: Samozřejmě. Tak, pojď už si lehnout. Ale opatrně.
1: Opatrně.
0: Nemáme na nový nábytek.
1: To nemáme.
0: No.
2: Není špatná, ale podle mýho se má štika dělat špikovaná, protože je moc suchá.
3: Mně suchá nepřipadá.
1: Tak si vzpomínám, že jsem vám nařídil, že ta ryba musí zmizet, protože nemá na stanici co dělat.
2: Však už taky mizí.
1: Kdybych aspoň neměl takovou žízeň. Kdo to mohl tomu Netušilovi říct?
2: Jo, to jsou někdy učiněný záhady.
1: Že jo.
2: U nás v ulici bydlel jeden spisovatel a ten nikdy nejedl ryby, až mu jednou přišla návštěva, který neměl co předložit.
1: Pozor na kostičky.
2: A děkuji. Tak ze samého čistého, hele, ještě jedna, zoufalství koupil slanečky a...
3: No,
1: no. Jak to bylo dál?
2: No, co, no, já jsem zapomněl, no.
1: Chabr.
4: Pane doktore, mám hlášený požár.
1: Mm-hmm.
4: Košíře, závod Chemotechna, příjezd přes Jinonickou.
1: Rozumím. Jedeme.
5: Záchranná služba. Sanitka. Někdo vytočil číslo 155 a požádal o pomoc.
6: Ve stejný čas, kdy Československá televize uváděla svou slavnou nemocnici na kraji města, tedy na konci 70. let, přišel i Československý rozhlas se svým seriálem o bílých pláštích. Podobně jako v případě Československé televize se jeho příprava protáhla. Původní spoluautor scénáře Karel Hvížděla totiž v průběhu práce emigroval. Seriál měl slušný ohlas a získal cenu na rozhlasové žatvě. Dalšímu reprízování ale přes zcela nevinný obsah učinila přítrž další emigrace. Ze země odešel jeden z hlavních představitelů, Martin Štěpánek. První reprízy se pak seriál dočkal až v roce 1990. Pod sedmidílnou záchrankou jsou nakonec podepsáni jen Ivan Bednář a Karel Steigerwald a v hlavních rolích pod režijním dohledem Aleny Adamcové účinkují Petr Haničinec, Martin Štěpánek a Svatopluk Skládal. Před námi je dnes ještě pátý díl. Klidný poslech přeji z Vltavy Michaela Dittrichová od mikrofonu a Viktor Láně z techniky.

0: záchranná služba, sanitka. Někdo vytočil číslo 155 a požádal o pomoc. Vozy záchranné služby v Praze vyjíždějí ročně k 16 315 případů. To je víc než 1000 zásahů měsíčně, víc než 40 denně.
1: Posloucháte rozhlasový seriál Záchranka, který napsali Ivan Bednář a Karel Steigerwald. Režie Alena Adamcová. Část pátá. Kdysi jsem ji znal.
2: Zatracená čarodějnice šmejdivá. To se divím, že si na nás nepřinesla ještě mikroskop. Viděl jsi, jak odhrnovala jí koberečky, šmejdila po podlaze jako myš? Bohužel, kamaráde, prémie jsou v tahu.
0: Jiří Novotný, řidič, ošetřovatel. Vyučený automechanik, 26 let, ženatý. Děti zatím nemá. Přezdívka Chechták. Má rád motory, auta. K záchranné službě šel mimo jiné, protože rád jezdí rychle.
3: Já se ti, Jirko, divím, že se tak rozčiluješ. Ono je sice pravda, že kvůli té vrchní sestře přijdeme nespravedlivě o prémie, ale na druhé straně je fakt, že nám v sanitě nějaký to bláto našla. Uvědom si, že ona to bláto najít musí. Od toho tady je. Jinak by si mohla připadat lidsky zbytečná.
0: Zdeněk Podlipný, řidič, ošetřovatel. 55 let, rozvedený. Někdy se mu říká tlustý docent. Sám sebe považuje za Švejkova dědice. Živá kronika záchranné služby. Obětavý, zkušený. Se sanitou jezdí 20 let. Miluje vepřová kolínka a nekonečné anekdoty.
2: Jo, tak kvůli tomu, aby ona si nepřipadala lidsky zbytečná, my přijdeme o prémie.
4: Nazdar, lapiduši. Jak to jde?
2: Ahoj, taxikáři. Co, jak jde?
4: Měli jste kontrolu vozu, ne?
3: Jo. No jo, já tě vítám mezi chudákama. Tak co, už se cachtáš v šampusu? Nebo se kšeft teprve rozjíždí?
4: Neměj péči, docente. Jak jste dopadli? No, blbě, co? Vrchní pořád ještě řádí?
3: Ne, my jsme dopadli výborně, jo. A počítá se s tím, že dostaneme zlatou plaketu za nejvíc vypucovanou sanitku ve střední Evropě. Je to způsobený tím, že oba dva trpíme na čistotu. No, zejména teda já, který jsem byl kdysi ženatý s velice čistotnou manželkou. Ta mě mnohokrát čistotně...
4: Ale nech si ty vejklady. Všecko to už známe a navíc se tady odjakživa o tom tvým údajným dávným manželství vždycky pochybovalo.
5: To jsem rád, že jsem vás stihnul. Honem, jede se ven.
6: Ale my máme dneska volno.
5: Nevadí, jede všechno, co se hejbe.
3: Co pak hoří?
5: Přesně tak hoří. Nějaká chemotechna nebo co, plný kanceláře lidí, jede tam všechno, fofr.
0: Doktor Ladislav Chabr, 43 let, ženatý. Doma trochu pod pantoflem. Jediná dcera končí gymnázium. Kdysi vášnivý horolezec. U záchranné služby slouží už 12 let.

0: Požár. Vždy tragické a hrůzné divadlo. Člověk proti jednomu z nejhorších živlů. Každý požár bohužel začíná daleko dřív, než vyšlehnou první plameny.
1: Kruci závory.
2: Tady jsou závory pořád.
3: A jdou někam. To si nemohl jít jinudy.
2: To chce klid.
1: Poslouchej, jak to ten Franta myslel, že se o tvý manželství od jak živa pochybuje?
2: Tak jak to řekl. On mi skoro nikdo nevěří, že jsem býval ženatý. Poslíš, ten Franta moc nevypadá na šťastného taxikáře, že jo?
1: No já si myslím, že ho brzo zavřou. Když je někdo takhle předem rozhodnutý krást. Jo a proč jsi se vlastně rozváděl?
2: No tak třeba proto, že jsme neměli děti, no.
1: Vždyť už jsi se neoženil.
2: Nechtělo se mi. Nijak nebylo teda s kým. Pak ono jedno manželství stačí. Já se z těch závor zjevím.
1: Taky bych chtěl mít dítě. Možná, že by nám to oběma pomohlo.
2: Já na ní šel chytře, kamaráde. Ona se jmenovala Marie. Mařenka. A stejně, já jsem jí hned po svatbě řekl, tohle jsi ty, tohle jsem já, nějaká emancipace mě nemůže zajímat, muž je muž, žena je žena, že jo. Já jsem jí prostě vytýčil meze, no. A dodržovali se.
1: Jaký meze?
2: Říkal jsem jí tenkrát, žena musí mít svý meze, protože se jí pak snadněji žije. Chtěl jsem doma poroučet a jsem byl na to zvyklý od našich, no. A řekl jsem jí, nemyslí nikdy na nějakou zábavu. Sama ani na krok, patříš vedle mě, udělal jsem to teda chytře stejně. Ono nakonec byt na sebe, že jo, auto na sebe, pak se koupila taková ta zahrádka. Taky na mě. Položil jsem před ní na stůl papír a řekl jsem, to já jí to podepiš. Ona podepsala. To bylo moje štěstí.
1: Co podepsala?
2: Papír takový, že majetek je můj. Člověče, já pořád podvědomě počítal s tím, že mi uteče. Hlídal jsem jí zrovna jako ty Lenku. Držel jsem jí zkrátka samotná nikam. Důsledně jsem nepřipouštěl žádný její samostatný názory. A hold, vidíš, no, najednou prásk. Taky, že jo. Našla si chlapa. No, to bylo všem okamžitý konec. Hele, už to zvedají.
1: Byli jste spolu dlouho?
2: Jo. 7 let. Proč byly ty závory dole, když nic nejelo?

0: Žádáme všechny zaměstnance, aby neprodleně opustili nádvoří a shromáždili se v údajně administrativní budovy, kde obdrží další pokyny.
1: Co se tam motáte? Neslyšel jste výzvu?
2: Soudruhu vedoucí, neviděl jste Horákovou?
3: Vojku, naplno a výš. Ještě výš. Jedničku na sousední přístavbu.
4: Fáče, kluci. A kyslík.
5: Kde se couráte?
3: Chytili jsme v karlíně závory.
6: Kde je doktor Přibík?
5: Uvnitř, je tam pár lidí popáleniny.
6: Připravte obvazy a nosítka. Kolik je tady sanit?
5: Ještě přijede Nekuda a sanita z Onzu.
3: Uvolněte vjezd, prosím vás. Já se na to vykašlu, Tondo. Nemůže někdo ty lidi vyhodit?
7: Soudruhu požárníku. Uvnitř v tom skladu asi zůstala ještě jedna soudružka.
3: Kde, chlape?
7: Vzadu, asi ve výdejně.
3: Znáte požární plán objektu?
8: Jo, díval jsem se na to.
3: Tak si vemte dva lidi a vedle skladu je výdejna.
8: Rozumím, výdejna.
3: Tak v té výdejně je ženská. Praporčík Jirounek, ke mně. Tak sebou hejbněte, vemte si Saturny. Hergot, to nemůžete hlásit hned, člověče?
7: Nebyl přehled.
8: Nevedu. Hybner a Jirák.
3: Třetí družstvo vytvořit požární předěl mezi skladem a výdejnou. Soustředit útočné proudy na výdejnu.
7: Jmenuje se Horáková, soudruhu. Naše účetní.
9: Bude to dobrý. Kluci, nakládat.
8: Máme krikuláď a jsou to samý povrchový popáleniny.
9: Počkej, nevěděli, že tam má ještě jednu ženskou.
8: Myslím, že tady panuje slušnej binec.
9: Zaplať pánbu, že jsme tady dva doktoři. Člověče, sám v tomhle zmatku. No, konečně.
8: Je v bezvědomí.
9: Položte jí semhle.
8: Našli jsme ji v dýmu pod stolem.
9: Zdenku, pojďte mi pomoct.
8: Kyslík.
9: No tak Zdenku.
10: Proboha.
11: Co je vám?
10: To je Marie. Slyšíš, Mařenko?
12: Soudruhu řediteli, moje čestné slovo. Právě dneska jsem za vámi chtěl jít. Tady mám koncept návrhu na zastavení rekonstrukce.
3: Sás, děláte si ze mě blázny, člověče. Objekt je v plamenech a vy mě tady budete...
12: Už třikrát jsem žádal vedoucího provozu. Naposledy dnes ráno. Hodinu před vznikem požáru.
7: Mluvili jsme spolu, ale... Promiňte, já musím pořád myslet... Na Horákovou.
3: Mluvil jsem s tím doktorem, než ji odvezli. Potvrdil, že soudružka Horáková je mimo nebezpečí.
7: Doufejme. Taková tragédie.
12: To jste si měl uvědomit dřív.
3: Prosím vás, co tady křičíte, člověče? Proč jste nekřičel dřív, před týdnem, před měsícem? Za co berete plat? Za koncepty?
12: Denně jsem se hádal, varoval, upozorňoval.
13: Vy jste měl realizovat opatření a ne se hádat.
3: Počkejte, soudruzi, počkejte. Jsme v tom všichni. Ještě, že nejsou ztráty na životech.
13: Já jsem krytý, mě nikdo nemůže nic vyčítat.
12: Přece nechcete popřít, že jsem za vámi denně běhal.
13: Nechci nic popírat, skutečnost je příliš tragická, abychom tady... No byl jste za mnou, to je fakt. Jednou nebo dvakrát. Sám jsem vám dnes ráno říkal, upozorňoval jsem vás na určité problémy.
12: Soudruhu vedoucí, vy chcete...
13: Soudruhu Nováku, nic nechci. Já chápu vaši hysterii, na vašem místě bych teď nechtěl být.
12: Každý mi potvrdí,
13: že jsme se dohodli na postupu, jak zajistit bezpečnost práce na rekonstrukcích během plného provozu. Dnes ráno jsem vás podruhé upozorňoval na jisté nedostatky.
12: Já vás upozorňoval.
3: Klid, soudruzi, klid. Nesedíme tady, abychom se hádali. Je třeba probrat celou věc v klidu. Uvědomte si, že každým okamžikem tady budou soudruzi z kriminálky a budou se nás ptát. A to je v zájmu celého našeho podniku.
7: A proto si myslím, že by bylo správné, kdybychom jaksi sami ještě než přijde bezpečnost, zdůvodnili ty příčiny.
3: Správně. A to by nejlépe, jak si tady Novák, že ano? Jako bezpečnostní technik. Konečně je to váš obor, že?
12: Mám to písemně. Můžu to bezpečnosti předat soudruhu řediteli.
3: Počkejte, soudruhu, my si nerozumíme. Bezpečnosti nejde o vaše rozbory. V případě takové katastrofy, jako je dnešní požár, potřebují nalézt konkrétního viníka.
13: Požár vznikl ve skladu, to je jasné. A skladník Juren měl ten vařič na vaření černého kafe na černo. Kolikrát jsem mu to zakazoval.
3: Vy myslíte, že...
13: Přesně tak. Taková věc se před bezpečností nesmí tajit.
3: Tak to máme za sebou.
9: Štěstí, že celá ta barabizna je přízemní. Hele, kriminálka přijíždí.
11: V kůži toho ředitele bych byl nerad. Tady už je pouhým okem vidět, jaký tu asi mají pořádek.
9: Kde je Zdeněk?
11: Odjel s tou popáleninou, s doktorem Přibíkem.
9: A jak to, kdo mu to dovolil?
11: No si nikdo.
9: Co pak oni nemají zdravotníka?
11: Mají, ale Zdeněk jel s nima. On ji zná, doktore, tu ženskou.
9: Jo, tu Mařenku?
11: No. Já mám pocit, že ji zná.
7: Tak to shrneme. Vypadá to zatím dost špatně.
3: Špatně? Nerozumím vám, soudru poručíku. Bezpečnostní směrnice se u nás dodržovaly striktně, že ano, soudruzi?
13: Přirozeně. Soudruh Novák ví, co je jeho povinnost.
7: To se prokáže. V hale, kde došlo k požáru, byl umístěn provizorní sklad hořlavin.
3: Je to tak, soudruhu vedoucí?
13: No ano.
12: Všude byla rozmístěna kouřová čidla.
7: Která patrně nefungovala. Ale to prokáží expertízy. Hala byla současně rekonstruována, že?
3: Nebylo vyhnutí, soudruhu poručíku. Exportní úkoly, že ano? Rosteme za plného provozu.
13: Všude jsme instalovali hasící přístroje, bedny s pískem, kbelíky s vodou.
12: Opatření byla nedostatečná. Já osobně jsem...
3: Hala je 50 let stará, soudruhu poručíku. Byla stavěna pro zcela jiné účely.
7: Co je podle vás, soudruhu řediteli, příčina požáru?
3: Nevím. Bohužel. Jako ředitel nejsem informován o detailech, možná, že tady soudruh vedoucí by...
13: To je těžké. Je mi ovšem známo, že náš skladník mýval ve své kanceláři vařič bez povolení. Osobně jsem mu to zakázal. Sedět vedle něho ovšem nemůžu, že?

0: Haló? Dobrý večer, tady Podlipný, záchranná služba. No, dnes odpoledne jsme k vám přivezli paní Marii Horákovou. Ano, z toho požáru. Můžete mě říct, jak se jí daří? Děkuju vám. A je taky, no. Já už jdu, no.
1: No, moment.
2: Tak. Ahoj.
0: Ty seš ty?
2: Už jsem myslel, že nejsi doma.
0: Já jsem telefonoval.
2: Můžu dál?
0: No pojď, samozřejmě. Volal jsem do nemocnice, víš, tam to... No, nevypadá to nejlíp.
2: No jo, no. Večeřil jsi něco?
0: Ne, nemám hlad. Představ si, člověče, taková náhoda. 15 let jí nevidím, ani nevím, kde bydlí, kde pracuje a najednou jí musím odvážet do nemocnice. Já vím to... To je taky tím, že v té fabrice mají binec jako v tanku.
2: Poslouchej, já ti umíchám vajíčka, nechceš?
0: Ne, já nemám hlad. Promiň. Co myslíš? Vdala se znovu?
2: Jo, kamaráde, to nemůžu vědět. Jak to tenkrát vlastně bylo s tím chlapem?
0: No, byla v Kostelci na školení. Od podniku. Já jsem tam za ní přijel. Pamatuju jako dneska. Byla středa, pršelo. Ještě jsem za Prahou píchnul.
2: Člověče, jak je to dlouho, co jsi mi radil, abych...
0: Povídám ti, že jsem byl mladý. Moc mladý, rozumíš? Na školení. Tam vůbec nebyla, člověč. Jsem čekal celý čtvrtek, pak jsem šel na vedoucího toho školení a ten mi řekl, soudružka Podlipná není hlášena. No, byla s ním v Tatrách. Přiznala se.
2: A ty jsi ji nemohl odpustit.
0: Ani jsem o tom neuvažoval. Jsem nemohl vydržet to pomýšlení, že ona v Tatrách, zatímco já jsem tady spravoval v dešti tu pneumatiku. Prostě jsem se v neděli odstěhoval k matce a pak jsme se viděli až u soudu.
2: Třeba si to přehnal. Třeba to ani nebylo nic vážného.
0: Když si vdaná vyjede tajně do Tater, tak to vážný je. No aspoň já si to tenkrát myslel, že je.
3: Tudy přelezají?
4: Často. Vlastně skoro pořád. Víte, já jsem v důchodu, tak dost koukám z okna, co se děje.
3: A dneska ráno?
4: V 9 jich přelezla celá parta, šli na svačinu a tak asi za hodinu se začali trousit zpátky. Poslední šel ten mladý. Ještě jsem si řekla, jak je možný se tak rychle zrychtovat. Tak přelezl ven Jurén a po něm ještě dva. A to bylo těsně potom, jak začalo hořet.
3: Kdo je Jurén?
4: No, skladník. Bydli tady za rohem.
5: Jurén Jaroslav.
3: Posaďte se.
5: Děkuju.
3: Co jste dělal ve chvíli, kdy začalo hořet?
5: Co bych dělal? Byl jsem ve výdejně, pak jsem utek jako každý.
3: Opravdu?
5: No, kdybych měl jako bejt, jsem tam celý den.
3: Podívejte se, my tady nevyšetřujeme dodržování pracovní doby, ale požár. A požár vznikl ve vašem skladu.
5: No. Byl jsem... Odskočil jsem si domů, ale jenom na chvilku.
3: Dírou v plotě, že?
5: No, ale to všichni...
3: Mohl se mezi tím někdo dostat do skladu?
5: Klíče mám jenom já.
3: Jenomže podle zjištěných skutečností bylo epicentrum požáru právě ve vašem skladu. Podle dalších zjištěných skutečností máte ve skladišti vařič, že?
5: Ano, ale ten je evidovaný. Jsem tam někomu udělám kafe, aby nemuseli chodit do kantýny, je to daleko.
3: Jak často je zapnutý?
5: Pořád. Teda vlastně ráno ho zapnu, ohřeju vodu a potom už jenom dolejvám, aby byla pořád horká, že jo? Pane poručík, vy myslíte jako že já? Ale to je vyloučený.
3: Každopádně byl ten váš vařič zapnutý po dobu vaší nepřítomnosti. Můžete jít. Ale z podniku se zatím nevzdalujte.
2: poslíš, že ono je ti to líto.
0: Co?
2: No ten rozvod. Mně se zdá, že máš svou bývalou ženu pořád rád.
0: No vidíš. A už je to 15 let. Mně se ti nějak pořád zdá, že jsem jí tenkrát sotva poznal.
2: U nás v ulici bydlela kdysi jistá rodina. Nějaký zubní technik, Fanfulík.
0: Prosím.
2: Který se taky nešťastně rozvedl, protože jeho žena, ona byla řeznicí.
0: Jirko, prosím tě, když neumíš vyprávět vylhaný historky, tak se do toho nepouštěj. A navíc já opravdu na to nějak nemám náladu.
2: Promiň. Myslel jsem, že tě potěším. Protože ten Fanfulík, to byl můj strejček. A oženil se přesně za 12 let znova s tou řeznicí a to jejich druhý manželství bylo moc šťastný. Dokonce měli ještě i dítě.
0: No jo. A co jako tím chceš říct?
2: Nic.
6: Svolal jsem vás, soudruzi, abychom společně vyslechli závěry vyšetřování příčin požáru v našem podniku a vzali si z nich poučení pro další práci. Ukázalo se, že viníkem požáru byl zaměstnanec Juren, skladník, který bez vědomí podniku umístil ve skladu elektrický vařič, jehož neodborná instalace způsobila ohnisko požáru. Ukazuje se, soudruzi, že máme v podniku nedostatky, což se týká všech složek, a to jak výrobních, tak i technicko-organizačních. Tolik jenom pro úvod. A nyní předávám slovo soudruhu poručíku, vyšetřovateli.
3: Já se bohužel s vaší teorií nemohu ztotožnit. Expertiza prokázala jednoznačně, že příčinou požáru bylo vznícení materiálu ve skladu hořlavin jiskrami odlétajícími od svářecího aparátu. Vařič v kanceláři skladníka byl v pořádku. Chápu, že exportní dodávky a snaha splnit plán vedli podnik k rekonstrukci za plného provozu, ale těžko pochopím, proč nebyla dodržena základní bezpečnostní opatření. To bude předmětem dalšího řízení. Jedná se o trestuhodnou nedbalost, nikoliv nedostatky.
7: Ale ten vařič přece... Sám jsem si všiml, že je vadný.
3: Expertiza mluví jasně, soudruhu vedoucí. Zatím vám děkuji.

0: Jmenoval se Wilhelm. Byl to takový malej, nervózní člověk a jsem nikdy nepochopil, co na něm měla. Jsem si po letech vytvořil takovou teorii, že ona nehledala Wilhelma. O to vůbec nešlo. Ona hledala to, v čem já jsem jí tak hloupě bránil. Normální, přirozený život. Jsem byl prostě blázen. Jo, kamaráde, člověk si zkazí 15 let života, ani vlastně neví proč. Jen pro hloupost. Jo, prosím tě, Jirko, s těma historkami.
1: Já vím. Ty historky, to je jen taková docela průhledná škrabožka hrozně nešťastného člověka.
0: To se přece neříká.
1: Já vím. Taky jsem to neřekl.
0: Tak já ještě zavolám do té nemocnice, jo? Dobrý den, sestřičko. Kde leží?
2: Dobrý den, Zdeňku. Na 18, ale jen 5 minut, že jste to vy. Jinak je to zakázaný.
0: Díky. Máte to u mě.
2: Zdeňku, to je vaše příbuzná?
0: Ne. Proč?
2: Nic, já myslela.

0: Zdeňku, uvědomte si, že pacientka se absolutně nesmí vzrušovat.
1: Já vím. Spí.
0: Spí. To je vaše...
1: Moje žena. Kdysi, dávno. Byla... Víte, já...
0: Ah, tak 5 minut, jo?
1: Děkuju, doktore. Marie, tak jsem tu.
2: Zdeňku.
1: Já vím. Prožila jsi hrozný chvíle, viď? Ale to nic, to přejde. Proč si ta holka šla do toho skladu?
2: Ale já jsem musela.
1: Prosím tě. Marie, můžu ti něco říct? Já znal u nás v ulici jednoho hloupýho a slepýho kluka, který se oženil s jednou krásnou holkou. Tak hrozně se bál, že mu to děvče jednou uteče, že si počínal jako mamut v porcelánu. Až ji od sebe vyhnal. Pak na ní myslel 15 let. Jenže nikdy už neměl odvahu za ní jít.
2: Zdeňku. Zdeňku, říkáš to krásně, ale já už jsem 10 let znovu vdaná. Mám 3 syny. Krásný a chytrý kluky. Ale jsi hodnej, že jsi za mnou zašel. Jsi moc hodnej.
1: Promiň. Já jsem jenom chtěl...
2: No, ne, ne.
1: Já jezdím pořád u té záchranky, víš. Já jsem tě vezl z podniku.
2: Proč se to nestalo? O 10 let dřív, Zdeňku.
1: Nestalo.
0: Zdeňku, 5 minut.
1: Ano, já už půjdu. Tak se měj krásně, Mařenko. A přeju ti, abys...
2: Děkuju.
3: Tak mám pro vás dobrou zprávu. Za tu mimořádnou službu u požáru si můžete nafasovat náhradní volno.
4: Dobrý, ne?
5: No výborný. No. Poněkud mě to zpříjemňuje tu smutnou záležitost s prémiema.
1: No jo, na to zapomeň. Hele, u nás na Žižkově bydlel kdysi člověk, který vám měl takový
3: buďte
1: nohy zvláštní.
3: Tak hodný, Zdenku. Počkejte, chtěl jsem se zeptat. Ta žena to byla vaše příbuzná?
1: Která žena?
3: Ta popálená v tom podniku.
1: Ne, nebyla, to byla jedna známa. Kdysi jsem se z ní znal.
3: Aha, já myslel. Chabr.
6: Pánové, vstávat. Národní podnik Omniba, pokus o sebevraždu. Ondříčkova 28, Praha 3.
3: Rozumím, jedeme.
7: Záchranná služba. Sanitka. Někdo vytočil číslo 155 a požádal o pomoc.
8: Roku 1978 byla poprvé v Československém rozhlase uvedena záchranka. 7dílný seriál z prostředí pražské záchranné služby. Má nevinný obsah, přesto pohnutou historii. Přípravy skalila emigrace jednoho ze scénáristů, Karla Hvížďaly, a reprízování poté zabránila zase emigrace jednoho z hlavních herců, Martina Štěpánka. Pod vltavskou hrou pro pamětníky jsou nakonec podepsáni Ivan Bednář a Karel Steigerwald. A krom Martina Štěpánka slyšíme v hlavních rolích Petra Haničince a Svatopluka Skládala. 6. a 7. závěrečný díl záchranky, kterou režírovala Alena Adamcová, poslouchejte příští neděli zase od 15 hodin. Pěkné sváteční odpoledne, vážení a milí. Jsme rádi, že jste s Vltavou. Co pro vás chystáme pro nejbližší chvíle? Od 17 hodin vizitku ředitele Zoo Dvůr Králové Přemysla Rabase. Od 16:30 klapku, která připomene Marilyn Monroe. Zítra uplyne 100 let od narození této slavné herečky a zpěvačky. A ze všeho nejdřív si připomeneme Josefa Haydna. Jednu z nejvýznamnějších osobností hudebního klasicismu. Skladatele, který měl zásadní vliv na kodifikaci smyčcového kvartetu a symfonie. 31. květen roku 1809 je dnem Haydnova úmrtí. My na něj vzpomeneme jeho symfonii číslo 98 B-dur v podání Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Řídí Paavo Järvi.

0: Dozněla 6. z 12 takzvaných londýnských symfonií Josefa Haydna. Hrála Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, řídil Paavo Järvi. Otce symfonie a smyčcového kvartetu jsme si připomněli i proto, že právě 31. května, ovšem roku 1809, ukončil svou životní pouť. Hudbou bude Vltava žít téměř celý dnešní večer. Ve 20 hodin se v přímém přenosu dostaneme do Smetanovy síně obecního domu, kde se v rámci Pražského jara uskuteční koncert německého symfonického orchestru Berlin pod taktovkou Tomáše Hanuse. Zazní koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 S-dur Dmitrije Šostakoviče. Solistou bude japonský hráč Yuya Mizuno a po přestávce pak Brucknerova 6. symfonie. Teď je krátce po 16:30 a čekáme na klapku s Marilyn Monroe.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Největší rodinné setkání Přemyslovců, královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Zítra tomu bude přesně 100 let, co se narodila Marilyn Monroe. Dnešní vltavskou klapku tedy věnujeme právě jí. Připomeneme Marilyn jako herečku a zpěvačku a znít bude samozřejmě hudba z filmů, ve kterých se blízkla a získala si srdce mnohých, především mužských diváků. Je pravda, že Marilyn to s muži uměla a mířila přitom až do nejvyšších pater americké politiky. To ale ponecháme pro dnešek stranou. Monroe byla především umělkyní a její výkony nám díky filmovým pásům a gramofonovým deskám naštěstí zůstaly zachovány. Právě o nich bude v následující půlhodince řeč. Pořad připravil a uvádí Tomáš Pilát.
3: Klapka. Příjemný den u rozhlasových přijímačů nebo reproduktorů počítačů či mobilů. Dnes nás v rámci pravidelné vltavské klapky čeká půl hodina zasvěcená ženě, která se stala asi největším sex symbolem 20. století. Ano, jde o Marilyn Monroe. Zmíněná herečka a zpěvačka nebyla samozřejmě jenom statická ikona z plakátů, ale taky talentovaná umělkyně. Její filmy spoludefinovaly zlatou éru Hollywoodu. Zásadní roli v jejím úspěchu přitom hrála hudba. Soundtracky jejich snímků od mistrů svého oboru netvoří pouhou kulisu, ale pomáhají budovat její filmový obraz. Dá se říct, že hudba a Marilyn si pomáhali navzájem. Zpěvačka svým specifickým smyslným hlasem dokázala proměnit filmové písně v nesmrtelné hity a za doprovodu scénické muziky vynikaly ještě více její herecký a smyslnost. V dnešním pořadu propojíme Marilynin herecký talent právě s hudební stopou jejich nejslavnějších děl. U poslechu klapky vás vítá její autor Tomáš Pilát. A začínáme u jedné z nejslavnějších filmových komedií všech dob. Někdo to rád horké, režiséra Billyho Wildera z roku 1959. Filmu s hudbou Clarence Williamse a Adolfa Deutsche a taky dnes už legendárními písněmi. U filmu, ze kterého Marilyn už nikdy nikdo neodpáře.

0: tam. Pupupidup.
1: Loučíme se s filmem Někdo to rád horké, ale ne s Marilyn Monroe. V roce 1953 nabídl režisér Henry Hathaway herečce veskrze vážnou roli nevěrné Rose ve filmu Niagara. Jde o film plný intrik a připravované vraždy, v zásadě thriller a tak trochu film noir. Marilyn tu dokázala, že bravurně zvládá i dramatické role. Její postava stělesňuje nebezpečnou ženskou přitažlivost, která vede až ke zločinu. Hudba ke snímku Niagara je dílem Sola Kaplana.

Tolik hudba z temného detektivního dramatu Niagara. V roce 1954 přišel do kin snímek Waltera Langa Není nad show business. Jde o muzikálovou ságu jedné rodiny pohybující se v popkultuře, konkrétně v oblasti kabaretu s velkolepou výpravou i kostýmy. V hlavních rolích této pestrobarevné podívané plné hitu Irvinga Berlina září vedle Marilyn Monroe například i Ethel Merman, Donald O'Connor a Mitzi Gaynor. A jedním z těch hitů je píseň Heat Wave.

Píseň Heatwave, která je součástí soundtracku filmu, není nad show business. A zpátky do roku 1953, který byl pro Marilyn Monroe, co se týče premiér jejich filmů, velmi plodný. Do kin přišla také komedie Páni mají radši blondýnky režiséra Howarda Hawkse. A zase se ocitáme ve víru kabaretu, kde vystupují i dvě kamarádky, každá s rozdílným přístupem k mužům a lásce. Zní tu i píseň Jula Steina a Lea Robina Diamonds are a girl's best friend. Zpívají hvězdy zmíněného kabaretu, a tedy samozřejmě i samotného filmu, Marilyn Monroe a Jane Russell.

Pánové prý mají radši blondýnky, alespoň podle titulku nestárnoucí filmové komedie z roku 1953. Stále si to myslela i Marilyn Monroe, které tuto klapku věnujeme. Každopádně, jak u filmu Páni mají radši blondýnky, tak i Není nad show business, se vždycky vzpomenu na muzikálový snímek Chicago, který jde zdatně v jejich stopách. Hudebně i herecky na ně navazuje. I v tomhle je přínos filmu Marilyn Monroe. A pojďme dál. Snímek Mustangové, pod kterým je podepsán jeden z nejvýznamnějších amerických filmových vypravěčů John Huston, je posledním dokončeným filmem Marilyn Monroe. Mezi diváky se dostala v roce 1961. Populární herečka a zpěvačka zemřela o rok později v pouhých 36 letech. Scénář k Mustangům napsal hereččin manžel Arthur Miller a jde tu o hledání lásky a štěstí v jakémsi, řekněme, antivesternu. Pestrou, dramaticky i instrumentačně propracovanou partituru soundtracku vytvořil Alex North. Ten film tvoří naprostý protipol komedii typu Páni mají radši blondýnky či Někdo to rád horké. Je to syrový příběh a syrová, dramatická je i jeho hudba.

Hudba z filmu Mustangové. Ksirovský prožívání snímku i jeho hudby přispívá i skutečnost, že představitel jedné z hlavních rolí, slavný Clark Gable, zemřel záhy podotočné. A máme tu poslední připomínku umění herečky a zpěvačky Marilyn Monroe. Film Billyho Wildera Slaměný vdovec vstoupil do dějin kinematografie už jenom sekvencí, která po desetiletí povzbuzuje fantazii a vášeň mužů všeho věku. Ano, jde o legendární scénu, ve které vlaje Marilyna sukně v proudu vzduchu vycházejícího z větrací šachty metra. Hudbu k filmu napsal Alfred Newman. Vytvořil hravý, elegantní a jiskřivý, jazzově laděný orchestrální doprovod, který dokonale dokresluje bláznivé představy hlavního hrdiny. Mimochodem, Alfred Newman byl jedním z nejplodnějších a nejuznávanějších skladatelů své éry a během své kariéry získal 9 Oscarů. Než zazní jeho hudba k filmu Slavněný vdovec, ještě rozloučení. Splnění všech vašich bláznivých představ a naplnění příjemných fantazií, jakož i slaměné vdovství jen tehdy, když o ně stojíte, vám přeje autor dnešní klapky zasvěcené Marilyn Monroe, Tomáš Pilát.

0: Hudba Alfreda Newmana z filmu Slaměný vdovec z roku 1955 uzavřela dnešní klapku, kterou jsme věnovali herečce a zpěvačce Marilyn Monroe. Zítra to bude přesně 100 let, co se v Los Angeles narodila. Zemřela o 36 let později ve své losangeleské rezidenci na Fifth Helene Drive. Klapku připravil Tomáš Pilát. Minutu před 17. hodinou pěkné poslední květnové odpoledne, milí posluchači, jsme rádi, že jste s Vltavou. Než se ve 20 hodin přeneseme do Smetanovy síně obecního domu, abychom si v přímém přenosu z Pražského jara poslechli první Šostakovičův violončelový koncert a Brucknerovu šestou symfonii, to vše v podání německého symfonického orchestru Berlín pod taktovkou Tomáše Hanuse. Ještě je třeba akcentovat účast japonského violončelisty, který loni vyhrál mezinárodní soutěž Pražského jara. Ano, Yuya Mizuno usedne k violončelovému koncertu Dmitrije Šostakoviče. Tak tedy, než se dnes na Pražské jaro přeneseme, čeká nás ještě v 19 hodin Sedmé nebe Jana Buriana. V 19:30 další díl textu Fízl Petra Placáka. V 18 hodin jazzový podvečer s Tomášem Liškou a ze všeho nejdřív, to bude už za chvíli repríza vizitky ředitele Zoo Dvůr Králové Přemysla Rabase. Klidný poslech a šťastné cesty z víkendu.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, časopis Reflex a společnost Big Board.
2: Vizitka.
3: Ve Dvoře Králové se povedlo odchovat celou řadu druhů poprvé v České republice, v Evropě a dokonce v některých případech i na světě. Mezi všemi vynikají nosorožci. Safari parku se jako jedinému v republice podařilo odchovat všechny druhy nosorožců. Dohromady to bylo 55 kusů, což je mimořádný výsledek, říká ředitel Safari parku Dvůr Králové Přemysl Rabas, který je hostem dnešní vizitky. Dobrý den.
4: Dobrý den všem.
3: My se slyšíme a po rozhlasových telefonních linkách jsme spolu propojeni právě do Hradce Králové, do této východočeské metropole, tak snad našemu spojení nebudou vznikat žádné problémy. Každopádně dnešní vizitku pro vás připravil také s editorkou Martinou Raš Ondřej Cihlář, který ji také provází. A teď už se vraťme k našemu hostu, protože Přemysl Rabas vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně, prošel odbornými stážemi v řadě českých zoologických zahrad, studoval veterinární medicínu v tropických a subtropických oblastech a dlouhá léta vedl podkrkonošský zoopark v Chomutově.
4: Pardon, podkrušnohorský.
3: Aha, no vidíte, já si myslím, že to dává smysl spíše, to jste mě opravil velmi správně. Tak prosím vás, uši na šťopkách, protože pokračujeme dál. Safari Zoo Dvůr Králové je unikátní především svou specializací na Afriku a zásadním přínosem pro záchranu ohrožených druhů, například nosorožců. Zahrada má vlastní výzkumný institut, světovým lídrem je třeba i v chovu žiraf. A o víkendu oslavila 80 let od svého vzniku. No a dnešní vizitka se symbolicky potkává také se stým výročím narození Davida Attenborougha, jehož práce zásadně proměnila způsob, jakým o přírodě přemýšlíme. Práci britského přírodovědce, popularizátora a dokumentaristu si Vltava připomíná i v pořadu Osudu. Osudy natočených podle jeho vzpomínkové knihy Výpravy do divočiny. No a teď tedy, pokud jsme už ukončili vlastně tento základní blok zmínkou právě této britské legendy, tak jaký vy máte k němu vztah?
4: No, David Attenborough. Já od dětství jsem se vlastně zajímal o zvířata a chtěl jsem nějakým způsobem být zapojen do ochrany, protože ta příroda kolem nás je citlivá, křehká a ty problémy má s námi, teda s lidmi, jako s nějakou infekční chorobou už poměrně dlouho. A vlastně jsem měl několik učitelů, jako od samého dětství jsem vnímal práci třeba George Schallera, Jane Van Goodallový, George Adamsna, samozřejmě Geralda Darrella, Diane Fosseové, Bernarda Grzimka a mezi těmi všemi vyniká i David Attenborough. Hmm. Já jsem měl to štěstí, že jsem se s některými setkal osobně, to byla třeba Jane Van Goodall, nebo třeba Richard Leakey, významný ochránce z Kenny. S některými jsem si psal, to byl třeba Bernard Grzimek, anebo Gerald Darrell. No a David Attenborough, s tím jsem v kontaktu přímo nebyl, ale vlastně zprostředkovaně ano, protože když Dvůr Králové převezl poslední dvě samice severního bílého nosorožce do Keni, kde vlastně koordinujeme mezinárodní program na jejich záchranu, tak David Attenborough přicestoval do Keni, navštívil tu rezervaci Old Pedgeta, dokonce natočil klip, kterým podpořil tady ten významný mezinárodní projekt, stejně jako před ním například Prince William. Hmm. Takže to bylo takové to téměř osobní setkání s David Attenboroughem.
3: No, on prohlásil, pokud máme přežít, budeme potřebovat víc než inteligenci, budeme potřebovat moudrost. Přesně tak.
4: Ano, ano,
3: tuhle tu okřídlenou větu jistě znáte, tak máte pocit, že se k této moudrosti pomaličku propracováváme, nebo naopak současná situace, která je možná zapeklitější než před 10 lety, tohle to trošku nějakým způsobem vylučuje?
4: Ta situace bezesporu zapeklitá je, když to řekneme jako tak jako zjemněně, ale vlastně to, co mě na práci Davida Attenborougha vždycky jako přitahovalo, on ty první 2/3 života točil víc dokumenty o krásách přírody. A vlastně se trošku bránil tomu ukazovat tam i ty dramatické změny, které vnáší do toho systému člověk, ale v těch posledních dekádách vlastně dospěl k názoru, že kdo, když ne on, když má za prvé velké mezinárodní renomé a za druhé to umí velmi dobře toho diváka získat a přenést mu i velmi odborná témata. Ono, těch dokumentů o přírodě dneska jsou desítky, stovky, ale často to jsou lidé, kteří buď mají důraz na prezentaci sama sebe, anebo jsou ty dokumenty poměrně plitké, povrchní. A David Attenborough měl tu výhodu a tu schopnost, že dokázal jít i dost odborných hloubek, ale přitom to těm divákům dokázal dát velmi přijatelnou metodou, způsobem. A já si myslím, že tady je prostě ta jeho obrovská výhoda, že on i přes vážnost těch témat, která nastoloval, tak dokázal ukázat cestu ven naději. A to vlastně pomocí i vlastností, jako je laskavost, tolerance, soucit, optimismus a, jak je zmíněno v tom citátu, moudrosti. Takže když sledujeme ty jeho pořady, tak ta naděje je, ale nestačí sledovat, musíme proto taky něco dělat.
3: Ano, to 100% souhlasím. Ono je to tak, jak říkáte. V podstatě můžeme jenom připomenout to, že na Vltavě probíhají osudy. Dnes v 11.30 už proběhne 7. díl právě osudu Davida Attenboroughha, kde probíhá vyprávění na základě jeho knihy Výpravy do divočiny. Čímž bychom tento blok vzpomínek právě na tohoto významného přírodovědce uzavřeli. Pokud se naši posluchači podivujete, proč jsme si vybrali téma ochrany přírody právě do vysílání Vltavy, tedy kulturní stanice, tak jsme přesvědčeni, že právě jakási kulturnost člověka, která vytváří nejenom umělecká díla, ale právě může také i za ochranu přírody vlastně se v tomto případě dobře s kulturou toho standardního vnímání doplňuje. No a vy jste letos tedy ve výročním roce 80 let od založení Zoo Safari Parku ve Dvoře Králové. A o víkendu proběhly právě oslavy těchto 80 let u vás. Tak jak probíhaly?
4: Tak ty oslavy samozřejmě byly určené i pro návštěvníky, ale především to byl takový happening, takové vzpomínkové setkání bývalých zaměstnanců Safari Parku za celé dekády zpět s těmi současnými, vzpomínky na ty, kteří už se toho setkání zúčastnit nemohli, a také setkání s podporovateli a přáteli, a byla to taková téměř rodinná atmosféra. Mně se to moc líbilo, doufám, že všem zúčastněným taky.
3: Hmm. No a jak si takovou oslavu užívají zvířata? Vlastně pokud se tady bavíme o nějaké té kultuře, tak skutečně máte pocit, že jsou schopní si uvědomit, že nějaký den takový, jako to bylo právě teď o víkendu, je v něčem výjimečný?
4: Určitě ta zvířata dokáží vnímat pozornost návštěvníků, pozornost ošetřovatelů. My jsme vlastně o víkendu slavili i Den matek, a to se týká i zvířecích matek, tak jsme to několikrát připomínali. A to, že ta zvířata vnímají, že se k ním někdo chová dobře nebo špatně, nebo že jim vůbec věnuje pozornost, ono to bylo vidět v době covidu, kdy zahrada byla zavřená, úplně prázdná, my jsme pustili šimpanze do venkovních výběhů a oni vylezli na stromy a rozhlíželi se na všechny strany, vůbec nechápali, že přes den tam není ani jediný návštěvník. Takže jako myslím si, že pořád zvířata podceňujeme a že dokáží mnohem víc, než si myslíme, a vnímají mnohem víc, než si myslíme.
3: My se k vaší práci právě do Zoo Safari Parku ve Dvoře Králové vrátíme po první písni, kterou si právě teď pustíme. Všechny písně jsou ty, které jste vybíral vy, jak už je ve vizice zvykem v rámci výběru našich hostů, a první písní, která zazní, je Out of Africa Johna Berryho. Tak jedná se samozřejmě o píseň z filmu Sydneyho Pollacka s Meryl Streep a Robertem Redfordem. Proč jste ji vybral?
4: No, asi protože právě ten Bernard Grimm, kterýho jsem zmínil mezi těmi mými učiteli, tak ve mně jako v malém dítěti probudil svou knihou Ráj divokých zvířat zájem o Afriku, a když si někdo řekne Afrika, tak ty vzpomínky na Afriku to velmi evokují, velmi připomínají, a ta hudba je tam nádherná.

0: Posloucháte stanici Českého rozhlasu Vltava, na které probíhá pořad Vizitka a v něm je naším dnešním hostem ředitel Safari Parku ve Dvoře Králové, také senátor Přemysl Rabas. Dnešním vizitkou provází Ondřej Cihlář a vy samozřejmě máte možnost jako posluchači se našeho hosta na cokoliv doptat, položit dotaz, který já nepokládám, ovšem nikoliv záměrně, ale protože vás třeba zajímá cokoliv jiného, tak napište svůj dotaz na vizitka@rozhlas.cz. No a my se teď vracíme k tomu 80. výročí od založení Zoo Safari Parku Dvůr Králové, což původně byla zoologická zahrada Východočeského kraje. A v denících někdejšího ředitele této zoologické zahrady Josefa Wagnera se myšlenka na založení afrického safari objevila už ve druhé polovině 60. let. První studie pak vznikla v roce 1968 a později zajistil pozemky a začal s budováním chovných zařízení i provozování tohoto zázemí. Ovšem první návštěvníci si safari na palubě speciálně upravených autobusů projeli už v roce 1989. A mě by zajímalo, jestli je ještě možnost nějaké další expanze toho safari parku, tak jak jej znají návštěvníci dosud, jestli se k něčemu takovému chystáte.
1: To je něco, to je dobrá otázka, to je něco, co nás jako docela trápí, anebo zároveň je to i radost, to jsou paradoxy, pane Vaněk. Ano. Protože tak, jak roste návštěvnost safari parku, jeho oblíbenost, za to jsme rádi, tak zároveň v létě roste určitý přetlak v té návštěvnické části, anebo i v té části safari. A my jsme v minulých letech vybudovali vlastně celou novou část té klasické části, která navázala na tu starou původní zoologickou zahradu. Tam jsou třeba velká expozice tučňáků, expozice hyen a tak dále. A jako další úkol jsme si přece vzali, a má to několik zdůvodnění, jedním je právě ta větší návštěvnost, rozšířit safari. To safari, které vybudoval Wagner a které se nám podařilo vlastně nechat vyhlásit kulturní památkou, protože to bylo zcela ojedinělý příklad vystavování zvířat v tehdejší východní Evropě, tak to má asi 5 kilometrů cest a my jsme tam potom k tomu přidali lví safari, s čímž Wagner kdysi plánoval, takže jenom rozvíjíme jeho myšlenky. Takže to je 5,5 a my bychom chtěli, máme už získané pozemky a připravujeme v tuto chvíli projekty na rozšíření toho safari o další, dejme tomu 1,5 kilometru, tak aby celková trasa byla okolo 7 kilometrů, což už není zoologická zahrada, ale malá přírodní rezervace a tam bychom chtěli ukázat další zvířata, která běžně v safari návštěvníci nevidí a právě těm zvířatům taky zlepšit podmínky pro život, protože například kaferský buvol, který je hned u vjezdu do safari na malých dvorcích, ve malých výbězích, tak to považujeme za poměrně dost nedůstojné tady tomu obrovskému zvířeti, které patří do velké pětky a až ho návštěvníci uvidí na velkém travnatém výběhu připomínajícím africkou savanu, tak si myslím, že to bude velký zážitek a zároveň dobrý pro ty bůvoly. A s nimi by tam měly být i nosorožci a nějaké druhy antilop nebo zebry, které třeba doteď nemůžeme vystavovat, protože nemáme dost místa.
0: No, vy jste zmínil celou řadu afrických zvířat a já si nemohu odpustit jistě často kladený dotaz, zejména tedy dětskými návštěvníky, a to je, není tam těm africkým zvířatům trochu zima?
1: Tak pravda je, že v Podkrkonoší jsou v zimě noci chladné, nejenom noci, ale my máme vybudované

0: vybudována vlastně zimoviště, to znamená ta zvířata, která jsou zvyklá na teplo, tak v zimě tráví čas v zimovištích. To neznamená, že nejdou ven, oni mají rádi, nakonec si nosorožci, když je vidíte skákat ve sněhu, tak je to pro ně zábava. Ale podle teploty, podle zvířete chodí v zimě ven na půl hodiny, na hodinu, na dvě hodiny, sloni vydrží mnohem víc, žirafy třeba, tam musíme dát pozor, aby nebylo namrznuto, protože ty jejich dlouhé nohy, kdyby se rozjeli na tom ledu, tak by to mohlo být malér, takže s určitým omezením pouštíme ta zvířata ven i v zimě, ale samozřejmě pro ně začátek se zóny, jako stejně jako pro nás je svátek, kdy se můžou rozběhnout po těch pláních, a to se stalo teď začátkem května, kdy jsme i hrochy třeba přestěhovali ze zimoviště do toho velkého údolí hrochu a do toho jezera, ve kterém se bezesporu cítí jako v Africe, a lidi, kteří v Africe byli a takovouhle expozice vidí, tak mají takový deja vu, že se tam vrátili do té Afriky, protože už tu zoologickou zahradu vlastně vůbec nepřipomíná.
1: No patrně nejznámější jsou pak snahy safari parku o záchranu nosorožců bílých severních. Na světě jsou dnes známy už jen dvě samice těchto nosorožců a obě se narodily právě u vás ve Dvoře Králové. Žádná jiná zoo na planetě tento druh nikdy rozmnožila. A samice Najin a Fatu převezli zoologové se dvěma samci ze Dvora Králového do Keni v roce 2009 a domnívali se, že africké prostředí bude pro jejich reprodukci příhodnější. Ačkoliv se tedy zvířata pářila, ani jedna ze samic přirozeně nezabřezla. Z jakého důvodu si myslíte, že se to děje a je ještě šance na to, aby vlastně tento druh dál přežíval na naší planetě v nových generacích?
0: Tak vy už jste to skoro všechno řekl, tak na mě toho moc nezbylo, ale jako...
1: No, já jsem se snažil vlastně říct ty informace, ale vás se ptám na ty příčiny.
0: Tam se ta zvířata doopravdy odvezla s tím, že by se mohla přirozeně reprodukovat. Pak se ukázalo, že jedna samice už je příliš stará na to, aby měla kvalitní vajíčka, ty vaječníky už nepracovaly tak dobře. Ta mladá samice ano, a měla určité změny na děloze, které vlastně vylučovaly její zabřeznutí, i kdybychom použili třeba umělou inseminaci v době, kdy už žádný samec nežil. Takže ten náš úkol dneska, a my vlastně vycházíme, zase jsme zpátky u toho, koho jste zmiňoval, u Josefa Wagnera, který byl vizionářem a věděl už tehdy v těch 60. letech, že ta Afrika bude mít problém, že ta zvířata budou mít problém a že jednou bude třeba doba, kdy se budou moct do Afriky vracet, což v mnoha případech u mnoha druhů dneska děláme. Tak ti severní nosorožci se dostali do Dvora Králové díky němu a díky tomu, že se tam rozmnožili, tak vlastně Wagnery příčinou toho, nebo má zásluhu spíš, řekněme, na tom, že ta zvířata dostala prodloužený time, prodloužený čas na planetě. Ona všude jinde byla vyhubená a přežili jenom ty kusy, které se narodily ve Dvoře Králové, takže díky Josefu Wagnerovi. A my z nich, z těch samic, teda respektive z té mladší Fatu, odebíráme každý, dejme tomu, čtvrt roku, 4 měsíce, vajíčka a pomocí spermatu semene zamrazeného, tedy uloženého v bance, který pochází ze samců, kteří jsou už jako mnoho let po smrti, tak vytváříme embrya a ta embrya by se měla vkládat do náhradních matek, kterými jsou samice příbuzného druhu, tedy jižního nosorožce. Mm-hmm. Několik pokusů jsme už učinili, zatím se nám nepovedlo, že by ta samice zabřezla, březost byla jenom experimentální s embryem jižního nosorožce, tam to bylo pozitivní, ale jsme optimisti. V podstatě se vracíme k tomu Davidu Attenboroughovi, kdy ta moudrost, zkušenost a hlavně chtění by mohly sehrát pozitivní roli a hlavně optimismus. Já jsem prostě optimista, jsem přesvědčen, že se to dřív nebo později povede a nejde jenom o to, že se jeden druh zachrání, ale je to i příklad toho, že člověk může zapůsobit i velmi negativně na své okolí, ale když se včas pamatuje, tak je schopný to svoje chování revidovat a ty činy napravit. Tady je to doopravdy už vlastně v minutě po 12, ale přesto je šance ten druh zachránit.
1: No, vy jste několikrát zmínil tedy osobnost jednoho z bývalých ředitelů, Josefa Wagnera, který byl velmi schopný také manažersky pravděpodobně. Já tady mám takovou poznámku k němu, že získal například peníze na rozvoj od ministerstva kultury. A to také třeba i díky tomu, že se jako ředitel zoologické zahrady dokázal postarat o medvídě darované prezidentu Ludvíku Svobodovi v Sovětském svazu, čím získal uznání a přízeň státních představitelů, což mu později umožnilo získat peníze na odchyt zvířat v Africe a jejich převoz do Československa a všechna následná povolení. Tak to je taková kuriozní historka, kterou jsem si všiml. Nicméně, v čem myslíte, že byl jeho ten zásadní přínos, protože vlastně ten jeho odkaz vlastně stále ještě žije a vy ho rozvíjíte?
0: Já jsem to trošičku nakousl. Máte pravdu, když říkáte, že byl výborný manažer, organizátor, že dokázal dát dohromady tu logistiku. Ono samo o sobě to, je to nepředstavitelné, že odjedete do Afriky, nachytáte zvířata a dovezete domů. To zní jako velmi snadno, ale ve skutečnosti desítky let předtím to ještě nešlo, protože nebyly ty cesty v Africe, nebyla ta logistika tak jako propracovaná a později už to taky nešlo, protože ta zvířata začala mizet a ty státy už nedovolovaly vývoz ven. Takže on byl ve správném čase na správném místě, to za prvé. Za druhé to zvládl manažersky, prostě dát dohromady týmy, který odchytají zvířata v době, kdy ještě nebyly kvalitní narkotizační zbraně a preparáty. Postaví bomy, tedy ohrady, kde se ta zvířata aklimatizují a vybírají právě ty, které jsou schopné se přizpůsobit tomu životu v péči člověka. Pak postaví bedny, dostanou na nákladák, Na vlak do Mombasy, tam musí být loď, ta neprojede Suezem, protože byl zrovna zavřený, musí kolem celé Afriky, jak otec Noé s archou se dostat do Hamburku a tam ještě po řece, po Labi až do Čech, kde se přeložili a dostali k nám do republiky a takhle se sem dostalo téměř 2000 zvířat. Takže ty jeho manažerské schopnosti, to je jedna věc. Ale ta druhá je taky Wagner vizionář, který viděl, že ta zvířata budou mizet a proto chtěl sestavit velké chovné skupiny, aby to byl dlouho udržitelný chov, aby se případně ta zvířata mohla jednou do Afriky vracet.
1: Lidé jsou zvyklí vnímat a sledovat a pozorovat tato cizokrajinná zvířata v té moderní době. Teď tedy nemluvím o slonech, které přešly Alpy za doby starověkého Říma. Možná na začátku vlastně v cirkusech, v cirkusových podívaných, napřed zvěřincích a potom tedy i v manéži, potom v zoologických zahradách, teď jsou to tedy safari parky, později vznikly na území těch původních vlastně jejich domovských místech různé přírodní rezervace. Jakou vy myslíte, že nejlepší formou je pro právě uchování a konzervaci těch druhů v současné době jako vybrat?
0: Ono nelze říct, že nějaká jedna věc je úplně nejlepší. Jsou případy, kdy je lepší chránit to zvíře přímo v místě jeho výskytu, to zmiňujete, to nejsou jenom přírodní rezervace, ale různá chovná centra a záchranné stanice, tedy tomu se říká projekty in situ v místě výskytu. Mm-hmm. Ale pak jsou situace, kdy už to z různých důvodů nejde. To může být, že těch zvířat je tam tak málo, že je potřeba je někde koncentrovat a pozbírat po světě ty kusy, které patří k tomu druhu a vytvořit chovné skupiny v péči člověka, tedy ex situ. To je důležité. A taky to nejde třeba v případech, že v místech toho původního výskytu může být politicky nestabilní situace, můžou tam být války a ono v době, kdy si není jist ani člověk životem, tak na ty zvířata nebere ohled nikdo. To je případ třeba Rwandy, kde v těch 90. letech byly ta obrovská tragédie, která se tam odehrála mezi Tutsi a Hutu. A v té době taky zmizeli třeba z Rwandy úplně lvi, zmizeli tam odtaď nosorožci a ty ochranáři.
1: A to proto, že byli prostě vyhubeni během
0: Byli v té době vyhubeni v té době těch bojů, kdy nikdo nebral ohled na zvířata, tak se jim to hodilo, tak nějaká zvířata byla sežrána, některá byla zabita třeba proto, aby prodej těch komodit z nich, tedy třeba rohů z nosorožců, slonoviny nebo kůže ze lvů, pomohla vlastně financovat ty bojůvky. Toto bohužel tak je. A ta Rwanda se probrala, dneska je to velmi dobře se rozvíjející země, která si váží své přírody a která třeba do parku Akagera vrátila nejdříve lvy. A pak i vlastně nosorožce a část těch nosorožců z evropských zahrad šla prostřednictvím Dvora Králového, který ten transport zorganizoval tam a už se tam i množí. A je to prostě takovej ten vrchol práce člověka v zoologické zahradě. Víte, že to má smysl, když vidíte záběry z buše, kde chodí samice, která se narodila v Podkrkonoších, chová se jako každý jiný divoký nosorožec a u nohou se jí motá mládě, tak to je moc hezký.
1: Tomu rozumím, tak toto vyzdvihuje náš dnešní host, ředitel Safari parku Dvůr Králové, Přemysl Rabas. My si pustíme další píseň, kterou jste vybral, a sice Marco Polo, Lorena McKenetta. Tak řekněte mi, jestli k této písni máte nějakou speciální vzpomínku.
0: Tak kromě zvířat mě vždycky zajímala etnografie, různé kultury, civilizace všech kontinentů a mezi tím i ty asijské, takže to jsme u buddhismu a u toho, že jako senátor mám určité kontakty jako s tibetskou exilovou vládou, setkal jsem se několikrát s Dalajlámou, takže ten Marco Polo, to je takový romantický seriál, který mi dělal dobře.
1: A já připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Tak a my se vracíme do rozhovoru s ředitelem Safari parku Dvůr Králové, Přemyslem Rabasem. Já jsem se chtěl ještě vrátit k tomu vlastně nejjednoduššímu skloubení přírody a kultury, tedy k té zmínce o tom, že v určité době pro spoustu lidí bylo jedinou možností, jak se setkat s cizokrajnými zvířaty, cirkusové představení. Tak jak vy se vlastně díváte na přítomnost zvířat v cirkuse a možnosti vlastně její péče, kdy se cirkusáci samozřejmě dušují, jak o ně kvalitně pečují. Nicméně samozřejmě z vašeho pohledu ředitele Safari parku ten pohled může být trochu jiný.
1: To asi ano. Já samozřejmě velmi oceňuji umění cirkusové a uznávám, že to jako v historii toho vztahu člověka a zvířete mělo své jméno, ale nicméně jsem dnes přesvědčen a za to mě bezesporu cirkusáci nemají moc rádi, že do 21. století už vystupování se zvířaty nepatří, že pokud máme držet zvířata v péči člověka, jako třeba v zoologických zahradách, tak to nemůže být jenom, ani tam jenom vystavování. Musí to mít nějakou přidanou hodnotou a to je právě udržení třeba toho genofondu pro případné záchranné programy, pro případné repatriační programy, navracení do přírody. A musí být zvířata chována v co nejvíc přirozených podmínkách. Ono to zvíře, když se prostě stěhuje v maringotce a nebo je na těch zimovištích v menším prostoru, často jsou to menší skupiny, třeba mít jednoho, dva slony je dneska už zločin. Ten slon by měl, je to velmi sociální zvíře a měl by být chován ve velkých skupinách a na velkých prostorách, tak to je důvod, proč si myslím, že historicky sehrály svoji roli, ať cirkusy existují dál se svým artistickým uměním, ale trénovat zvířata jenom pro zábavu člověka, to si myslím, že do tohoto století nepatří.
0: No a jak vnímáte ještě trend, pokud se pozastavím u těchto současných vlastně zvláštních zálibách některých lidí, trend mít doma v chovu jako domácí zvíře právě nějakou divokou šelmu?
1: To je dost podobná písnička. Já prostě i pro mě jako ředitele zoologické zahrady je někdy těžké vidět i v některých zoologických zahradách lidoopy, slony nebo velké šelmy a myslím si, že udělali velký kus práce české zoologické zahrady a taky před nimi ještě velká je. Ale držet v soukromí prostě lvy, tygry z mnoha důvodů, i jak pro ta zvířata, tak i kvůli bezpečnosti, to nepovažuji za vhodné, nehledě na to, že se tam ani neudržuje nějaký kontakt s mezinárodními chovnými programy, často to jsou zvířata neznámého původu, která ani do budoucna nebude možné využít pro nějaký záchranný projekt. Takže si myslím, že je velmi správné, že česká legislativa přijala opatření, že vlastně ta zvířata v těch chovech by měla dožít, ale už se nesmí rozmnožovat a měl by ten chov takhle u soukromníků vlastně postupně vymizet.
0: No řekněte mi, nakolik je vlastně velkým problémem tento černý obchod právě s cizokrajnými zvířaty. A to teď nemyslím jenom to, že si někdo ze Středomoří přiveze prostě želvičku, kterou potom má v teráriu, ale právě s těmito třeba velkými šelmami.
1: Tak vůbec nelegální obchod se zvířaty patří po zbraních a po možná obchodem s prostitucí mezi velmi výnosné obchody. My už jsme tady naznačili, že i v Africe obchod se slonovinou, rohovinou, luskouny často financuje. I to je ilegální činnost, že jo, protizákonná a že to financuje další nelegální činnosti, někdy i různé bojůvky. Mezinárodní Washingtonská konvence chrání vlastně zvířata před obchodováním, ale není to všespásné, vždycky záleží, jak který stát k tomu přistupuje a v tomhletom případě Česká republika má na obou dvou stranách poměrně aktivní lidi, tedy bohužel tady máme i cesty vlastně pašeráků a obchoduje se tady na černo se zvířaty a s jejich produkty, ale stejně tak musím i pochválit ty orgány činné v trestním řízení a agenturu ochrany přírody a celní správu, že vyvíjí poměrně dost činnosti, aby, a dost aktivity, aby tady tomu zabránili. To je prýma.
0: Náš dnešní host je také aktivním členem celé řady zoologických institucí. Jste aktivním účastníkem reintrodukčních programů a inventarizačních průzkumů. No a podílel jste se například na zajímavých projektech, které některé sledoval i Český rozhlas, například Nová Odysea, v jehož rámci probíhalo satelitní sledování čápů černých v Ázii. Řekněte nám vlastně, nakolik jsou ti čápy, které my tady vítáme každé jaro, nebo pak také vlaštovky, tyto posly z Afriky, nakolik jsou právě ohroženi na svých migračních trasách?
1: To byly hezký projekty a Český rozhlas byl vlastně organizátorem tehdy tady těch projektů a v Ázii jsem tomu mohl pomáhat, protože jako ředitel tehdy Podkrušnohorského zooparku jsme byli zaměřeni na faunu Palearktu a měli jsme tam spoustu známých a to usnadnilo tu situaci. A ta znalost vlastně těch migračních tras usnadňuje potom ochranu těch ptáků, protože těm ptákům neustále vlastně hrozí na těch trasách různé nebezpečí. Z Evropy, když táhnou ptáci do Afriky přes Středomoří, tak v tom Středomoří bohužel se stále na mnoha místech odchytávají i ty nejmenší ptáci a konzumují a to může u některých druhů znamenat přímo ohrožení toho druhu na existenci. Takže tahle nebezpečí existují. A my jsme tehdy sledovali tahy čápů ze Sibiře a z Mongolska a vlastně i tam se to ukázalo, protože ten čáp, když nemá jenom kroužek, který nám případně ukáže, kde se potom nalezne mrtvé zvíře, tak jako dokladový materiál, ale má tím ten batůžek, tak ten nám ukáže, jak rychle se pohybuje, jak vysoko se pohybuje, jaká je okolní teplota. Můžeme se o tom zvířeti dovědět mnohem víc. A to nám taky tehdy ukázalo, když ten batůžek začal někde v Pakistánu hlásit se z jednoho místa a večer se teplota zvyšovala, což je nelogické, protože večer má okolní teplota klesat. Tak nám bylo jasné, že ten batůžek je vlastně u někoho doma, že někdo pravděpodobně to zvíře usmrtil a schoval si tu vysílačku. A to se taky stalo a podařilo se kolegům, kteří tam tehdy jeli s Mirkem Bobkem, který vlastně vedl ten projekt a tu vysílačku tehdy u těch lidí našli. Takže to jako řada těch čápů při té migraci přišla o život z různých důvodů a tohle byl takový kuriózní případ.
0: No, vy nejste jenom ředitelem safari parku, ale jste také senátorem. Jak se vám daří vlastně kloubit tu práci ředitele safari zoo s politikou a co všechno to obnáší, protože vy jste také členem celé řady různých komisí a podvýborů?
1: Přesně a když jste tady zmiňoval, že vlastně ochrana zvířat souvisí s kulturou, já to podepisuji vždycky, mě to vlastně učil ještě jeden člověk, kterého jsem si velmi vážil, bývalý ředitel pražské zoo Zdeněk Veselovský, se kterým jsem cestoval po Africe, že zvířata a znalost přírody je kulturou každého národa, takže já, když jsem členem výboru pro vzdělání, kulturu, lidská práva, petice, tak tam to vlastně patří v několika případech. Ty petice, lidská práva, tam mě to zajímá právě třeba kvůli ochraně lidských práv ve světě. My jsme zmiňovali ten Tibet, ale nejenom Tibet. No a kultura, tam patří ochrana zvířat a věda, tam vlastně patří to samé, patří tam ty naše vědecké projekty, takže umožňuje to mít víc informací, umožňuje to na různých místech se dohodnout na pomoci těm našim projektům. Já si myslím, že skloubit to jde docela dobře. Když jsem byl ještě poslanec, tak musím říct, že i s poslaneckou sněmovnou má funkce ředitele Podkrušnohorského zooparku šla skloubit, ale je to náročnější, to je potřeba přiznat. Ten senát jako sbor takových už starších, kteří mají hlídat a případně napravovat chyby ze sněmovny, tak tam je to maličko volnější a umožňuje to přece jenom i dál pokračovat v té práci ochranářské, která mě baví.
0: Není to tak dávno, kdy pro mnohé překvapivě bylo svěřeno místo ministra životního prostředí členu strany Motoristé sobě, což může znít velmi kuriozně, nicméně situace je taková. Jak vnímáte zásahy vlastně už z tohoto ministerstva právě třeba do vedení současných národních parků v České republice?
1: No, Já bych řekl, že jsem z toho, nebo ne řekl, jako jsem z toho prostě velmi smutný, protože snaha ušetřit v té společnosti jako je chvályhodná, ušetřit prostředky na různé důležité věci, ale šetřit zrovna na národních parcích anebo na vzdělávacích projektech, na různých táborech pro děti, to mi připadá nešťastné. A toto je právě něco, co nepatří do kultury toho národa. Oklestit národní parky, ať šumavský nebo krkonošský, o desítky milionů korun je doopravdy velmi, velmi nešťastné a jako vadí mi to. No,
0: každopádně my se teď v tuto chvíli dostáváme k další písni, kterou jste vybral, a sice Moon River, Dua Mancini and Williams, tak právě k této melodii nebo k této písni se také váže nějaká vaše vzpomínka nebo
1: situace? Ne, já jsem prostě jenom tak trochu romantik a tohle je krásná romantická skladba.
0: Tu si právě teď pustíme, no a máte poslední možnost poslat nám nějaké posluchačské dotazy na e-mail vizitka@rozhlas.cz a ty, které nám přišly, tak těm se dostaneme právě po této.

0: No a my se už bohužel pouze v posledním vstupu vracíme do rozhovoru s ředitelem Safari Parku ve Dvoře Králové, Přemyslem Rabasem. Dnešní vizitku vede Ondřej Cihlář a já tady mám slíbený posluchačský dotaz. Jaroslav Vozáb se ptá, dobrý den, nedávno jsem ve zprávách slyšel, že ve vaší zoo dojíte nosoroš. Čice. Ochutnal jste někdy jejich mléko a jaké je?
1: To je pěkný dotaz. Z divokých zvířat se musím přiznat, že jsem pil velbloudí, ale to není vlastně úplně divoké zvíře, protože velbloudí se chovají jako domácí zvířata. A pil jsem mléko antilopy losí v rezervaci v Askánii, kde je dojili a kde to mléko dodávali do nemocnice, ale to bylo dávno před ruskou okupací. Dneska z toho z té rezervace a z té stanice na chov zvířat nezbylo vůbec nic, je to pod ruskou okupací kompletně zničený tady ta stanice. Tak to mě mrzí, protože to bylo krásné místo, založené Falzfajnem v 19. století, obrovská stepa, chovy zvířat, sajk a tak dále. Tak tam jsem ochutnal mléko antilopy losí. Mléko nosorožců jsem neochutnal a pravda je, že se to dělá naprosto výjimečně, když třeba to mládě je slabší a v prvních dnech nedosáhne úplně na ty struky. Takový případ jsme měli nedávno. Samička Jasiry se narodila podměrečná a nedosáhla první 2-3 dny, než zesílila na ty struky, takže ošetřovatelé pomáhali jí přidržovat u těch struků anebo jí odstříknout něco a dát jí to mimo. A tady ta práce byla oceněna teda obrovským odměněním, obrovskou odměnou, protože ta samička zesílila, chytla se, vyrostla z ní krásná mladá slečna, byla mezi těmi, kteří byli vybráni na cestu do Rwandy a dneska je to právě jedna z těch samiček, která za sebou vodí to mládě. Takže tak k tomu slouží to oddojování mléka u nosorožců a je to tak správně.
0: Tak to je krásný příklad. Nicméně pojďme ještě právě v těch několika minutách, které máme před sebou, zkusit zjistit, co máte teď vy jako takový vlastně váš nejaktuálnější plán nebo dokonce sen, kam byste se chtěl třeba sám ještě posunout v rámci právě třeba práce ve Dvoře Králové anebo i mimo tento areál v rámci vaší profese ochrany přírody.
1: Mm-hmm. No, ta naše práce, kdy v Africe máme nejrůznější projekty, se stává stále více populární a mluví se o ní, takže po tom, co jsme některé projekty rozjeli v Keni, v Tanzánii, v Rwandě, tak sama se o nás začala zajímat ugandská ochrana přírody a Etiopie a i oni by chtěli s náma spolupracovat a chtěli by od nás pomoc někde s inventarizací, to znamená dávání obojků slonům, kteří a sledování těch slonů, tak aby jsme věděli, kde se pohybuje to stádo, jaký případně nějaké interakce s domácím obyvatelstvem můžou nastat, to je jedna věc. Potom sledování v Etiopii třeba husic modrokřídlých, to je náš zájem se podílet tady na tom výzkumu. Ale oba ty státy, jak Etiopie, tak hlavně Uganda, mají zájem na získání černých nosorožců pro své národní parky. V Ugandě jsme trošku dál, tam se mluví dokonce i o psech hyenových, které bychom tam mohli odvést a případně do budoucna zebry bezdříve, to je velmi vzácný podruh stepní zebry, který Wagner dovezl a dneska v přírodě jich několik set, takže i tam se může stát, že je budeme vracet stejně jako před minulý týden, kdy do Afriky odletěla skupina vzácných antilop Bong na úpatí hory Mount Kenya, kde jsou zase jenom desítky těch zvířat a tady to by mělo pomoci podržet tu biodiverzitu toho druhu. Tohle to je pro mě důležité, podílet se tady na těch projektech, kdy ta práce v zoologické zahradě, respektive safari parku, má doopravdy velký smysl a velký význam pro udržení některých druhů v místě jejich výskytu.
0: Řekněte mi ještě protože jsem samozřejmě celá řada diváků s napětím někdy před možná už 25 lety sledoval film Jurský park, kde byla taková ta fantazie o tom, že se podařilo DNA vytáhnout tedy za izolované mušky těch pravěkých zvířat. Dá se vlastně nějakým způsobem účinně skutečně zrekonstruovat a dovést k porodu nějaké dnes už vyhnulé zvíře?
1: Tak on, ten nosorožec, kterého se snažíme zachránit, v podstatě vyhynulý je, protože samec je už mnoho let mrtvý a zbývají jenom ty dvě samice, ale a může to být i v případě dalších zvířat, kde je úplně ten druh vyhynulý. Mluví se třeba o vakovlkovi, že by mělo být možno do budoucna vrátit tady tu australskou šelmičku, která je desítky a desítky let už vyhubená. Mluví se o dronte mauricijském, ale mluví se třeba i o fauně sice čtvrtohorní, tedy ne o druhohorních dinosaurech, ale o čtvrtohorních třeba mamutech, kdy v tom zmrzlém permafrostu na Sibiři se našla tkáň mamutů, která byla ve velmi dobrém stavu a podařilo se z toho izolovat DNA a ta DNA mohla být v takovém stavu, že bude možné ji dostat do jádra buňky třeba indického nosorožce vytvořit, anebo vytvořit tkáňové kultury a z těch tkáňových kultur vytvořit potom zárodečné buňky. A je to otázka času, peněz, vědecké práce, ale myslím si, že na rozdíl od dinosaurů, kde si nejsem jistý, tak v případě těch mamutů bych si docela vsázel, že to možné je a že se jednou ten mamut narodí.
0: No vy jste řekl, že je to otázka peněz, času a také trpělivosti. Já se taky k tomu chci přidat s otázkou po smyslu. Má to vlastně smysl?
1: Tak všechno nám to ukazuje, nebo ukazuje. Tady ta odborná práce je důležitá pro poznání člověka a jak jsem řekl, třeba to, že zachráníme živočišný druh, zachráníme nosorožce, tam nejde jenom o ten vlastní druh, ale i o tu reflexi naší, aby jsme si uvědomili, v jak křehké pavučině života žijeme a že je potřeba brát ohled na to, v čem žijeme, protože to napravování pak je nesmírně složité.
0: No, vy jste hovořil o té křehkosti světa. Máte pocit, že dnes na planetě je nějaké místo, které je úplně nejkřehčí?
1: Takových míst je hodně. Jako teďko zrovna mi připadá, že jsou docela křehké, právě když se vrátím k těm národním parkům, jako u nás. Jo? A že ten citát toho Attenborougha, který jsme začínali, že je potřeba nejenom inteligence, ale i moudrosti, je tady velmi na místě a takových míst na světě je hodně. Tam, kde třeba běží války, tam, kde se bojuje, není čas na to chránit přírodu. Tam, kde je rozsáhlá průmyslová výroba a dochází k velkému znečištění a když ten člověk není dostatečně ohleduplný a tolerantní k přírodě a soucitný, tak to většinou nese následky, které se pak napravují velmi, velmi dlouho.
0: Říká ředitel Safari parku ve Dvoře Králové a také senátor Přemysl Rabas. Já vám moc děkuju za to, že jste byl hostem dnešní vizitky. Máme už před sebou jenom píseň What a Wonderful World Louis Armstronga. Tak touto písní se rozloučíme. No a samozřejmě já bych vám rád popřál mnoho zdarů, úspěchů a samozřejmě také výdrže v ochraně přírody, protože to považuji za jeden z nejdůležitějších úkolů tady současného lidstva a vědy. Tak díky moc.
1: Já taky moc děkuji, jenom bych připomněl k té písni, že ji vlastně taky naspíval David Attenborough a jako je to úžasný zážitek s tím klipem, který jde celým jeho životem, tak v tomto případě Armstrong, ale David Attenborough taky.
0: Díky moc za váš čas, mějte se krásně a zdravíme v tomto případě do Hradce Králové. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: A od mikrofonu se loučí také Ondřej Cihlář.

12. května byl hostem vizitky ředitel Zoo Dvůr Králové Přemysl Rabas. Premiéru další vizitky si můžete naladit zase zítra v 10 hodin dopoledne po zprávách. Patřit bude fotografce Alžbětě Jungrové. Dnes je neděle 31. května, za 3 minuty bude 18 hodin a k jazzovému podvečeru basisty Tomáše Lišky nás vede Vladimír Merta.

vám jak přesličky, kapradí a mech. V symbioze tlení kratší než vzdech, v symbioze tlení

medaily hvězd, balancuji nad hlavy diváků na hoře bez. Jsem penězokazec, jdu po provaze, rozhazuji drogy.

0: zase se vrátí.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Jazzový podvečer.
4: Pěkný den, milí přátelé, vítám vás u jazzového podvečeru, který se stejně jako mnohé další pořady v tomto týdnu na Českém rozhlase Vltava netočí kolem nikoho jiného, než je trumpetista Miles Davis. V úterý 26. května by tento hudební vizionář oslavil sté narozeniny, což si samozřejmě zaslouží úplnou a maximální pozornost. Mí kolegové tu dopodrobna rozebrali Milesovi stěžejní nahrávky jako Kind of Blue, Bitches Brew, spolupráci s Gillem Evansem, první a druhý Milesův kvintet a tak dále a tak dále. Ale já jako basista vás během následující půlhodinky provedu různými etapami Davisova období a podíváme se na basisty, kteří napříč jeho bohatou diskografií figurovali a byli těmi z mého pohledu nejhlavnějšími hybateli basové linky na nahrávkách Milese Davise. Půjdeme pěkně chronologicky od první Davisovy nahrávky pro Columbia Records a tou je legendární album Round About Midnight z roku 1957, na kterém hraje na kontrabas Mr. Paul Chambers. Basista, který byl snad tím nejpevnějším hráčem walking bassline v historii. Byl také jedním z mála, který čas od času zahrál solo na kontrabas smyčcem. My si ale poslechneme nahrávku, která má název Two Bass Hit, kde smyčec zrovna není, ale za to si můžeme vychutnat skálopevnou walking bass Paula Chambersa.

Dohrála nám skladba Two Bass Hit od Milese Davise. S následující ukázkou se přesuneme o 10 let dopředu do roku 1967, tedy do vrcholného období Milesova druhého kvintetu, ve kterém hrál na kontrabás svými neuvěřitelně dlouhými prsty Ron Carter. Ten spolu s bubeníkem Tony Williamsem totálně redefinovali způsob, jakým rytmická sekce doprovázela zbytek kapely. Timing byl v jejich podání něco jako guma, která byla pořád třeba metr dlouhá, ale když jste chtěli, dokázali jste ji natáhnout na čtyřnásobek a po chvíli zase vrátit zpět do původní velikosti. Rytmika Williams a Carter přecházela mezi polyrytmy a změnami rytmického cítění tak samozřejmě, že vás ani nenapadlo, že by se ta pomyslná guma mohla snad někdy přetrhnout. Poslechneme si část skladby Footprints. Kromě Tonyho Williamse, Rona Cartera a Milese Davise uslyšíte na piano Herbie Hancocka a na tenor saxofon Wayne Shortera.

Dohrála skladba Footprints v podání druhého Davisova kvintetu z roku 1967. Nyní se, přátelé,

kontrabasista a vycházející hvězda Dave Holland. Na albu se s Ronem Carterem střídají a za bicími stále experimentuje a čaruje Tony Williams. Pustím vám skladbu s názvem Petit Machines, na které ovšem hraje Dave Holland na basovou kytaru.

To byla skladba Petite Machines z Davisova alba Fee de Kilimanjaro. Nás čekají, přátelé, ještě dvě ukázky z Davisovy pestrobarevné tvorby a samozřejmě už se nevyhnutelně dostáváme do plného elektrického období, a to do roku 1986, kdy vyšlo album Tutu. Pokud jsem zaměřil dnešní pořad k basistům, kteří Milese Davise různými etapami jeho tvorby doprovázeli, potom nemohu album Tutu vynechat. Produkoval ho totiž baskytarista Marcus Miller. Kromě produkce napsal veškeré aranžmá skladeb. Nahrál kromě baskytarista

kytary ještě mnoho jiných nástrojů a na tomto albu prostě a jednoduše definoval tvář moderního fusion jazzu. My si pustíme skladbu Splatch, ve které Marcus Miller bravurně doprovází svou typickou slepovou technikou a zvukem.

Tak to byla skladba Spledge z Davisova alba Tutu z roku 1986. Jako poslední ukázku jsem si pro vás připravil živou nahrávku Live Around the World, kde na basu doprovází převážně Richard Peterson. Jde o nahrávky vystoupeních mezi lety 1988 až 91, tedy z období poslední Milesovy kapely. Momenty ostinátní a minimalistické se tu v ostrých střizích mění na extrémně výbušné a energické skladby. Dopřejte si, přátelé, na počest z tých narozenin Milese Davise toto hodinové album v kuse. Je to zážitek, to mi věřte. My si z něho pustíme skladbu Wrinkle, kde na basu s neskutečným drivem doprovází Richard Peterson. Krásný zbytek Davisovského podvečeru vám od mikrofonu přeje Tomáš Liška.

0: Jazzový podvečer Tomáš Elišky doputoval k 6:30 a do vysílání už je tedy připravena další část textu Petra Placáka Fízl. Za chvíli.
1: Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.
2: Četba na pokračování.
0: Roku 2014 natočil režisér Vlado Rusko s Igorem Barešem rozsáhlý text spisovatele a historika Petra Placáka o době komunistického režimu, založeném na plošném fízlování. Tady je 9. ze 14 částí.

Jak byli šípáci rozjetí, napadla je geniální myšlenka. Když jsem psychicky nemocný, nemůžu přece studovat vysokou školu a musel jsem tedy sfalšovat přihlášku. Byl jsem zrovna na chalupě v Horních Lučanech v Jizerských horách, když se objevili dva tajní z okresní STB v Jablonci nad Nisou a že prý musím jet s nimi, protože se udála vážná věc. Řekl jsem jim, ať mi ukážou předvolání, jinak že nikam nejedu. Opáčili, že jsou tady narychlo, že s tím nemají nic společného, že do Jablonce jedou kolegové z Prahy, že pouze dostali rozkaz mě přivést, jinak že budou mít malér. Jali se mě skoro prosit. Takovému takřka korektnímu jednání nešlo dlouho vzdorovat. Odvezli mě do pěkné secesní vily, kde za války sídlilo gestapo a kterou po válce převzala rudá konkurence. Jestli výzdoba na barťáku byla divoká, tak okresní fízlové se snažili svou permanentní bdělost, která měla mít nadčasový rozměr, představit o to víc. Stěny budovy byly pokryté tmavě rudým sametem, před kterým na vysokém soklu svítila bělostná bysta zakladatele bolševické policie Dzeržinského, nad kterým se velkými písmeny skvělo heslo otce všech fízlů proletářů. Chladný rozum, horoucí srdce a rozhodně čisté ruce. Jako kdyby se člověk ocitl v estébácké svatyni, panteonu a sarkofágu v jednom, kterýžto pocit ještě umocňoval charakteristický zatuchlý zápach, identický ve všech policejních komunistických úřadovnách. I kdyby vás tam přivedli se zavázanýma očima, hned byste věděli, kde jste. Jablonečtí fízlové, kteří se snažili chovat přátelsky, s příjezdem pražských estébáků chování rázem změnili a jejich úslužnost se obrátila směrem k ním. Očekávaná pražská policejní ESA, před kterými se jablonečtí fízlové mohli přetrhnout, byli mí známí z fízlárny v ulici Rosenbergových. Kapitán Babický, který se podepisoval jako nadstrážmistr Beránek, průměrně inteligentní, poklidně vystupující fízl, a poručík Hrubý, připosražený člověk s podobaným ksichtem a stěkavýma očima, s jehož inteligencí to bylo horší, ovšem disponoval záblesky geniality. Objevoval se jen v první polovině 80. let a pak zmizel neznámo kam. Možná ho ilumináti vyslali na misi. Beránek, když se v Rosenbergových představoval, znělo to tak přesvědčivě, že jsem měl chuť odpovědět těší mě, ovečka. Začal důležitě a významně. Jestli pak vím, proč jsou tady. Vždy mi vykal, byl to takzvaný slušný fízl. Popravdě jsem odtušil, že nevím. Beránek to začal po kapkách naznačovat, jako kdyby si tu celou hovadinu chtěl znovu vychutnat. Nakonec z něj vylezlo, že je podezření, že jsem sfalšoval lékařské razítko na přihlášce na vysokou školu. Myslel jsem, že hrůzou spadnu pod stůl. Zřejmě si pletli duševní poruchu s idiocií. Věc se ovšem měla tak, že jsem v té době neměl žádného svého školního či závodního doktora a abych nemusel někde lítat a schánět své papíry, dal jsem přihlášku matce, která dělala v OUNZ v Praze 6, kde jsem také několikrát byl na vyšetření. Jelikož šlo o naprostou formalitu, dala mi razítko na přihlášku bez vědomí doktora. Nic s tím nesledovala a ani mě nenapadlo, že bych snad měl něco nebo někoho obcházet. Navíc jsem ani nevěděl, že razítko na přihlášku dala máma. Ovšem československá komunistická kontrarozvědka byla bdělá. Když pak estébáci u mámy v práci zjistili, jak se věci mají, chtěli aspoň, aby si to odskákala ona. Vypracovali elaborát, kterým obšťastnili vyšetřovatele kriminálky Prahy 6 a upozornili ho, že matka se dopustila přinejmenším zneužití pravomoci veřejného činitele. Jenže takováto šípácká divočina byla silné kafe i na tehdejší veřejnou bezpečnost. Vyšetřovatel veřejné bezpečnosti estébákům odepsal, že matku není bohužel možné za uvedený čin trestně stíhat a že celý případ lze řešit jen v rámci zaměstnavatele napomenutím. Československá kontrarozvědka však měla za to, že věc je ze státně bezpečnostního hlediska natolik závažná, že kvůli tomu jeli dva fízlové z Prahy do Jablonce 110 km tam a zpátky, aby nedošlo k prodlení.
Alchymistická víra, že kámen mudrců vzniká tak, že se jedna a táž blbost omílá stále dokola a chtě nechtě z toho dřív nebo později musí něco vzejít, byla každodenní součástí práce STB. To byla základní metoda plošného fízlování za éry komunismu, které stálo 100 miliony. Vrah Straka řádil v Praze dál a přitom se mílovými kroky blížila Spartakiáda, na kterou se z celé republiky měly slétnout tisíce mladých komsomolek, do kterých strana vkládala své naděje. To byla ovšem prekérní situace, která vyžadovala plán. 5. června, den poté, co Hrubý už po XT čenichal na ČVUT, jej schválil náčelník 2A odboru správy STB Praha, nadporučík Vladimír Jaroch. Plán opatření v akci Fagot, signální svazek číslo 36 485, provedeného v souvislosti s konáním Československé spartakiády 85 v Praze. Petr Placák je synem bývalého mluvčího Charty 77 a předního exponenta pravice doktora Bedřicha Placáka. V posledním období se aktivně zapojil do závadové činnosti ve spojení s osobami z řad signatářů Charty 77 a stal se jedním ze zakládajících členů závadové hudební skupiny Hovězí porážka. Podílí se na vytváření textů písní, které jsou tendenčně zaměřeny proti socialistickému zřízení a socialistickému státu. Cíl opatření. Cílem opatření je zamezit Petru Placákovi v aktivizaci jeho závadové protispolečenské činnosti mezi účastníky Československé spartakiády 85 a jeho styku na zahraniční návštěvníky z KS, kapitalistických států. Opatření. Za prvé, ke kontrole připravované činnosti, styků a schůzek bude využíván ZTU diagram a přestavba, společně s akcí chirurg a asistent. Za druhé, ke kontrole bude využíván tajný spolupracovník Ben a tajný spolupracovník Mary. Za třetí, po konzultaci s orgány obvodní správy SNB Praha 8 bude objekt zařazený k prověřování do bezpečnostně preventivních akcí na obvodě v rámci akce prevence. Za šesté, v případě potřeby bude využito možnosti 4. správy SNB. V době spartakiády se státní bezpečnost z kontrarozvědné ochrany Československé socialistické republiky změnila v jakýsi obrovský prezervativ, který měl matce KSČ ochránit její spartakiádní mládež před nechtěným ideovým oplodněním. Perverzní představa. Celá věc je ovšem jen další ukázka odtržení fízlů od reality. Při spartakiádě, stejně jako při jiných komunistických radovánkách a monstraslavnostech, vždy na prvním místě stála naše snaha co nejrychleji se zdekovat z Prahy, což fízlové konec konců sami obvykle kvitovali. V případě potřeby bude využito možností 4. správy SNB. Pod tuto zprávu patřilo sledování, které si jednotlivé kontrarozvědné odbory museli podle potřeby u ní objednat. Sledování prováděli k tomu účelu vyčlenění estébáci, kteří se jinak na práci operativních odborů nepodíleli, pochopitelně kvůli svému utajení. Celá věc měla často patafyzické rozměry. Například z dochovaných záznamů sledování bratra je patrné, že sledovali i zcela běžné každodenní pochůzky, včetně cesty z domu do zaměstnání, kdy bylo do akce nasazeno 5 osobních automobilů a 12 lidí, kteří se střídali. Toho dne schválil náčelník 2A odboru pražské STB Jaroch vyhodnocení signálního svazku vedeného pod krycím názvem Fagot. Cíl rozpracování. Zjistit, prověřit a zdokumentovat podíl celkové činnosti Placáka v závadové hudební skupině. Zadokumentovat autorsko-závadovou činnost a zjistit, zda jeho díla jsou publikována v tzv. Samizdatech a emigrantských časopisech.
prověřit, zjistit a dokumentovat spojení placáka na závadové osoby angažující se v Chartě 77 a v takzvaném undergroundovém hnutí. Za využití všech dostupných AOP, agenturně operativních prostředků a prováděných akcí zabránit a zamezit jmenovanému k aktivizaci v uvedené činnosti. Po splnění uvedených cílů přistoupit k vyslovení výstrahy SNB a v případě, že na jmenovaného nebude mít tato skutečnost vliv, posoudit možnost realizace pro trestnou činnost dle paragrafu 100 trestního zákona. Situace v rozpracování a plnění úkolů. V akci Fagot probíhalo AOR, agenturně operativní rozpracování, v prvním pololetí roku 85 podle plánu prověrkových opatření ze dne 3.12.84. V průběhu rozpracování byl s objektem proveden dne 14. února 85 zpravodajský pohovor, jehož cílem bylo ověření skutečností získaných agenturními prostředky, dále zjištění místa zaměstnání a v neposlední řadě pak zajištění průběhu provádění ZTU analýza. V průběhu pohovoru se jmenovaný choval velmi vyzývavě a arogantně. Po tomto pohovoru byl objekt zařazen do akce prevence na obvodní správě SNB Praha 8, kde je průběžně prověřován v preventivně bezpečnostních akcích. Při těchto byl vyslýchán orgány kriminální služby v souvislosti s nápadem trestné činnosti na území hlavního města Prahy, což se krátce odrazilo ve stížnosti zaslané dne 25. února 85 otcem objekta, bývalým mluvčím Charty 77, doktorem Bedřichem Placákem, ministru vnitra ČSSR, soudruhu Weinerovi. Po zhodnocení všech faktů a skutečností se tato stížnost ukázala jako neodůvodněná a tímto je opět dokázáno, že doktor Placák se svým počínáním snaží šikanovat práci příslušníků bezpečnosti. Na základě ukončení studia na ČVUT byl Petr Placák předvolán k obvodní komisi vojenské správy Praha 8 za účelem povolání jmenovaného k nástupu vojenské prezenční služby. Dne 5. března byla touto stanovena dočasná neschopnost s odkladem na 2 roky pro zdravotní stav. Vzhledem k těmto skutečnostem byla ve spolupráci s obvodní vojenskou správou Praha 8 a dopravním inspektorátem městské správy veřejné bezpečnosti Praha provedena preventivní opatření a Placákovi byl dne 22. dubna 85 odebrán řidičský průkaz. Další prováděná opatření v návaznosti na současný zdravotní stav nebyla důsledně provedena a bude nutno v průběhu 2. pololetí 85 provést opatření v součinnosti se 4. oddělením 2A odboru s cílem umístit jmenovaného do zdravotního zařízení. S objektem byla dále prováděna preventivní opatření u jeho krátkodobých zaměstnání. Předně se jednalo o organizaci AMU, kde Placák pracoval jako noční hlídač. Ve spolupráci s vedením AMU bylo docíleno stanoveného cíle a se jmenovaným byl rozvázán pracovní poměr ještě ve zkušební době. Stejná preventivní opatření byla prováděna u organizace Česká filharmonie, kde pracoval pouze na dohodu. Jeho žádosti o přijetí do trvalého pracovního poměru nebylo již vyhověno. Od 17. května 85 je Placák bez trvalého pracovního poměru a v současné době, jak bylo AOP, agenturně operativními prostředky zjištěno, je krátkodobě zaměstnán v obci Horní Lučany na okrese Jablonec nad Nisou jako lesní dělník a zdržuje se zde na rekreačním objektu svého otce. Nedostatkem při rozpracování bylo, že byla veškerá pozornost soustředěna na preventivní opatření a nikoli na závadovou trestnou činnost objekta v hudební skupině Hovězí porážka a při autorské činnosti. Nadále je i nedostatkem skutečnost, že není vybudována agenturní síť v místě bydliště a osob, které s objektem přicházejí do styku mimo bydliště. V průběhu rozpracování byl pouze jednou získán poznatek o autorské činnosti Placáka, který však nebyl do současné doby nijakým způsobem využit.
Z technických důvodů je nadále využíván ZTU diagram a ZTU přestavba, který byl dodatečně zaveden z akcí Chirurg. Oba technické cíly slouží k operativní kontrole objekta. Průběžně jsou rozpracovávány plány opatření k různým výročím. 40. výročí osvobození, mistrovství světa v ledním hokeji, československá Spartakiáda 85. Rozpracování akce Fagot je prováděno i v přímé souvislosti s akcemi Chirurg a Asistent. V tomto směru bylo využito ZTU Analýza v akci Chirurg, který byl proveden na rekreační chalupě v okrese Jablonec nad Nisou, avšak bez kladného výsledku. ZTU Analýza v místě bydliště nebyla provedena z důvodů výměny bezpečnostního zámku. Závěr. Po provedeném zpravodajském pohovoru si Placák uvědomil, že je pod stálou kontrolou orgány ministerstva vnitra a případnou trestnou činnost provádí daleko konspirativněji. Získané poznatky svědčí však o tom, že se nadále angažuje v závadové hudební skupině a autorsky se podílí na vytváření závadových textů, básní a povídek. K prověření těchto poznatků budou stanoveny konkrétní úkoly v plánu AOR, agenturně operativního rozpracování, na druhé pololetí 1985. Estébáci si stýskají, že veškeré jejich akce byly zaměřeny preventivně a nikoli na závadovou trestnou činnost. To je dokonalé. Co navíc bylo cílem oněch preventivních opatření, je také uboha. Zabránit někomu v práci nočního hlídače? Z celého elaborátu čiší naprostá kontrarozvědná bezradnost, kterou se estébáci marně pokoušejí zastřít tou nejprimitivnější policejní buzerací člověka, který na komunisty kašlal a žil si po svém. Snaží se obhájit tím, že prý jsem si uvědomil, že jsem pod stálou kontrolou orgánů ministerstva vnitra a případnou trestnou činnost provádím daleko konspirativněji. To je pochopitelně blbost a snaha vytvořit si alibi před nadřízenými. S mými texty a tak dál jsem se nikdy netajil. Volně jsem je rozšiřoval mezi známými a i když byly většinou vydány pod pseudonymem, nebylo to z bezpečnostních důvodů. Byl to autorský záměr. Fízlové zblblí z úkolů, z opatření, z prevencí, ze závadových lidí, závadových skupin, závadových textů, závadových písní, si už možná ani neuvědomovali, co vlastně je a co není. To také nebylo jejich úkolem. Byli součástí molochu, který požíral sám sebe. Měli vytvářet nepřítele, aby proti němu mohl moloch bojovat a obhájit tak svou existenci. To je osudem všech podobných institucí a na prvním místě těch, které slouží paranoidním režimům a nemají nad sebou dostatečnou kontrolu. Fízl fízlovi fízlem. ZTU Analýza na rekreační chalupě a ZTU Analýza v místě bydliště, která nebyla provedena z důvodu výměny bezpečnostního zámku. Jde o tajné prohlídky chalupy a bytu. Po jedné analýze bytu se estébáci spletli a zamkli zámek na dva západy, ačkoliv předtím bylo zamčeno pouze na jeden. Na tom jsme se všichni v rodině shodli. Hned na to jsme zámek vyměnili. Z citovaného vyhodnocení vyplývá, že estébáci vážně uvažovali o tom, že mě nechají umístit na psychiatrii. Do jaké míry byla československá psychiatrie zneužívána proti odpůrcům režimu, je otázka a je to také velké téma pro historiky. Jan Tesař ve své knize Diagnóza tvrdí, že psychiatrie v tomto ohledu selhala. Já jsem ve své polemice s ním byl opatrnější. Viz reví Babylon číslo 5/13 z 12. ledna 2004. Ovšem nejedná se jen o odpůrce režimu, ale také, možná i především, o všelijaké stěžovatele, potížisty a kverulanty, které systém, aby si ulehčil práci, posílal do blázince, ačkoliv tam nepatřili. A vůbec způsob, jakým systém zacházel se skutečně nemocnými, byl mnohdy otřesný a jeho dozvuky můžeme vidět dodnes. Ozřejmit tuto věc ale může jen seriózní výzkum. Každopádně v mém případě psychiatrie obstála.
I když samotný fakt, že estébáci uvažovali o mém umístění do blázince nebo o něm dokonce jednali, je znepokojující. ...27. června 1985. O den později Jaroch schválil plán agenturně operativního rozpracování signálního svazku akce Fagot. Situace. Na základě vyhodnocení plánu AOR agenturně operativního rozpracování, zjištěných poznatků a operativní situace lze možno konstatovat, že nečitelné provedeném zpravodajském rozhovoru a opatřeních omezil nečitelné míry svoji autorskou činnost ve vytváření nepřátelsky zaměřených básní, povídek a jiných. Za uplynulé období nebyly k jmenovanému zjištěny nové skutečnosti, které by svědčily o jeho podílu na nepřátelské činnosti. Je nutné však vycházet ze skutečnosti, že veškerý, nečitelné, prováděných opatření byl veden k preventivní činnosti. Navrhovaná opatření za A. administrativní. Dále doplňovat kartotéku styků objekta. U nově zjištěných styků provádět základní bezpečnostní prověrky lustrace FKU, SBO, ONV s cílem zjistit nečitelné charakteristiky. Nadále získávat poznatky z krátkodobých nečitelné jeho výdělcích a vedeném způsobu života. Nečitelné jeho pracovní morálku s cílem jeho možného postihu. Za B. agenturní opatření. Nadále aktivně využívat nečitelné k osobě objektu, zejména tajných spolupracovníků Ben, Mary, Jarda a důvěrníka Modřín, s cílem získávat operativní informace o připravované činnosti placáka. Vytipovat z aktivních styků objekta vhodnou osobu s cílem jejího operativního využití. Dle operativní situace využívat možností a prostředků čtvrté zprávy SNB. Za C. technická opatření. Nadále využívat ZTU diagram a ZTU přestavba z akce Chirurg. Provádět denní vytěžování a vyhodnocování nečitelné, přehled o připravované činnosti a provádět nečitelné preventivní opatření. Ve spojení s akcí Chirurg a asistent provést v místě bydliště objekta ZTU analýza s cílem oper nečitelné jeho eventuálního podílu na přípravě a tvorbě závadových materiálů a celkové nepřátelské činnosti. Za D. jiná opatření. Ve spolupráci s 2B odborem provést účinná opatření s cílem zadokumentování podílu placáka na tvorbě nečitelné závadných písní a závadové hudební skupině Hovězí porážka. Na základě poznatků o současném zdravotním stavu placáka a ve spolupráci se 4. oddělením docílit, aby jmenovaný byl umístěn k celkovému vyšetření na psychiatrickou léčebnu v Bohnicích. Projednávat případná preventivní opatření akcí prevence s příslušnými orgány veřejné bezpečnosti. Provádět profilakticko-rozkladné pohovory placáka s cílem izolovat jej mezi závadovou mládeží a signatáři Charty 77, diskreditovat jej na veřejnosti. Při zjištěných poznatků o nepřátelské činnosti vypracovat dílčí plán AOR agenturně operativního rozpracování s cílem zintenzivnění vyhledávací činnosti a trestní jednání placáka zadokumentovat. Při odjezdu objekta na rekreační chalupu rodičů v Horních Lučanech konzultovat opatření s oddělením STB Jablonec nad Nisou.

Jak může lidský jedinec obstát ve střetu s mocenskými strukturami určitého společenského uspořádání, aniž by přitom musel ztratit osobní důstojnost? Na to odpovídá text spisovatele a historika Petra Placáka, který poprvé vyšel roku 2007. V roce 2014 jej pak pro Český rozhlas připravil Jiří Vondráček a Vlado Rusko jej natočil s Igorem Barešem. 10. ze 14 dílů si nalaďte zase zítra v 18 hodin a 30 minut. 2 minuty zbývají do 19. hodiny, tedy do 7. nebe s Janem Burianem, kam jdeme spolu s bledou slečnou Jiřího Suchého.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý den, vážení posluchači Sedmého nebe. Dneska si vás dovoluju pozvat na virtuální koncert. Před několika dny zemřel nečekaně a předčasně brněnský producent a vydavatel Indies MG Records Miloš Gruber. Chtěl bych na jeho počest uspořádat tenhle malý koncert z nahrávek, kterým pomohl na svět. A vám, pokud jste Miloše neznali, ukázat, co všechno má tenhle skvělý producent a vydavatel na svědomí a jakou nepřehlédnutelnou práci po sobě zanechal.

Cítíš to ve větvích, jak se dá zvážit sníh, co padá na rybník, co zůstal na kopcích, co sviští nad hlavou, studí psi na uších.

0: To byl Oldřich Janota, jemuž v Gruborově společnosti vyšlo několik alb. Píseň Chtěl jsem ti říct je z dvojalba High Fidelity z roku 2001. Janota u Indies vydal i alba Sešité a Jiná rychlost času. Vyšlo i album Ztracený ve světě, na němž spousta různých interpretů zpívá Janotovy písně. A teď si pustíme nezapomenutelnou Zuzanu Navarovou a její Zatím hodně pus, které můžete najít na albu Jako Shanti Devi z roku 2003.
1: Je mi fajn a je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout

mísit, tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn a je mi skvělé, v zdravém těle zdravý duch. Je mi fajn.

Miloš Gruber se narodil v roce 1958 v Brně. Byl celoživotně odkázán na invalidní vozík, ale už za času komunismu nevynechal snad jediný významnější koncert na neoficiální hudební scéně v Brně a okolí. Všude nahrával na svůj kotoučový magnetofon a z nahrávek pak vznikaly hudební samizdaty, které se dostávaly k tisícům posluchačů. Počátkem 90. let se Miloš stal spoluzakladatelem společnosti Indies Records a velkým podporovatelem desítek zajímavých kapel a solistů. Jeho jméno je úzce spojeno například s vydáním alba Ivy Bitové a Vladimíra Václavka Bílé inferno. Poslechněte si skladbu Je tma.

Posloucháte virtuální koncert na památku vydavatele nezávislé hudby Miloše Grubera. Vydal za svůj život alba reprezentantům všech možných žánrů od heavy metalu přes hip-hop až k folku a folkloru. Jedním z pokladů vydaných v Indies Records je i album Národ psích vojáků. Poslyšte z něj Filipa Topola a jeho Marilyn Monroe.

má určitý problémy. Každý má svý problémy. Ale už se to vleče hrozně dlouho. Má svou holku. Platinová blodýna s drápkama. Celá bílá, průsvitná. Když se jej baru, všichni na ní civí. Chlapí posílají dvojky, chodí za ní a chtějí líbat ruce. On jako kdyby tam nebyl, tak jí chodí pro dvojky. A oni jí říkají, no hele, ty jsi celá, víš která, ty jsi celá...

jako tuhle nejnej garden party na kopce ve čtvrtě. Výběhl pro jeden drink za druhým a sám je do sebe házel o závod, aby vydržel všechny ty pohledy, který jeho milou svlíkali. A byl tam hostitel a ten k ním přišel, obrátil se k němu a řekl: no, hele, známe se dlouho, že jo, ale kam na to chodíš? Na tvoje, to je úplná ta, jo, já už vím.

0: tebe neví, co má dělat. Cítí se starej a špinavej. Asi jí dávala, nedávno jí to řek. Jen se usmála a koukala do nebe. Tak teda tohle pro něj není. Radši si dá někde pivo se známým. Než aby se tlouk ode zdi ke zdi svý hlavy a snil, že jen on je ten pravý a jediný, koho chce.
1: Marilyn Monroe!

Miloš Gruber celoživotně kultivoval něco, čemu se tak nepříjemně říká hudební průmysl. Byl jiný a tomu, komu nešlo jen o peníze, mohl být dobrým příkladem. Koncem 90. let jsem s Milošem natáčel rozhovor pro televizi a zeptal se ho. Na některých deskách proděláváte, počítáte s tím? Odpověděl obdivuhodně. Počítáme. Po těch 70 titulech už tu zkušenost máme. Vydělává tak polovina, vlastně není ztrátová. Dostane se na nulu. Časem se i ten zbytek na nulu dostane, ale trvá to dlouho. Rok, dva, pět, aspoň to nejsou sezónní záležitosti.

Slyšeli jste Petra Zkoumala. Tomu vydal Miloš Gruber mimo jiné album 52 plus 2. Jiřímu dědečkovi zase album Úterý. Z něj si teď pustíme písničku s nečekaným názvem Tralala.

0: Kiš.
1: Cituji ze vzpomínek Gruberova přítele Karla Pažourka. V roce 2007 se Indies Records únavou z dlouholeté spolupráce vůdčích osobností rozpadly na tři produkční labely Indies Scope Milan Páleš, Indies Happy Trails Jaromír Kratochvíl a Indies MG Record Miloš Gruber. To už měla všechna hudební vydavatelství zlatý věk za sebou, přišla éra YouTube, MP3, streamování obsahu. Hudebníci začali publikovat na různých platformách vlastními silami. Miloš Gruber přesto na svém labelu pokračoval v nekompromisně kvalitní produkci. Během posledních 20 let přivedl na svět více než stovku dalších českých alb, včetně reedic zásadních už nedostupných titulů nebo debutů Milošových písničkářských objevů. Nepsanou samozřejmostí u něj bylo, že vydával jen původní autorskou tvorbu.

Slyšeli jste píseň Radiátor z alba Jiřího Konvrska Pod řípem, které vyšlo také v Péči Indies Records. A teď si tak trochu pro uklidnění pustíme Vladimíra Václavka a jeho Blázna z alba Písně, nepísně.

Album Noc ozvěn Petra Linharta a jeho skupiny Majerovy brzdové tabulky bylo natočeno pro Indies živě v brněnské Staré pekárně. Zpívá na něm jako host Alice Holubová z Hradišťanů. A vybral jsem vám písničku Paní z vln.

Dvě dívky, které teď postupně přijdou zaspívat vám a Milošovi Grubrovi, jsou Martina Trchová a Jana Štefličková. První z nich vydala už v roce 2010 u Indies MG Records vydařené album Takhle ve mně vyjou vlci.

Jana Štefličková, další osamělá písničkářka, vydala u Miloše Grubra své album Jablečno. Já z něj mám nejradši jemnou a legrační píseň Kdyby měsíc opaloval černochy do běla.

Posloucháte virtuální koncert pro Miloše Grubera, vydavatele a propagátora nezávislé scény posledních nejméně 40 let. Sestry Steinovy u Indies vydali skvělé album Můj tanec, a tak si z něj teď poslechneme titulní písničku.

0: duši z těla.
1: Miloš Gruber odjakživa bez zábran podporoval všechno, co považoval za zajímavé, ať už šlo o jakýkoliv žánr. Přesto mě tak trochu a velmi příjemně překvapil, když na Indies Records vyšlo album Kapitána Demo s názvem Okamžitě odejdi do svého pokoje a vrať se, až budeš normální. Pustíme si z něj poněkud sarkastickou píseň Láska, pokora a sluníčko.

To byl kapitán Demo. Já jsem měl také štěstí a čest, že jsem mohl asi 10 let vydávat desky za pomoci Miloše Grubera. Z mého dvojalba Dívčí láska vám teď pustím zpěvačku Fanning Song a píseň Květa, bohyně kuchyně.

žehlit plochu, Kennedy ho letiště. Nakrmit Indy, vyluxovat Saharu, vycítit slamy v Riu. Za den by dokázala vyžehlit plochu Kennedyho letiště. Nakrmit Indy, vyluxovat Saharu, vycítit slamy v Riu.

Na večer po západu slunce útěrkou na nádobí setře poslední kapky z kuchyňské linky.

0: Bohyně, kuchyně, bohyně, kuchyně.
1: Než se rozloučíme a pustíme si Karla Vepřeka O Adonai z alba Želví sny, vrátil bych se ještě k rozhovoru, který jsem kdysi s Milošem Grubrem vedl. Máš firmu, která je nezávislá, vydáváš věci, které tě baví, jak je možné, že tolik lidí říká, že se nedá nic dělat? Zeptal jsem se. A on odpověděl. Musí to být pro tebe koníček. Musíš to brát jako smysl života, ne jako zaměstnání, ne jako práci. Miloš Gruber se podílel na vydání všech písniček dnešního Sedmého nebe. Sice teď odešel, ale nechal nám tu, jak jste slyšeli, spoustu hudební radosti a krásy. Tohle mělo být malé osobní poděkování. Mějte se hezky, ze Sedmého nebe zdraví Jan Burian.

chatrně skryti, splétáme něžné pavučinky.

Na konci dubna zemřel v 67 letech hudební vydavatel a podporovatel nezávislé hudební scény Miloš Gruber, zakladatel značky Indies. A právě jeho památce dnes věnoval své sedmé nebe Jan Burian. Klidný poslední květnový večer, milí posluchači, blíží se 20. hodina a my se s Vltavou chystáme na koncert Pražského jara do Obecního domu. Večer pak zakončíme další částí četby z románu Johna Irvinga Svět podle Garpa a také dvěma kompozicemi českého skladatele Evžena Zámečníka. Teď ještě Vladimír Mišík.

0: Český rozhlas Vltava.
1: Umění slyšet.
2: Je neděle 31. května, krásný večer s Vltavou, milí přátelé. Bude 20 hodin a my míříme na koncert Pražského jara. Klidný čas vám z Českého rozhlasu přeji Michaela Dittrichová od mikrofonu a Viktor Láně z techniky.
0: Koncert Klasika.
2: Z Pražských Vinohrad se přesouváme do obecního domu, kde už jsou připraveni muzikanti, posluchači a také Jana Trojanová.
3: Jsou večery, které neslibují jen interpretační zážitek, ale i zvláštní propojení minulosti, přítomnosti a hudební paměti. A právě takový večer nás, vážení a milí, dnes večer čeká. Přejeme vám krásný poslech, také hudební zážitek. Zdravíme vás ze Smetanovy síně obecního domu v Praze. Posloucháte přímý přenos koncertu z Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Posloucháte ho živě na stanici Český rozhlas Vltava. Dveře ze zákulisí se za okamžik otevřou a na pódium Smetanovy síně vejdou členové jednoho z nejvýraznějších evropských orchestrálních těles Deutsche Symphonieorchester Berlin, německý symfonický orchestr Berlin, orchestr s mimořádnou tradicí. Na Pražské jaro se vrací po dlouhých 31 letech a přiváží zvuk, který bývá oceňován pro svou preciznost, také barevnost i dramaturgickou odvahu. Večer povede pod taktovkou Tomáš Hanus, český dirigent, umělec s výraznou mezinárodní kariérou, který je dlouhodobě spojován především s operním repertoárem, ale stejně intenzivně dokáže vystavět i velké symfonické plochy a dramatické hudební příběhy. A právě příběhy stojí za každým z interpretů. Třeba takový solista večera, japonský violončelista Yuya Mizuno, je vítězem loňského ročníku mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. Zanedlouho ho uslyšíme v koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 Es-dur Dmitrije Šostakoviče, tedy v díle, které je považováno za jeden z vrcholů violončelového repertoáru 20. století. A není bez zajímavosti, že právě tento koncert má pro solistu i silný symbolický význam. Jak sám říká, skladba vznikla pro legendárního Mstislava Rostropoviče, vítěze Pražského jara z roku 1950, který měl k Praze hluboký vztah. A možnost provést toto dílo právě zde v Praze na Pražském jaru vnímá jako mimořádnou čest i určité pokračování tradice. Šostakovičův první violončelový koncert není jen virtuózní koncert. Skladbou. Je to hudba plná skrytých významů, také ironie, napětí i vzdoru. Vznikla v roce 1959 v době, kdy byl Stalin sice už několik let po smrti, ale atmosféra strachu a ideologického tlaku zůstávala v sovětské společnosti stále přítomná. Šostakovič se během svého života naučil mluvit v náznacích, metaforách a hudebních šifrách a právě tento koncert je jedním z děl, kde je tato, řekněme, druhá vrstva mimořádně silná. Do hudby ukryl groteskní deformace, ironické pochody i citace Stalinovy oblíbené písně Suliko, které se objevují v téměř znepokojivě pokřivené podobě. Vedle dramatické energie ale skladba nabízí i okamžiky hluboké samoty a vnitřního zastavení, zejména v rozsáhlé kadenci, která působí skoro jako osobní monolog. Hudba je výpovědí o člověku, který se snaží zachovat vlastní hlas ve světě, který mu ho chce vzít. Dmitrij Šostakovič, koncert pro violončelo a orchestr číslo 1, Es-dur opus 107, hraje Yuya Mizuno, německý symfonický orchestr Berlín. Provedení řídí dirigent Tomáš Hanus. Dmitrij Šostakovič, koncert pro violončelo a orchestr číslo 1. Vážení a milí, přejeme vám všem ze Smetanovy síně obecního domu mimořádně krásný zážitek.

Ve Smetanově síni právě dozněl jeden z nejvýraznějších koncertů violončelové literatury 20. století. Koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 S-dur opus 107 Dmitrije Šostakoviče. Hrál ho japonský violončelista Yuya Mizuno, vítěz mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2025, kterého doprovodil německý symfonický orchestr Berlín pod taktovkou Tomáše Hanuse. Yuya Mizuno je jedním z nejzajímavějších mladých violončelistů své generace. A to nejen pro svou technickou suverenitu, ale především pro schopnost vyprávět hudbou. A to s napětím, také s křehkostí i s vnitřní naléhavostí. Teď je Yuya Mizuno zpátky na pódiu Smetanovy síně obecního domu. Uvidíme, jestli poděkuje posluchačům pouze svou přítomností na pódiu, nebo snad možná dokonce i přídavkem aktuálně mu a také berlínskému orchestru a dirigentu Tomáši Hanusovi tleská zaplněná Smetanova síň. Zanedlouho tady ve Smetanově síni začne přestávka a po ní nás čeká hudba úplně jiného světa. Z intimního a ironického vesmíru Šostakovičova koncertu se přesuneme k monumentální architektuře symfonického myšlení Antona Brucknera. Zazní totiž jeho symfonie číslo 6 a dur. Dílo, které bývá možná trochu ve stínu slavnější 7. nebo monumentální 8., ale sám Bruckner 6. symfonii považoval za jednu ze svých nejodvážnějších a nejpovedenějších symfonií. Označil ji dokonce za svou nejsmělejší. A skutečně 6. symfonie má v sobě zvláštní energii, je monumentální, ale zároveň velmi lidská. Teď solista zpátky na pódiu, spolu s ním i dirigent Tomáš Hanus. Celý sál tleská všem interpretům. A jelikož potlesk zesiluje, je patrné, že je na pódiu zpátky solista, usedá a tedy budeme přidávat. Tak se těšme.

27-letý japonský umělec Yuya Mizuno odměnil publikum sarabandou Johanna Sebastiana Bacha. Tento umělec na sebe výrazně upozornil vítězstvím v loňské soutěži Pražské jaro, kde si kromě první ceny odnesl i několik ocenění poroty a publika. Rodák z Tokia se k violončelu dostal vlastně náhodou. Jako 6letý nastoupil do jediné volné třídy v místní hudební škole. Dnes koncertuje na významných světových pódiích, spolupracuje s předními orchestry a je členem japonského národního orchestru. Studoval v Tokiu, Budapešti i Salzburku. Teď ho jeho umělecká cesta zavedla do Prahy, na Pražské jaro, do Smetanovy síně obecního domu. Už za okamžik začne přestávka a jak jsem avizovala, po ní uslyšíme symfonii číslo 6 A-dur Antona Brucknera v podání německého symfonického orchestru Berlín a dirigenta Tomáše Hanuse. Dílo monumentální, ale zároveň velmi lidské. Vedle mohutných orchestrálních bloků nabízí i okamžiky hluboké lyriky, stišení a zvláštní melancholie. Ale nebudeme předbíhat. Po první části, po doznění Šostakovičovy hudby, vám teď redaktor Vojtěch Babka představí v rámci vltavské přestávky několik vzácných záběrů z rozhlasové fonotéky, které zachycují hlasy Dmitrije Šostakoviče a jeho syna, dirigenta Maxima Šostakoviče.

0: Posloucháme koncertino pro dva klavíry Dmitrije Šostakoviče, které na unikátním snímku z fonotéky Českého rozhlasu hrají otec a syn, tedy Dmitrij a Maxim Šostakovičové. A já vás zvu k malé výpravě proti proudu času, momentálně konkrétně do roku 1957. Toto vročení má záznam hlasu skladatele Dmitrije Šostakoviče, který se dochoval v našem archivu. Byl pořízen na přelomu května a června roku 57 v čase, kdy probíhal tehdy 12. ročník festivalu Pražské jaro. Dmitrij Šostakovič byl na některých jeho koncertech osobně přítomen. Nejenom Smetana, Martinů nebo Janáček. Na koncertech tehdejšího festivalu se objevila řada skladeb českých autorů Ladislava Vicpálka, Víta Nejedlého, Viktora Kalabise, Aloise Háby, Jaroslava Řídkého, Ivana Jirka, Petra Ebena, Františka Musila, Bedřicha Antonína Wiedermana, Jaroslava Křičky nebo Václava Kálika. Ze slovenských autorů se objevili Desider Kardoš, Eugen Suchoň, Jan Ciker, Andrej Očenáš, dále Vladimír Somer, Miloš Sokola, Jan Novák, Iša Krejčí. Zkrátka, taková koncentrace současných českých autorů byla tehdy v roce 1957 a je vlastně i z dnešního pohledu naprosto unikátní. Navíc paralelně s festivalem se v Praze odehrávalo mezinárodní setkání skladatelů 1957, organizované zahraničním oddělením tehdejšího Svazu československých skladatelů. Hudba samotného Dmitrije Šostakoviče zněla na Pražském jaru 1957 také. David Oistrach hrál jeho houslový koncert A-moll. Pamětníci si možná vzpomenou na provedení 10 poem na slova revolučních básníků v podání smíšeného sboru Slovenské filharmonie za autorovy přítomnosti. A pak také mladý sovětský umělec Michail Sergejevič Vaskresenský, o kterém bude ještě řeč, zahrál výběr z Šostakovičova cyklu 24 preludí a fug a především solový part v jeho druhém klavírním koncertu. A je jenom škoda, že tehdejší československý rozhlas nevyužil, nebo nemohl využít, skladatelovi přítomnosti v Praze k rozsáhlejší relaci, než je tato krátká a bohužel poněkud formální zdravice. Ale buďme rádi i za ní. Hovoří Dmitrij Šostakovič, píše se rok 1957.
1: Já очень рад, что мне удалось приехать в этом году на музыкальный фестиваль «Пражская весна». На «Пражской весне» прозвучало много интересных произведений чехословацких композиторов и композиторов других стран. Одновременно вместе с «Пражской весной»
2: Jsem rád, že jsem v tomto roce mohl přijet na hudební festival Pražské jaro. Na Pražském jaru bylo provedeno mnoho zajímavých skladeb československých autorů i autorů z jiných zemí. Současně s Pražským jarem probíhá mezinárodní setkání skladatelů, kteří se do Prahy sjeli z mnoha zemí. Komponisté na tomto setkání v přátelském naladění prezentovali své poznatky a názory na současnou hudební tvorbu ve svých zemích. A také se svými kolegy podělili o své tvůrčí plány.
1: Já должен с большой радостью констатировать, что чехословацкие композиторы выступили на Пражской весне с рядом превосходных произведений. Из них следует выделить исполнявшиеся вчера симфонии Вацлава Добиаша и Павла Боршковица.
2: Už jsem řekl, že na Pražském jaru zaznělo mnoho pozoruhodných skladeb. S velkou radostí musím konstatovat, že českoslovenští skladatelé vystoupili na Pražském jaru s řadou objevných děl. Za všechny musím jmenovat včerejší koncert, na kterém jsme slyšeli symfonie Václava Dobijáše a Pavla Bořkovce. S krásnými kompozicemi vystoupili také představitelé československého skladatelského mládí. Mám z toho všeho upřímnou radost. Těší mne, že českoslovenští skladatelé navazují na slavnou tradici svých velkých klasiků Smetany, Dvořáka, Janáčka a Fibicha.
1: Мне бы хотелось в заключение пожелать больших успехов чехословацким композиторам в их творческой работе.
2: Na závěr bych rád československým skladatelům popřál hodně úspěchů v tvůrčí práci. Přeji jim, aby výsledky jejich práce byly stále lepší a lepší.
1: Делались все лучше и лучше. В заключение мне хочется несколько слов сказать и о самом себе.
2: A teď bych vám řekl ještě pár slov o sobě. Jsem velmi rád, že první provedení mého druhého klavírního koncertu mimo mou vlast se odehraje v Praze, která se už dávno stala centrem hudebního života a stále si tu pozici udržuje.
1: Этот концерт я сочинил недавно. В Москве его исполнял молодой пианист Максим Шостакович, мой сын.
2: Tento klavírní koncert jsem dokončil nedávno. V Moskvě ho provedl mladý pianista Maxim Šostakovič, můj syn. Zde v Praze ho zahraje mladý, talentovaný sovětský klavírista Michail Voskresenský.
1: Очень трудно говорить о своих сочинениях. Но два слова мне бы хотелось сказать, что этот концерт состоит из трех частей. Он небольшой по размерам.
2: O mých vlastních skladbách se mi nehovoří snadno, ale alespoň pár slov bych vám rád pověděl. Druhý klavírní koncert sestává ze tří částí, které rozsahem nejsou velké. Koncert jsem věnoval naší krásné sovětské mládeži. Poté, co skončí pražské jaro, pojedu domů a budu pracovat na dokončení své 11. symfonie. Dvě části už mám hotové, třeba ještě dopsat ty dvě zbývající.
1: Нужно закончить и остальные две части. 11-я симфония, программная симфония, и посвящается она русской революции 1905 года. Дорогие радиослушатели, я очень рад тому, что мне было...
2: 11-та симфония є симфонії програмні, а připsal jsem jí památce ruské revoluce в році 1905. Vážení rozhlasoví posluchači, těší mne, že jsem dostal možnost před vámi vystoupit. Věřím, že pražské jaro poslouží celosvětové práci. Přeji vám hodně úspěchů v práci i v životě, zdraví a štěstí. Buď pozdraveno věčné a neotřesitelné československo-sovětské přátelství.
1: Míra ve všem míře. Da zdravstvuje věčné i nerušimé československo-sovětské družba.
0: K nám právě teď promluvil Dmitrij Šostakovič osobně, hovořil na vzácných snímcích z archivu Českého rozhlasu z roku 1957. Zmínka padla i o jeho synovi, klavíristovi a dirigentovi Maximu Dmitrijeviči Šostakovičovi, který krom jiného ve světové premiéře zahrál v Moskvě druhý klavírní koncert svého otce. Ale také teď na našich záběrech hrál spolu se svým otcem čtyřručně koncertino pro dva klavíry. Maxim Šostakovič u klavíru doslova vyrůstal. Právě po provedení koncertu číslo 2 svého otce se Maxim Šostakovič stal studentem Moskevské konzervatoře, kde se ale vedle klavíru pustil také do studia dirigování a stal se žákem dirigentské legendy Gennadije Rozděstvěnského. V 60. a 70. letech vedl několik velkých symfonických orchestrů v tehdejším Sovětském svazu, nevýjímaje symfonický orchestr Sovětského rozhlasu. Poprvé také absolvoval pohostinské vystoupení v Londýně a ve Spojených státech amerických, které se pak v letech 80. staly na několik let jeho druhým domovem. Do vlasti se vrátil až v roce 1994. Maxim Šostakovič zanechal také výraznou českou stopu. Z kraje nového tisíciletí zajížděl často do Prahy k symfonickému orchestru hlavního města Prahy FOK. S Fokem nastudoval kompletní symfonické dílo svého otce Dmitrije Šostakoviče. Provedl ho koncertně ve Smetanově síni a postupně také v uceleném souboru s Fokem natočil na kompaktní disky. Rok 2005, a tedy 30. výročí úmrtí Dmitrije Šostakoviče, představoval vrchol tohoto projektu. Mimo jiné v tom čase také Akademie muzických umění vydala v českém překladu Paměti Dmitrije Šostakoviče. A Maxim Šostakovič byl v Praze často a ochotně, laskavě, přátelsky a s humorem přijímal v dirigentském salonku i novináře. Oprášil jsem tedy a osvěžil si gymnaziální ruštinu a vyrazil s mikrofonem do obecního domu. A takto jsme v den konání jednoho z koncertů, bylo to 6. prosince 2005, aktuálně reportovali ve vysílání Vltavské ranní mozaiky.
3: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK má dnes a zítra ve svém čele vzácného hosta. Druhou a desátou symfonii Dmitrije Šostakoviče provede jeho syn Maxim. Natáčel s ním Vojtěch Babka a kromě jiného se ho zeptal, kde vidí své hudební kořeny.
4: Начиная с детства, я часто посещал концерты вместе с моим отцом, присутствовал на репетициях.
5: To pramení už z mého dětství. Často jsem spolu s otcem navštěvoval koncerty i zkoušky a po koncertech jsme si doma vždy povídali, jak koncert proběhl, jestli se mi ta a ta symfonie líbila, nebo jestli byla pěkně zahraná. To všechno jsem si zapamatoval a myslím, že tyhle zážitky formovaly můj hudební vkus. A také jsem začínal chápat, co se mému otci líbí a co ne. A rád jsem poslouchal jeho kritiky na různá provedení jeho i jiných skladeb.
0: Maxim Šostakovič se netají tím, že velmi často využil možností konzultovat se svým otcem i otázky týkající se provádění jeho vlastních skladeb.
4: Když já začal už zajímat se dirigováním,
5: Když jsem se začal zabývat dirigováním a nejenom tím, byl jsem také koncertním pianistou, často jsem při studiu otcových skladeb za ním přicházel a ptal se, jak hrát to a to místo. No a když vzpomínám, jak mi odpovídal, musím dnes říci, že to byl můj velký učitel.
0: To ovšem přináší nebezpečí střetu dvou názorů. Proto další z otázek na Maxima Šostakoviče zněla, zdali cítil při provádění skladeb svého otce dostatek prostoru také pro sebe.
4: Vy znáte, když byl mladší, já konečně dával bolše.
5: Když jsem byl mladší, dával jsem samozřejmě hodně prostoru fantazii, jako to ostatně u mladých dirigentů chodí. Ale pak jsem pochopil, že je třeba být blíže k partituře, protože v Šostakovičově partituře je všechno, co chtěl sdělit a slyšet, jasně řečeno a napsáno. Je to jako když umělec čte verše, jeden tak a druhý jinak. A navíc, když slyším Šostakovičovu hudební frázi, slyším jeho vlastní řeč. Proto je pro mne interpretace jeho hudby velkou radostí, znám, pamatuji si jeho radost, jeho smutek a v jeho hudbě je vždy znovu slyším. To všechno mi jej pomáhá správně chápat.
0: Dva aktuální koncerty v Pražském obecním domě nejsou zdaleka prvním setkáním Maxima Šostakoviče s orchestrem FOK. Jak sám říká, s ansámblem si takzvaně padl do noty a řady věcí si na něm cení.
5: S pražskými symfoniky pracuji na velkém cyklu kompletních nahrávek Šostakovičových symfonií. Tento orchestr má velmi dobrou profesionální paměť. To není vždycky samozřejmost. Má také dobré schopnosti ve smyslu překonávání technických obtížností. Zkoušku od zkoušky je znát, že hráči se věcí opravdu hluboce zabývají, sami odstraňují svoje nedostatky a to pocítíte i během jediné zkoušky. A pak český národ, jako ten náš, si už mnoho prožil a vytrpěl tu strašnou tyranii, totalitarismus. A oni velmi dobře chápou tyhle hluboké stopy, přítomné v celé Šostakovičově tvorbě. Dobře rozumějí onomu tragismu, který se u něj rozvinul na základě tragismu politického, v němž Šostakovič prožíval celý svůj život.
0: Program koncertů s pražskými symfoniky má dvě čísla. Jako první zazní přibližně 20-minutová symfonie číslo 2 A-dur. Dílo Šostakovič vytvořil na objednávku v roce 1927 k 10. výročí říjnové revoluce. Jak říká skladatelův syn, i dnes máme dost důvodů toto dílo hrát a poslouchat.
4: Je to historie.
5: To je historie. Nemůžeme říct, to se nám líbí, to se nám nelíbí. Je to pro nás zkrátka historické svědectví. Tehdy byl takový čas. Pro mého otce to ale navíc byl prostor pro experimenty. Víte, že druhé symfonie předchází symfonie první, která je prakticky klasickým dílem, ovšem s některými současnými projevy. Je známo, že svoji první symfonii se etabloval jako velký skladatel. Otec se nacházel v kruhu rozvíjejícího se moderního přístupu v umění, nejen v hudbě, například v poezii, připomeňme třeba Majakovského. A to je prostředí, ve kterém vznikla jeho druhá i třetí symfonie. Nemusíme je třeba slyšet každý den, ale neměli bychom je pomíjet. Jde o historii, o výpověď o době, kterou bychom rozhodně měli znát.
0: V Šostakovičově symfonii číslo 2 můžeme vystupovat vlivy různých skladatelů, které autor v době kompozice díla intenzivně vstřebával. Hovoří se například i o Alexandru Skriabinovi.
4: No, je konec truba tam
5: No ovšem, to místo v trubkách. Chápejte, bylo mu tehdy 21 let, když svoji druhou symfonii napsal. Tady přede mnou leží partitura a je na ní opravdu datum 1927. Můžeme se ptát, kde se to všechno v jeho hlavě vzalo, ale znovu říkám, že byl doslova v obležení mnoha nových směrů, futurismu a dalších. A tyhle všechny podněty do sebe nasál a všechny ve své hudbě zužitkoval. A byl to pochopitelně i Skriabin, kdo zněl kolem něj.
0: Druhým číslem pražských koncertů Maxima Šostakoviče je oproti druhé symfonii mnohem rozměrnější, bezmála 50-minutová, symfonie číslo 10 E-moll. Dmitrij Šostakovič ji zkomponoval v roce Stalinova úmrtí. A skladatelovu synovi je tohle dílo, jak sám přiznává, velmi drahé.
4: Vše symfonie Šostakoviče je velmi různé.
5: Víte, všechny jeho symfonie jsou velmi výrazné a každá je individuální, od první až po tu 15. Desátá, to je velká symfonie. Co k ní mohu říci, snad jen to, že ji mám velmi rád. Krom jiného v ní nalezneme také otcův autogram, DSCH, tedy vlastně D-Eš, tak jako u Bacha, něco na způsob jeho podpisu. Já tuto symfonii chápu jako vítěznou, zvláště její závěrečnou část. Hovoří o tom, že autor nadevším zvítězil, všechna muka a strádání přežil.
4: To jako to говорит о том, что всё победил. Всё то горе пережил и победил.

Několik finálových taktů 10. symfonie Dmitrije Šostakoviče učinilo tečku za našimi archivními záběry z roku 2005. Hovořil jsem na nich s Maximem Dmitrijevičem Šostakovičem, dirigentem a klavíristou, slavným synem slavného skladatele. Náš rozhovor vznikl v čase, kdy býval Maxim Šostakovič pravidelným hostem v pražském obecním domě u Foku, se kterým postupně nastudoval, provedl a natočil kompletní symfonické dílo svého otce. Vojtěch Babka vám od mikrofonu přeje krásný večer s Vltavou. My už se teď vracíme do roku 2026 a než přepojíme ze studia opět do Smetanovy síně, poslechneme si ještě jednu kuriozitu z archivu Českého rozhlasu. Bude to ukázka z hudby k filmu Pirogov Dmitrije Šostakoviče. Snímek Pirogov je z roku 1947 a vypráví příběh ruského lékaře Nikolaje Pirogova, zakladatele oboru válečné chirurgie. Plzeňský rozhlasový orchestr řídí Josef Blatský.

To byla ukázka z hudby Dmitrije Šostakoviče k filmu Pyrogov, který byl natočen v roce 1947. Vojtěch Babka nám představil nahrávky hlasů Dmitrie a Maxima Šostakovičových, které vznikly při jejich návštěvách v Praze. Vážení a milí, jsme zpět v pražském obecním domě. Vysíláme živě další z koncertů festivalu Pražské jaro. Vrátili jsme se do Smetanovy síně za německým symfonickým orchestrem Berlín a dirigentem Tomášem Hanusem. Právě nastupující berlínský orchestr patří už desítky let k nejvýznamnějším evropským orchestrům. Soubor vznikl krátce po druhé světové válce a je ceněný pro svou mimořádnou stylovou flexibilitu. Stejně přesvědčivě interpretuje hudbu klasicismu, romantismu i repertoár 20. a 21. století. Charakteristická je pro něj preciznost, barevnost zvuku a schopnost vystavět velké symfonické oblouky s mimořádnou energií i detailností. Dnes večer orchestr vede dirigent Tomáš Hanus. Dlouhodobě působí jako hudební ředitel Velšské národní opery. Pravidelně hostuje ve Vídeňské státní opeře, Bavorské státní opeře nebo v milánské La Scale. Od letošní sezóny je hlavním hostujícím dirigentem Islandského symfonického orchestru. Tomáš Hanus je také mimořádným interpretem symfonické hudby pozdního romantismu a právě Anton Bruckner patří ke skladatelům, k nimž má velmi osobní vztah. Anton Bruckner byl fascinující osobností. Hluboce věřící člověk, introvert, venkovský samorost, který se ve Vídni někde úplně necítil doma. A zároveň skladatel, který dokázal symfonii proměnit téměř v duchovní prostor. V jeho hudbě často cítíme inspiraci varhanami, mohutné zvukové bloky, obrovské dynamické vlny, ale i náhlé okamžiky ticha a zvláštního zastavení času. Z jeho tvorby ve druhé polovině koncertu zazní šestá symfonie. Ta vznikla na přelomu 70. a 80. let 19. století a je výjimečná i tím, že ji Bruckner prakticky nerevidoval, což je u něj rozhodně neobvyklé. Jakoby od začátku cítil, že právě tady našel přesný tvar. Hudba této symfonie v sobě nese melancholii, nostalgii, je zvláštní vnitřní neklid, ale zároveň i naději a obrovskou lidskost. A právě touto cestou od neklidu ke světlu se za okamžik vydá německý symfonický orchestr Berlín pod taktovkou Tomáše Hanuse. Anton Bruckner, symfonie číslo 6 a dur. Vážení a milí, příjemný poslech.

0: Dílo, které se nerozvíjí přímočaře, ale spíš roste pomalu, z hloubky. Hudba, která se chvílema podobá katedrále, jindy modlitbě a někdy i tichému zápasu člověka se sebou samým. Dozněla symfonie číslo 6 A-dur Antona Brucknera. Brucknerova šestá možná není autorovou nejhranější symfonií, ale dokáže překvapit svou zvláštní otevřeností. Není okázalá, nepotřebuje efekty a přesto v sobě nese obrovskou emocionální sílu. Její mimořádnou intenzitu teď oceňuje publikum v Obecním domě. Dnešní koncert Pražského jara provedl německý symfonický orchestr Berlín zařízení dirigenta Tomáše Hanuse. Ten se společně se členy berlínského orchestru uklání, děkuje zdejšímu obecenstvu, ale jistě i vám, vážení a milí, co jste si nenechali ujít tento koncert a vyslechli si ho živě po rozhlasových vlnách. Připomeňme, že jsme v první polovině večera slyšeli koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 S-dur Dmitrije Šostakoviče, hudbu plnou ironie, napětí i skrytých významů. Spolu s německým symfonickým orchestrem Berlín hrál japonský violončelista Yuya Mizuno, loňský vítěz soutěže Pražské jaro. Teď stále ještě posluchači ve Smetanově síni tleskají všem interpretům za provedení šesté symfonie Antona Brucknera. Uvidíme, zda se i ve druhé části večera dočkáme přídavku. Ostatně nechme se překvapit. Německý symfonický orchestr Berlín patří už téměř 80 let k elitě evropské orchestrální scény. Soubor založený v roce 1946 si od počátku budoval pověst tělesa mimořádné technické preciznosti, umělecké odvahy a širokého repertoárového záběru. Dnes je orchestr ceněn nejen pro svůj charakteristický zvuk, ale také pro inovativní dramaturgii a objevné projekty, které rezonují na mezinárodní hudební scéně. Německý symfonický orchestr Berlín právě teď povstal. Povstávají i mnozí v hledišti Smetanovy síně Obecního domu. A jak se zdá, přídavek je momentálně na řadě, tak si ho užijme.
1: Antonín Dvořák, slovanský tanec, ten úplně poslední.

0: Německý symfonický orchestr Berlín absolvuje rozsáhlá zahraniční turné. Jeho nahrávky získaly řadu prestižních ocenění, včetně ceny Grammy. Pravidelně vystupuje na nejvýznamnějších světových festivalech. Po 31 letech si píše návrat na festival Pražské jaro. Slovanský tanec číslo 8 Antonína Dvořáka pod taktovkou Tomáše Hanuse byl přídavkem, byl pozdravem německého orchestru směrem k domácímu českému publiku. Vážení a milí, další z večerů 81. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro se pomalu uzavírá. Loučíme se z Pražského obecního domu. Děkujeme vám všem, co jste nás poslouchali v přímém přenosu na stanici Český rozhlas Vltava. Ať už vás dnešní hudba zastihla kdekoliv, doma, na cestách, nebo třeba v nočním tichu se sluchátky, věříme, že ve vás něco z její síly ještě chvíli zůstane. Přejeme vám hezký večer a další inspirativní festivalové zážitky s Pražským jarem.
1: Ze Smetanovy síně obecního domu v Praze jsme zpět na Vinohradech a děkujeme Janě Trojanové, která nás koncertem provázela. Dále na přímém přenosu spolupracovali redaktor Vojtěch Babka, produkční Barbora Bero, hudební režisér Michal Macourek a zvukoví mistři Ondřej Novák, Pavel Dejmek a Jan Schreier. Je neděle 31. května, 22 hodin a 19 minut. Než se ve 23 hodin přeneseme do světa podle Garpa, tedy k četbě z románu Johna Irvinga, zůstaneme ještě s hudbou. Nejprve zazní výběr z legend, tedy z cyklu skladeb pro klavír pro čtyři ruce Antonína Dvořáka a poté apasionáta Ludwiga van Beethovena, a to pod rukama britského klavíristy Johna Lilla na snímku pořízeném na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro roku 1975. Nejprve ale Zilke Tora Matýs a Christian Kohn a legendy Antonína Dvořáka.

Dozněl výběr z legend Antonína Dvořáka. Hráli německá klavíristka Silke Thora Matthijs a německý klavírista Christian Kohn, které teď vystřídá britský klavírista John Lyle a sonáta F-moll a pasionáta Ludwiga van Beethovena.

0: Poslouchali jsme sonátu F-moll a pasionátu Ludwiga van Beethovena tak, jak je roku 1975 na Pražském jaru přednesl britský klavírista John Lyle. Vážení a milí, s 23. hodinou čekáme na četbu s hvězdičkou z románu Johna Irvinga Svět podle Garpa.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Četba s hvězdičkou.

31 dílů má četba na pokračování z románu Johna Irvinga Svět podle Garpa, kterou roku 2021 připravil z překladu Radoslava Nenadála Ludvík Němec a s režisérem Radimem Nejedlým natočil Michal Bumbálek.

T.S. Garp jednou napsal. Na střední jsem měl dobré známky ze slohových cvičení, ale ostatní známky byly nevýrazné až slabé. Od časného věku jsem totiž hledal dokonalost a nechtěl jsem se jen tak rozmělňovat. Neměl jsem zvláštní přirozené nadání, ale nijak mě to nepřekvapovalo, protože jsem s matkou sdílel názor, že člověk nedostane nikdy nic zadarmo. Tento odstup ale získal až v dospělosti. Na střední na Stieringu napsal od konce prvního ročníku až do maturity každý měsíc jednu povídku, ale teprve ve třetím ročníku ukázal něco ze svých výtvorů Heleně Holmové. To už Helena chodila na Talbotovu dívčí akademii a Garp ji vídal jen tu a tam o víkendech. Domů někdy přijela na zápasnické přebory. Tehdy Garp obvykle své zápasy vyhrával i nad silnějšími soupeři. Po jednom takovém úspěšném zápase ji Garp zahlédl a požádal ji, jestli by na něho nepočkala, než se osprchuje, že má něco v šatně a chce jí to dát. No ne, řekla Helena, starý suspenzor? Něco ke čtení, odpověděl Garp. Já toho mám na čtení spoustu. Jenže tohle jsem napsal já. Nemusíš to číst hned, můžeš si to vzít s sebou do školy a napsat mi dopis. Já toho mám spoustu i na psaní, řekla Helena. Pořád musím odevzdávat nějaké referáty. Tak si o tom spolu můžeme promluvit třeba později, Heleno. Budeš tady o Velikonocích? Ano, oznámila mu Helena zpříma. Ale já už někoho mám. Ale když Garp sáhl po své povídce a chtěl si ji vzít zpátky, kotníky na její dlouhé ruce zbělely a obálku s rukopisem už nepustila. V zápasení byl Garp úspěšnější. Věděl, že našel svůj sport a zábavu pro volný čas. Vlastně našla mu to matka. Než dojde na psaní, nejlíp se tak zužitkuje jeho energie. Líbila se mu jednoznačnost zápolení i ten hrozivý prostor kruhu vyznačeného na žíněnce. Ta hrozná fyzická příprava, to neustálé vědomé hlídání váhy. V třídě do 133 liber skončil Garp ve třetím ročníku s rekordním poměrem 12 vyhraných zápasů proti jednomu prohranému. Stal se kapitánem mužstva, byl zvolen nejlepším zápasníkem a získal titul Nové Anglie. Heleně to nemohlo být víc jedno. Byla sice ráda, když tatínkovi zápasníci vyhrávali, protože tatínek z toho byl šťastný. Ale v Garpově posledním roce se nešla Helena podívat na jediný zápas. Nicméně povídku mu poslala z Talbotu poštou s následujícím vzkazem. Milý Garpe, povídka vypadá slibně, i když myslím, že zatím si spíš zápasník než spisovatel.

to jiné mladé ženy dokázaly Garpa ocenit víc. A také mu víc nabídnout, aspoň v tom směru, který tak velmi zajímá a svědí dospívající mladíky. Například taková Kuší Persiová. Ta se ho jednou rovnou zeptala na to nejdůležitější. A jak to víš, že z tebe bude spisovatel? Bylo to v Garpově posledním roce na Stýringu. Kráčeli spolu za městem podél řeky někam, kde to Kuší prý dobře zná. Přijela na víkend domů z Dipsu. Dipsova škola byla pátá dívčí střední škola, kterou Kuší Persiová navštěvovala. Začala v Talbotu ve třídě s Helenou, ale měla kázeňské problémy a požádali, aby ze školy odešla. Disciplinární potíže se opakovaly na dalších třech ústavech. Mezi chlapci na Stýringu byla Dipsova škola proslavená a oblíbená právě kvůli o něm dívkám s kázeňskými problémy. A nejvíce oblíbená mezi zápasníky byla Kuší Persiová. V šatnách koloval vtip, že kdo se z nás kuší, nemusí ani běhat odtučňovací kolečka. A možná to ani nebyl vtip. Garp znal Kuší už od dětství. Pocházela z nejslavnější rodiny na Stýringu, protože její matka byla poslední z těch Stýringů, kteří před 150 lety tuto školu založili. Byli tak hrozně bohatí, že dokonce i Garpův děda, král obuvi, se při pomýšlení na jejich majetek vždy roztřásl. Teď už ovšem nedělali nic, kromě toho, že dělali děti. Bydleli v honosném sídle uvnitř areálu školy a těch dětí tam bylo nespočítaně. Dokonce i pro Garpa, kterého tam rádi zvali a který tam rád chodil. S jistotou poznával jen Kuší, svou kamarádku od dětství, a pak nejmladší holku přezdívanou Plína Pů. To protože dlouhé roky, dokonce i nyní, když už jí bylo 14, ještě pořád nosila plínky. Podle Garpovy matky Jenny ale za nic nestála celá ta rodina. T.S. Garp v dospělosti napsal: je to zvláštní, že ta rodina nikdy nepřirostla mé matce k srdci. Možná to bylo tím, že sama pocházela z bohatých poměrů a možná se jí příliš dotklo, když otec té rodiny, Špekoun Persi, o mě říkával, že vypadám jako Japončík a taky na mě párkrát poslal svého odporného psa. Ale matka hlavně pohrdala lidmi, kteří nic nedělali, žili jen ze zděděných peněz a honosili se čestnými funkcemi, které za hranicemi školy vůbec nic neznamenaly. Ale Garp nebyl tak vybíravý, aspoň pokud šlo o Kuší. A Kuší to uměla ocenit. Na procházce kolem řeky vzala Garpa za ruku. Kuší měla hodně způsobů, kterými zkoušela, jakou k ní chlapi chovají náklonost. Mnoho hochů ze Stýringu si rádo na Kuší sáhlo, když s ní byli sami, ale většinou nechtěli, aby na nich byla vidět nějaká citová náklonost. Garp se aspoň choval přátelsky. I proto se Kuší zamlouval. Já myslela, že budeš zápasníkem, řekla Kuší, protože zápasníky měla na rozdíl od Heleny nejradši. Já jsem zápasník, odpověděl Garp, ale budu spisovatelem. A pak si vezmeš Helenu Holmovou, škádlila ho Kuší. Třeba, odpověděl Garp a ruka mu v její dlani trochu ochabla. A o čem budeš psát, Garpe? To ještě nevím. Vlastně ani nevím, jestli mám talent. Každopádně máš pěkný tělo, šeptala dívka, která jistý speciální talent měla. Ty máš taky pěkný tělo, Kuší. Ve skutečnosti to bylo tělo jaksi nepoměrné, malé, ale plně vyvinuté a bohatě rozkvetlé. Ta holka, uvažoval Garp, se snad neměla jmenovat Kuší, ale Kušet. Je jako taková naducená postýlečka. Teď však směřovali někam jinam než do postele, i když za stejným účelem. Hele, Kušetko, kam mě to vlastně vedeš? No dovol, odpověděla cudně. Ty přece vedeš mě? Já ti jenom ukážu cestu a vhodné místo. Nebo ti mám ukázat ještě něco? U široké zátočiny sešli ze stezky k místu, jemuž se říkalo U kanónů. To proto, že tu od války o nezávislost stály tři obrovské historické kanóny.
Na betonových základnách, na nichž byla děla upevněna, se válelo plno smetí a odpadků po mladých lidech, plechovky od piva a rozbité sklo. Travnatý svah, vedoucí ke klidné řece, byl udupán, jako by ho ožrali ovce. Ale Garb věděl, že ho udusali nesčetní místní chlapci na svých schůzkách s děvčaty. Kušína volba místa není zvlášť originální, pomyslil si Garb, ale ani on teď vlastně nehledal nic originálního. Kdo ví, proč si zrovna teď vzpomněl na její mladičkou sestru Plínu, to podivné dítě, jež Garpa odjakživa něčím děsilo. Co pak, ty jsi tu ještě nikdy nebyl? Zeptala se Kuší. Možná s matkou, odpověděl Garb, ale to už je dávno. Tvoje matka je dost trhlá, řekla Kuší. I taky mám dost rád, řekl Garb, věrný syn. Každopádně doufám, že dnes to bude jiné, řekla Kuší a strhla ho do uválené trávy.

Garb samozřejmě věděl, co to znamená u kanónu. Oblíbený výraz na stýringu byl prásknout si u kanónu. V zápasnické šatně se říkávalo, to jsem si minulý víkend u kanónu prásk. Nebo měli jste vidět starýho Fenleyho, jak ládoval u kanónu. I na dělech samých stála tato neformální sdělení. Tady zbouch Paul Betty 1958 a tady si odstřík Michael Overton 1959. Kuší rozepnula Garpovi košili a lehce ho kousala do prsních bradavek. Líbíš se mi, řekla. Ty mě taky, kušetko. Myslíš, že to vadí? Zeptala se. Že jsme tak staří kamarádi? Když takto Kuší vyslovila, co pokládala za nezbytné, rovnou se svlékla. Garb to uvítal. Doufal totiž, že na to půjdou rychle, protože to ještě nikdy neskusil a počítal s Kušínou zkušeností. Taky se svlékl, ale v tom se ho Kuší zeptala, hele, a kde to máš? Garpa se zmocnila panika. Kde má co? Jaké to? Vždyť se myslel, že ho za to dívka právě drží. Kde máš tu věc? Zeptala se znovu Kuší a něžně ho tahala přesně za to, co on za tu věc pokládal. Jakou věc? Zeptal se Garb. Sex bude možná trochu složitější, než si dosud představoval. Pane bože Garpe, co pak ty sis to nepřines? Co pak nemáš gumu? Podíval se na ni omluvným pohledem. Byl pořád jenom chlapec, který dosud žil celý svůj život s matkou, která ho dosud nepoučila. Kuší se zvedla a zavedla ho k dělům. Teď už ho ale vedla za ruku, ne za tu věc. Ty jsi to ještě nikdy nedělal, že? Zeptala se. Garb zavrtil hlavou v celé své ostýchavé poctivosti. Ježiši Garpe, kdybys nebyl tak starý kamarád. Usmála se na něho, ale on věděl, že teď už mu to nedovolí dělat. Ukázala do hlavně prostředního děla. Podívej se, vybídla ho. To jsou šprcky. Hlaveň děla byla nacpána použitými kondomy. Jako psi, kteří močí po obvodu svého přesně ohraničeného prostoru, zanechali chlapci ze stýringské školy po sobě v hlavní děla sbírku zadržené reprodukce. Kuší se nemilosrdně oblékala. Ježíši Garpe, škádlila ho, vždyť ty vůbec nic nevíš, o čem teda budeš psát? Garp měl podezření, že tohle by mohl být několik nejbližších let skutečně problém. Zádrhel v plánech jeho kariéry. Chtěl se také obléct, ale přiměla ho, aby si lehl, protože se na něho chtěla dívat. Ty jsi ale opravdu krásnej, řekla a dala mu pusu. Já pro ty věci můžu někam skočit, Kuší. Netrvalo by to dlouho, jsem fakt dobrý běžec, běhám na čas celou letní sezónu. Když mě jede v pět vlak, vzdychla Kuší, ale usmívala se na něho přívětivě. To bys nestihl ani rychlovku. A mimo to bych ti stejně asi nedala. Vždyť ty se přece stýkáš s Helenou, ne? Takhle ne, přiznal se. Ježíši Garpe, neměl bys lidem všecko hned prozrazovat. A tohle byl další problém. Nejen s jeho životem, ale i s jeho psaním. Právě Helena mu jednou napsala o jeho povídce, že chce na každé stránce hned všechno prozradit. Doslova psala, literatura je o tajemství, Garpe. Teď ho ovšem poučovala Kuší. Řekla, navíc všechno bereš hrozně vážně, Garpe. Poučovala ho ráda, protože aspoň jednou v životě se ocitla v postavení, kdy mohla někoho poučovat. Garb ovšem ještě pořád myslel na to, v čem ho mohla poučit doopravdy. A ty myšlenky měly svou sílu. Kuší si samozřejmě všimla, že Garb má opět erekci. Ach jo, to je taková hrozná škoda, zašeptala smutně a pozorovala mohutnou erekci. Ale když se Garb pokoušel stáhnout dívku k sobě do trávy, řekla, ne, já nechci děti, Garpe, dokonce ani od tebe ne. Jednou se mi v noci zdálo, že umřu při porodu. Ale počkej, dám ti aspoň nějaký malý námět na psaní. Aspoň na krátkou básničku. Garb chtěl ještě říct, že on básničky nepíše,
ale to už cítil na břiše hebké rty kuší Persiové a když ho náhle vzala do horkých úst, velice ho to překvapilo a jeho námitky se mu vykouřily z hlavy stejně rychle, jako to učinila kuší s jeho penisem.

Kráčeli zpátky podél řeky a drželi se za ruce. Příští víkend se musíme sejít, navrhoval Garp. To už na ty věci nezapomenu. Když já ti nevím, Garpe, vždyť ty určitě miluješ Helenu. Kuší totiž Helenu Holmovou trochu nenáviděla, už od dob, kdy spolu chodili do školy. Helena si přece tak snobsky zakládala na svém mozku a na svém čtení. A tak, když jí Garp za pár dnů zatelefonoval na dips, Kuší mu řekla. A je, to si ty. Zrovna mi volal táta a nemám se s tebou vůbec stýkat, ani ti psát, ani s tebou mluvit. Dokonce ani číst tvoje dopisy, jako bys mi nějaký psal. Minule nás totiž šmírovala naše pitomá plína Pů a udala mě. Ona na mě hrozně žárlí a k smrti nenávidí všechny moje kluky. Říká, že je jednou všechny zabije. Kdyby Garp zrovna nebyl tak spitomělý myšlenkami na sex, mohl vytušit, že v těch řečech o smrti se skýtá nějaké poselství, nějaké varování. Jako dospělý spisovatel, v jehož díle byli všichni lidé smrtelné případy, by to varování možná pochopil. Nebo by jej to aspoň zneklidnilo. Ale teď byla pro něj plína Pů prostě jen otravná a trapná holka, která i ve 14 letech ještě tu a tam nosí plínku. A možná proto, uvažoval Garp, že jí její rodina pořád tak vytrvale říká plína Pů. Slovo učiněno skutkem jest. Nenapadlo ho, že tato věta bude u plíny Pů platit doopravdy. Že to jednou bude opravdu smrtelná záležitost. Nic si od toho neslibuj, řekla Kuší, než zavěsila, ale ten týden, kdy budeš mít vyřazení absolventů, budu možná doma. A Garp přemítal. Kdybych ty kondomy koupil už teď, budou ještě při mé maturitě k použití? Může se taková guma zkazit? A neměli by se dát radši do lednice? Jenže se neměl koho zeptat. Napadlo ho, že by se zeptal svého trenéra zápasu Ernieho Holma, ale už tehdy se obával, aby se Helena nedověděla, že byl s Kuší Persiovou. A přestože s Helenou neměli žádný skutečně bližší vztah, mohlo by to vypadat, jako by jí byl nevěrný. Aby takovému prozrazení předešel, napsal Heleně dlouhé přiznání o své chlípnosti, jak to nazýval, a že se to vůbec nedá srovnávat s vyššími city, jež chová vůči ní, jak to formuloval. Prostě už zase všechno rovnou prozrazoval a bral příliš vážně. Helena mu obratem odpověděla, že vůbec neví, proč jí o tom všem píše. I když co se týká stylu, píše opravdu pěkně. Ten zábavný dopis je psal

Louze rozebíral své city a důvody, proč nepůjde na vysokou školu. Helena, která mínila udělat akademickou kariéru, mu odpověděla, že pokud chce někdy v životě vůbec něco dobrého napsat, měl by rozhodně na nějaký čas odjet do Evropy. Americký talent se stane opravdovým umělcem vždycky až v Evropě, napsala mu zkušeně. Evropa je ten správný dusný skleník a hnojiště pro skutečný růst. A takových kuší potkáš v Paříži na každém rohu tucet a ani se za nimi neohlédneš.

0: Ale Garp se chtěl za kuší Persiovou ohlédnout. Vlastně chtěl mít v Americe aspoň jeden erotický zážitek, za kterým by se jednou mohl ohlížet. O čem jiném by mohl psát? V den Garpova slavnostního vyřazení pršelo. Déšť se hrnul na rozbahněné prostory školy v proudech. Před sportovním areálem, kde Garp celé 3 roky zápasil, byl zbudován velký karmínový stan a diplomy se předávaly v zatuchlé atmosféře cirkusové manéže. Helena nepřišla, protože na Talbotu bylo vyřazení až o příštím víkendu, takže měla ještě zkoušky. Kuší Persiová byla sice neslavnému ceremoniálu určitě přítomna, ale Garp ji neviděl. Věděl, že tam bude s tou svou směšnou rodinou a byl natolik moudrý, aby se od nich držel dál. Rozzuřený otec byl nakonec přece jen otec, i když čest kuší Persiové vzala již dávno za své. A plína Pů by ho určitě zase udala. Vzpomněl si, co mu kuší ještě řekla o plíně. Je fakt divná a to už v naší rodině něco znamená. Ta až z těch plínek jednou vyroste, někdo z ní bude opravdu nešťastný. O takovém počasí kuší ke kanónům určitě nevyláká, to věděl. Ale trojité balení kondomů mu šustilo v kapse jako malý ohýnek naděje. Když večer vypil s matkou jedno slavnostní pivo, které jí docela zkosilo, osmělil se a hodil kamínek do kuší na okna. Ku podivu se trefil, toho večera ne naposled. Když kuší vyšla v pláštěnce ven, ukázal jí, že i on má ochranu před vlhkem a pak jí provedl tunelem vedoucím do hlavní části školní nemocnice. Vedl jí v naprosté tmě. Za těch 18 let, co tam chodíval za matkou, znal tu cestu z paměti. Zavedl jí do křídla, které bylo nejdál od matčina bytu v přístavku. Bylo to nad hlavní ambulancí, poblíž chirurgického a anesteziologického sálu. Teď ho ona vedla svým temným tunelem. Když použili 3. kondom z trojitého balení, zklamaně se ho zeptala, jestli jich už víc nemá. Ježíši Garpe, nejdřív nemáš žádný a teď ti zase dojdou. Štěstí, že jsme takoví staří přátelé. A tak se stalo, že Garp měl sex asociačně provždy spojený s jistými ženskými výčitkami, ale hlavně s výraznými pachy a pocity. Ta zkušenost v něm sice zůstala skrytá, ale nestala se mu traumatem. Byla to konečná odměna v časech protivenství. Ta vůně sexu mu utkvěla v mysli jako cosi hluboce osobního, ale zároveň vzdáleně připomínajícího nemocnici. Okolí mu pak vždycky připadalo jako opuštěné. Sex měl zůstat v Garpově mysli jako osamocený akt dokonaný v opuštěném vesmíru, někdy po dešti. Vždycky to však byl akt úžasného optimismu.
1: Garp.
2: Garp.
1: Garp.
3: Garp.
2: Garp.
1: Garp.
2: Garp.
1: Garp.
2: Garp.
4: Postava úspěšného spisovatele a zápasníka T.S. Garpa i sám jeho tvůrce John Irving tuší, že spisovatel má vždy jen omezené, ovšem výhradně svoje metody záchrany, proto rukou společnou píší. Když začínám psát román, je to jako když se člověk snaží křísit mrtvé, nebo přesněji je to jako kdyby se člověk snažil všechny udržet navěky při životě. I ty, kteří nakonec musí zemřít.

jít. Právě u těch je nejdůležitější je při životě udržet. Romanopisec je totiž doktor, který se zabývá jen smrtelnými případy. Román Johna Irvinga Svět podle Garpa pro rozhlas upravil Ludvík Němec a natočil režisér Radim Nejedlý s hercem Michalem Bumbálkem. Pátý z 31 dílů si nalaďte zase zítra ve 23 hodin. Milí posluchači, jsme rádi, že i v poslední květnové hodině ladíte Český rozhlas Vltava. Půl hodina před půlnocí bude patřit kompozicím skladatele Evžena Zámečníka. Ještě předtím ale Beata Hlavenková.

Beata Hlavenková na vlnách Vltavy. Pěkný pozdní, ještě květnový večer, vážení a milí. Teď vás zveme do světa skladatele Evžena Zámečníka. Klidný poslech a dobrou noc. Loučí se s vámi Michaela Dittrichová od mikrofonu a Viktor Láně z techniky.

Pěkný poslech pořadu Soudobá hudba vám, milí posluchači, přeje v tuto noční hodinu Jan Hlaváč. Dnes se zaposloucháme do díla hudebního skladatele Evžena Zámečníka, který žil mezi lety 1939 až 2018. Byl žákem na Janáčkově akademii muzických umění ve třídě Jana Kapra. Nejprve zazní jeho houslový koncert číslo 1 z roku 1976. Solistou je Ivan Strauss, hraje Filharmonie Bohuslava Martinů, provedení řídí Rostislav Hališka.

Koncert pro housle a orchestr číslo 1 od Evžena Zámečníka z roku 1976 hrál Ivan Strauss a Filharmonie Bohuslava Martinů. Provedení řídil Rostislav Hališka. Na závěr z tvorby tohoto skladatele zazní tři invence ve starém slohu pro housle a violu. Hrají František Novotný a Jan Řezníček.

0: Na závěr pořadu Soudobá hudba dozněly tři invence ve starém slohu pro housle a violu od Evžena Zámečníka. Hráli František Novotný a Jan Řezníček. Pořad připravil a slovem provedl Jan Hlaváč.
1: Do nového dne v Českém rozhlase Vltava vstupujeme s hymnou České republiky.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví hudební redaktor Libor Dřevikovský. Druhá část pořadu Mozartovi současníci, přátelé a žáci přinese díla skladatelů, s nimiž se Wolfgang Amadeus setkal na své poslední koncertní cestě v Paříži a kteří jej obklopovali doma ve Vídni. Paříž a její publikum v roce 1778, viděno očima 22letého Mozarta, byla jiná než Paříž roku 1763, kdy byli sedmiletý Wolfík a jeho rodiče hosty královského dvora Ludvíka 15. Jako zázračné dítě měl Mozart v Paříži velký úspěch. V roce 1778 za vlády Ludvíka 16. bylo všechno jinak, umělecky, společensky i politicky. Zůstaneme-li u umění, tak jedna z příčin, proč Wolfgang nyní takové štěstí neměl, spočívala pravděpodobně v tom, že v něm Pařížané viděli jen přestárlé dítě a kromě profesionálních hudebníků, kde však zase někdy vládla vzájemná řevnivost, se k němu všichni chovali jako k začátečníkovi, jak sám Mozart o tom nejednou se vyjadřoval v dopisech svému otci v Salzburgu. Ve druhé polovině 18. století ovládala hudební život Paříže především opera a veřejné instrumentální koncerty. Concert Spirituel bylo jedno z prvních sdružení, jehož tradice se započala roku 1725 a trvala až do roku 1790. Rok před Mozartovým příjezdem do Paříže stanul v jeho čele poslední hudební ředitel Joseph Legros, který přilákal nejslavnější evropské interprety a oživil repertoár tehdejšími současnými díly. Mimo jiné, pro tyto koncerty na objednávku zkomponoval Wolfgang svoji takzvanou Pařížskou symfonii D-dur. Jedním z mnoha domácích francouzských skladatelů, jejichž díla na těchto koncertech zazněla, byl Pierre Montan Berton Lené, který byl také jedním z předchozích ředitelů Concert Spirituel a po určitý čas i ředitelem pařížské opery. Z jeho díla, které bylo spjato především s divadelním prostředím, si na úvod poslechneme Nouvelle Chaconne E-moll pro orchestr. Hraje Bayerische Kammerphilharmonie, řídí Reinhard Goebel.

Bayerische Kammerphilharmonie, řízený Reinhardem Goeblem, přednesl Nouvelle Chaconne e-moll pro orchestr, jejímž autorem byl Pierre Montan Berton Lené. Velice pozoruhodnou osobností spjatou s hudbou Paříže druhé poloviny 18. století byl houslový virtuos, dirigent, skladatel, vynikající tanečník, ale i šermíř senegalsko-francouzského původu Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. Narodil se roku 1745 ve francouzské kolonii Guadeloupe. Jeho rodiči byli bohatý francouzský majitel plantáže a jedna ze senegalských otrokyň. Od 7 let vyrůstal ve Francii, kde také bylo postupně rozvíjeno jeho mimořádné hudební nadání. Hudební kariéra Josepha Boulogne se započala v 70. letech, kdy se stal houslistou sdružení Le Concert Les Amateurs, následovalo působení v pařížské opeře, zde se setkal s problémy týkajících se barvy své pleti. V roce 1781 se stal členem orchestru Le Concert de la Loge Olympique, která měla vazby na svobodné zednáře. O 4 roky později Joseph Boulogne z pověření zakladatele a violončelisty zmíněného orchestru, hraběte Claude François Dauny, objednal u Josepha Haydna cyklus 6 takzvaných pařížských symfonií, které také za jeho řízení byly provedeny. Vlastní tvorba Josepha Boulogne obsahuje vedle 6 oper rovněž velké množství instrumentální hudby, komorní i orchestrální a v neposlední řadě i 14 houslových koncertů. Z nich si nyní dopřejeme jeho 3-větý koncert pro housla a orchestr G-dur opus 2 číslo 1, zkomponovaný roku 1772. Hrají Jura Lee housle a Bayerische Kammerphilharmonie, řídí Reinhard Goeble.

Tak to byl koncert pro housle a orchestr G-dur, opus 2 číslo 1, dílo Josefa Boulogne, Rytíře de Saint-Georges. Hrála Jura Lee, doprovázela Bayerische Kammerphilharmonie s Reinhardem Goeblem. Mozartovo pařížské půlroční turné roku 1778 nesplnilo žádné z očekávání na získání objednávky na významnější díla, neli místo ve službách některého z aristokratů či u královského dvora. Až na několik výjimek bylo naopak poznamenáno chladným přijetím a tragickou událostí, kdy Wolfgangovi v létě zemřela matka, která ho tentokrát na jeho cestách doprovázela. V září téhož roku Mozart z Paříže odjel zpět do rodného Salzburku. Třetí pařížskou osobností, s jejíž hudbou se Mozart setkal, byl francouzský houslista, solista, koncert spirituel a skladatel Simon Ledic. V letech 1763 až 64 při svém evropském turné měli malý Wolfgang a jeho otec Leopold v Paříži příležitost slyšet Ledica hrát a Leopold Mozart, uznávaný odborník na houslovou hru, jej ve svém cestovním deníku velmi chválil. V době Wolfgangova druhého příjezdu do Paříže roku 1778 byl Simon Ledic rok po smrti, ale jeho hudba, oceňovaná pro svoji vytříbenost, plynulost a eleganci, se nadále objevovala v programech Concert Spirituel. Jednou z těchto skladeb je Ledicova čtyřvětá, francouzsky elegantní, symfonie S-dur, složená roku 1777. Hraje Bayerische Kammerphilharmonie, řídí Reinhard Goebel.

podání Bayerische Kammerphilharmonie řízené Reinhardem Goeblem dozněla symfonie S-dur od Simona Ledicka. Přenesme se do Vídně let 1781 až 91, do doby Mozartova vrcholného tvůrčího vzepětí, do doby posledních 10 let jeho předčasně skončeného života, během nichž vytvořil díla, která naprosto překonávají vše, co bylo v evropském hudebním klasicismu 18. století vytvořeno. Po roztržce se svým zaměstnavatelem, knížetem arcibiskupem Colloredem s následným vyhazovem a také po definitivním odchodu z rodného Salzburku se Mozart na jaře roku 1781 trvale usadil ve Vídni a stal se svobodným umělcem bez stálého místa a pravidelného platu, čili umělcem na volné noze. To obnášelo pokud možno zajistit si pravidelné finanční příjmy. Těmi se především staly jednak Wolfgangem pořádané klavírní koncerty, které si Vídeňané oblíbili, a jednak výuka hry na klavír nebo skladby. Na zajištění si dostatku žáků kladl velký důraz v dopisech Wolfgangovi jeho otec Leopold, podle něhož zkomponování moc peněz nikdy nebylo. V další části našeho pořadu se tak postupně zastavíme u hudby 7 Mozartových vídeňských přátel, z nichž někteří byli i jeho žáky. Prvním z nich je Angličan Thomas Atwood, o 9 let mladší Mozartův vrstevník, pozdější varhaník londýnské katedrály svatého Pavla a skladatel královské kaple. Po studiích hudby v rodném Londýně a následně Neapoli pobýval v letech 1785 až 87 ve Vídni a stal se Wolfgangovým žákem v kompozici. O mnoho let později byly v Mozartově hudební pozůstalosti identifikovány Atwoodovy kontrapunktická cvičení a různé další skici s Wolfgangovými opravami. Z díla Thomase Atwooda si poslechneme 3-věté trio C-dur pro klavír, housle a violončelo opus 1 číslo 11, které pravděpodobně bylo složeno ve Vídni za Mozartova dohledu. Hrají členové souboru Concilium Musicum Wien.

Tak to bylo trio C-dur pro klavír, housle a violončelo opus 1 číslo 11 od Thomase Atwooda a v podání členů souboru Concilium Musicum Wien. K Mozartovým vídeňským přátelům patřil o 6 let mladší operní skladatel anglo-italského původu Steven Storace, bratr slavné operní dívy Nancy Storace, která byla první Zuzankou ve vídeňské premiéře Mozartovy Figarovy svatby. A v této souvislosti dlužno připomenout dalšího Mozartova přítele anglického tenoristu Michaela Kellyho, který byl v téže opeře prvním Donem Curciem. Steven Storace spolu se svojí sestrou působili ve Vídni v letech 1784 až 87. Steven tu uvedl ve dvorním Burgtheatru premiéru své opery Buffy Li sposi malcontenti, která byť poznamenaná Nancyinou hlasovou indispozicí měla velký úspěch. Tenorista Michael Kelly ve svých memoárech vzpomíná, že Mozart uzavřel se sourozenci Storaceovými vřelé přátelství a často se scházeli v jejich domě při soukromém muzicírování spolu s dalšími vynikajícími hudebníky, jimiž byli Josef Haydn, Karl Ditters, Jan Křtitel Vaňhal a mnozí další. Při těchto hudebních setkáních byly hrány smyčcové kvartety, ale i Storaceho komorní skladby, z nichž jednou mohl být jeho čtyřvětý sextet G-dur pro klavír, flétnu, dvoje housle, violu a violončelo, který nám nyní přednesou členové ansámblu Concilium Musicum Wien.

členové ansámblu Concilium Musicum Wien přednesli sextet G-dur pro klavír, flétnu, dvoje housle, violu a violončelo od Stevena Storačeho. V řadě Mozartových vídeňských přátel má své významné místo rodák z hornorakouského Schwanenstatu, o 10 let mladší Wolfgangův vrstevník Franz Xaver Süssmayr. Ve své době úspěšný skladatel singspielů a oper a v letech 1792 až 1803 dirigent ve vídeňských divadlech. V Burgtheatru, v divadle u Korutanské brány a v divadle na Vídence, kde rovněž spolupracoval s Emanuelem Schikanedrem. Ve Vídni žil Süssmayr od roku 1788, kdy se stal Mozartovým žákem, spolupracovníkem a blízkým rodinným přítelem. Jeho jméno je v hudebních dějinách spjato s dokončením fragmentu Mozartovy poslední skladby, zádušní mše, Requiem. Süssmayrova vlastní hudba ve své době těšící se oblibě se je po jeho předčasné smrti roku 1803 v pouhých 37 letech upadla do zapomnění, v němž se trvala bezmála 200 let a z něhož se začala velmi skromně vynořovat až na sklonku 20. století. První skladbou France Xavera Süssmayra, která zazní, bude koncertní věta D-dur pro basetový klarinet a orchestr, kterou Süssmayr začal komponovat kolem roku 1792 a pravděpodobně byla určena pro vídeňského klarinetového virtuóza Antona Stadlera, pro něhož Mozart složil klarinetový koncert. Süssmayrův klarinetový koncert však zůstal torzem. Jednou z možných příčin patrně bylo, že ve stejné době začal pracovat na dokončení Mozartova fragmentu Requiem. O 199 let později se Süssmayrova fragmentu klarinetového koncertu ujal britský muzikolog Michael Frayhan, který jej stylově rekonstruoval a v této podobě ho také nahrála klarinetistka Sie King a English Chamber Orchestra zařízení Leopolda Hagra.

Lucie King a English Chamber Orchestra za řízení Leopolda Hagera přednesli koncertní větu D-dur pro basetový klarinet od France Xavera Süssmayera. Dalším z řady Mozartových vídeňských přátel a generačních souputníků byl Josef Leopold Eibler. Narodil se roku 1765 ve Švéchatu. Po nedokončených studiích práv se od 70. let 18. století ve Vídni živil jako hudební pedagog a hudebník, hrál na varhany, lesní roh, violu, bariton a komponoval. Prostřednictvím Josefa Haydna se Eibler seznámil s Mozartem, který si jej oblíbil, dal mu několik lekcí z kompozice a později mu svěřil i dirigování několika zkoušek své nové opery Così fan tutte. Mozart a Eibler se stali velmi blízkými přáteli a Eibler na to s vděčností vzpomínal celý život. V letech 1792 až 1824 se Eibler ve Vídni etabloval jako významná hudební osobnost. Byl regenschorým karmelitánského kostela, následně pak v kostele při skotském klášteře, kde se trval 30 let. Roku 1804 byl jmenován dvorním vicekapelníkem a po penzionování dvorního kapelníka Antonia Salieriho v roce 1824 se na tomto nejvyšším císařském hudebním postu stal Eibler jeho nástupcem. Za dlouholeté služby na postu hudebního ředitele vídeňské dvorní kaple a za rozsáhlou skladatelskou činnost s tím spjatou byl roku 1835 Josef Leopold Eibler povýšen do šlechtického stavu. Zemřel o 11 let později v požehnaném věku 81 let. Za svůj život vytvořil rozsáhlé hudební dílo zahrnující komorní, orchestrální, chrámovou a oratorní hudbu. Z Eiblerova vánočního oratoria, zkomponovaného roku 1794, Die Hirten bei der Krippe zu Bethlehem, Pastýři u jesliček v Betlémě, si poslechneme předehru, recitativ a tenorovou árii. Zpívají Sabine Ritterbusch, soprán, a Harry van der Berne, tenor. Hrají i Fabian Monici, řídí Wolfgang Helbig.

Tak to byla předehra, recitativ a tenorová árie z oratoria Die Hirten bei der Krippe zu Bethlehem od Josefa Leopolda von Eiblera. Zpívali Závidné Ritterbusch, soprán a Harry van Derne, tenor. Hráli i Fabian Monici, řídil Wolfgang Helbig. Okruh Mozartových vídeňských přátel a žáků byl poměrně široký. Spolu s výukou kompozice vyučoval Wolfgang také klavírní hře a k jeho nadaným a později úspěšným žákům patřili Josefa Barbara Auerhammer, Barbara Ployer, Maria Theresia von Paradis, Maria Theresia von Trattner či mladičký virtuos Johann Nepomuk Huml, dále hudební nakladatel Hofmeister, ale také členové rodiny vídeňského vědce a botanika Nikolause Josefa von Žakina. A také Franz Jakob Freistetler, o 5 let mladší Wolfgangův vrstevník a salzburský rodák. Ve 12 letech se Franz Jakob stal sboristou arcibiskupského dvorního orchestru v Salzburku. Ve 14 zastupoval varhaníka salzburské katedrály a v letech 1777 až 84 působil jako varhaník kaple svatého Petra. Po 2letém působení v Mnichově, vyučoval hře na klavír, přesídlil Freistetler roku 1786 do Vídně, kde se stal Wolfgangovým žákem v kompozici. S Mozartem jej poutalo vřelé přátelství z dob jejich salzburského mládí a Franz Jakob se stával častým terčem Wolfgangových dobráckých hudebních žertů v podobě slovních říček a kánonů. Ve Vídni se Freistetler vedle komponování stal vyhledávaným učitelem klavíru, čemuž se věnoval až do roku 1837. Zemřel ve věku 81 let v nepříliš utěšených poměrech ve vídeňském Versorgungshausu v domě pro přestárlé. Ve své hudební tvorbě se Franz Jakob Freistetler zaměřoval převážně na komorní a klavírní skladby a také pedagogická díla. Z Freistetlerova díla si v podání členů souboru Concilium Musicum Wien poslechneme 3-věté Concerto Facile D-dur pro klavír, dvoje housle, violu a violončelo.